0: ptakopiska jmenuje se
1: Takopiskátko.
2: A štěňátko Klokana jmenuje se
1: Klokaňátko.
3: A štěňátko Ježury
1: Ježurátko.
0: A štěňátko Kasuára
1: Kasuára.

štěňátko jaguára.

0: Ješkoláček.
1: Ješkoláček. Ješkátor. Ješkátor.
0: A Ješkolačka.
1: To je jasné. Ješkátor říká.
0: A teď je to malý Ježek.

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu volejte je, ať vám trefí domů. Miluji.

baba z Voksin, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do křtin.

Sammy.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. Za

0: zelení patří do hnědé popelnice.
1: A kam patří tohle?
0: Obaly od mléka nebo džusu.
2: Oranžová.
0: Do oranžové popelnice.
2: Červená.
0: Do červené staré telefony.

Tani rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem, lodí a pak tramvají. A teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a rašídu.

nehezky a tak lachtaně si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gong a v sále se setmělo. Co to ale vidí, jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

oči ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedívte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala

cesta muže jinam nežli ženě. Odkud jinut rostou kmeny stromů nežli zlínek.

Proč jeho paprsky přivírají nám bíčka? Odkud jinud rostou kmeny stromů, nežli z hlínek?

Posloucháš? Rádio Junior.

prosím, už nechci ten roubík na ústech. Jen ještě chvíle mi ukaž ten úsměv. Prosím, už nechci a stejně dál musím. Chvíle bez tebe tak šíleně dusí.

0: Jirkou Kohoutem.
1: Bezvaden a parádní probouzení, holky a kluci, 6. hodinka je tady, jde se na to. Dnes se společně parádně probudíme, mrkneme se na hokej, podíváme se na mobil, ale jenom na chvilku. I když o mobilu dnes bude řeč. Zkrátka, příjemně se spolu probudíme a naladíme na ten 21. květnový den. Od mikrofonu zdraví a příjemné probouzení přeje Jirka Kohout. Než se do toho pustíme, zjistíme, co se děje kolem nás a jaké dnes očekávat počasí. Krásné dobré ráno.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Každodenní problém, co si vzít na sebe, může vyřešit aplikace v mobilním telefonu. Jednu takovou vytvořilo 6 studentů gymnázia v Holicích na Pardubicku. S projektem zvítězili v celostátní soutěži Studentská firma roku. Nástroj pomáhá kombinovat oblečení z vlastního šatníku a třeba pomůže omezit i zbytečné nakupování. Vypadalo to na ještě větší blamáž než proti Slovinsku, ale národní tým nakonec zápas s dalším outsiderem na mistrovství světa výsledkově zvládl. Češi přetlačili po otočce ve třetí třetině Itálii 3-1 a potvrdili předchozí cenou výhru nad Švédskem 4-3. K dalšímu utkání český tým nastoupí proti Slovensku v sobotu v 15:40. A jaké bude počasí? Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.

0: dáš mi.
1: Eva Farna a Leporello, první písnička, která odstartovala čtvrteční ranní restart. Čtvrteční, to už docela pěkně zní, protože zítra je tady pátek a potom parádní víkend. Spoustu akcí před námi, jedna z nich, kterou bych rád vypíchl, je druhá zastávka Běhej lesy Brdy. No, o této zastávce si budeme povídat víc a doufám, že se tam hlavně uvidíme, protože Radio Junior a moje show tam bude startovat hned dvakrát, takže nejdřív se naladíme před samotnými dětskými závody, no a potom po skončení si dáme ještě jednu party a společné zastaveníčko v Brdech. No ale bude se tam dít spoustu dalších zajímavých věcí, tak pokud ještě nejste rozmyšleni a máte to kousek, tak se rozhodně zastavte, protože to bude stát za to. Ale těch akcí o víkendu je mnohem, mnohem víc. Ale o akcích o víkendu si teď povídat nebudeme. To necháme na zítřejší klub Rádia Junior, na který se moc těším. My si budeme povídat o telefonu. Teď možná někomu naskočila kontrolka, wow, telefon. No ale tak jako původem toho telefonu je ten telefon, který je 145 let starý. Má tedy dnes 145. výročí a je to první vlastně praktické použití telefonu v Praze. Majitel vysočanského cukrovaru Bedřich Frej si nechal zavést telefonickou linku z bytu do kanceláře. Tak tomu je 145 let a to byl takový ten pradědeček dnešních mobilních telefonů. My se na ty dnešní mobilní telefony podíváme, také se podíváme na ten čas strávený na telefonu a musím říct, že když jsem se na to koukal, kolik času průměrně stráví každý Čech, a je to průměr, takže každý, někdo víc, někdo míň, ale průměrně času na telefonu, tak jsem se vlastně trošičku zděsil a představil jsem si, kdybychom každý den tolik času věnovali něčemu jinému, a je úplně jedno čemu, někdo třeba malování, někdo třeba sportu, někdo třeba vaření, někdo třeba jenom povídáním si se svým blízkým, tak by ten svět vypadal asi úplně jinak.

3 hodiny a 10 minut. Tak to je průměrný čas, který Češi denně stráví na mobilním telefonu. Je to neuvěřitelné. Když jsem tohleto přečet, tak jsem si říkal 3 hodiny a 10 minut. Já vím, že to není prostě v kuse, jo? Že to je tamhle kousek, tady mrknu, tady mě něco zajímá, tady přišla nějaká zpráva, ale představte si 3 hodiny 10 minut, jo? Znáte to taky, že člověk říká, to já nestíhám, to kdyby ten den měl ne 24, ale aspoň 25 hodin. No ale přitom 3 hodiny a 10 minut strávíme s mobilním telefonem. Tak já jsem si tak představoval, co by za ty 3 hodiny člověk mohl dělat. Tak já osobně bych si každý den našel 1 hodinu na cvičení. Někdy bych třeba dal delší čas, protože chodím běhat a někdy to zabere až třeba 2 hodiny. Tak dobře, ale v průměru 1 hodinu denně cvičit. Pak tady mám další hodinu. Tak to bych si rád povídal s mojí milovanou Marťou. Ale taky, jasně, hodina. Teď si sestavte hodinu si povídat s někým, koho máte rádi, kdo je vám jako blízký. Co byste všechno stihli probrat? Kam byste se dostali? Do jaký hloubky byste se ponořili, kdybyste hodinu denně věnovali povídání si úplně jako v klidu a v pohodě prostě si hodinu povídat? No a co je důležité, že ještě zbývá hodinka a 10 minut k tomu. Tak to je prostě paráda. Vy máte hodinu a 10 minut ještě navíc. Tak jsem si říkal, dobře, no tak to by se člověk mohl věnovat nějaký nový činnosti, třeba čučení do mobilu, jo. Ale zase by se ten čas dal rozdělit, ne hodina, 10 minut, prostě stačilo by třeba půl hodiny denně. Jasně, je potřeba prostě přečíst nějaký zprávy, odpovědět kámošům, teď je něco důležitého, třeba v nějaké skupině, kde se pohybujete, domluváte třeba nějaký sraz, nějaký výjezd nebo něco, ale 3 hodiny 10 minut, není to moc?

0: 6:14, je tady čas na první blbinku dnešního rána.
1: Vtípek Rádia Junior.
0: Když jsme u těch telefonů, našel jsem jeden takový vtípek, no, mě to pobavilo, tak uvidíme. Tak, víte, co udělat, pokud utopíte telefon? Dejte ho do misky se suchou rýží. Rýže přes noc naláká Asiaty, kteří vám elektroniku opraví.
2: Sedíš vedle mě, cítím zas zvláštní zachvění.

Haló, haló, to je ze mě, ozvalo se z telefonu. Tak špatné číslo občas vytočí asi každý z nás, ale pokud ovšem právě voláte z vesmíru, na druhé straně vás mohou mít za pořádného blázna. Takovou zkušenost získal na Štědrý den britský astronaut Tim Peake. Jeho otázku, zda se dovolal na Zemi, považovala dáma u sluchátka za opravdu špatný vtip. Ačkoliv by se mohlo zdát, že posádka Mezinárodní vesmírné stanice je poněkud odříznutá od světa díky moderním technologiím spojení se Zemí, nepředstavuje žádný problém. Astronauti z oběžné dráhy běžně posílají vzkazy přes Twitter a kdykoliv si mohou zavolat i třeba domů.

0: Ahoj holky a kluci, milí rodiče a prarodiče.
1: Jeden z nejhezčích dětských festivalů se blíží.
0: Zlínský filmový festival jako každým rokem slibuje nejen skvělou atmosféru, ale také pestrý program, kterého budeme součástí.
1: Rádio Junior na 66. ročníku představí rádio tak, jak ho znáte, možná i neznáte.
0: Budeme vysílat živě, představí se moderátoři Jirka Kohout, Petr Ševčík, Karel Klement a Petr Komínek.
1: Na festivalu potkáte i moderátorky Kláru Novákovou, Evu Sinkovičovou a další z týmu Rádia Junior.
0: V sobotu 30. května vystoupí v parku Komenského taneční skupina Beat Up.
1: V neděli pak raní restart live show s Carlosem a Komajzem.
0: No a na náměstí Míru koncert Rádia Junior, kde zaspívá Kiara a Adéla Křivánková.
1: Chybět nebude ani rozhlasový skřítek Hajaja.
0: Tak přijďte za námi.
1: Poslední květnový víkend na Zlínském festivalu.
0: Těšíme se na vás.

Tak co teď, ruku na srdce, kolik času trávíme u mobilních telefonů? Ano, pojďme si to říct úplně upřímně. A co, usínáte s telefonem? Probouzíte se hned po probuzení, vezmete do ruky telefon a zjišťujete, co je nového, kdo vám napsal, nebo co se kde děje. Je pravda, že v mobilním telefonu, tedy na internetu, se dá získat úplně všechno, zjistit úplně všechno, i to, co vlastně není pravda. Zkrátka, je tam nepřeberné množství možností toho, co se kde děje. Ale taky je to jen, jak bych to řekl, taková iluze o tom, co se skutečně děje. Protože vlastně na internetu najdete všechno, co vlastně chcete najít. Jo? Když prostě budete chtít zjistit, že já nevím, že psi nemají chlupy, tak to zjistíte. Naopak, když budete chtít zjistit úplně něco jiného, tak to taky zjistíte, protože na internetu už je takových věcí, ale hlavně ten mobilní telefon nám bere čas, kterého je strašně málo a který je vlastně to nejvzácnější, co v životě máme. Tak se nad tím někdy zamyslete, odložte telefon a běžte si povídat třeba s maminkou nebo zavolejte kámošovi, dejte si s ním sraz a něco hezkého zažijte.

Je to tady 6 hodin 31 minut, je tady písnička z hitparády a jde o novinku BTS. Tato nejpopulárnější skupina světa si teď několik let dávala nucenou pauzičku, protože všech 7 členů tohoto beat-upového sdružení si muselo v Jižní Koreji postupně odkroutit povinnou vojenskou službu. Teď jsou ale zase zpátky pohromadě a čeká je světová megatour a jejich koncerty se budou promítat i v řadě českých kin a určitě na nich vedle jejich notoricky známých megapecek zazní i jejich novinky z nového už 5. studiového alba R-Rank. Na desce najdeš 14 skladeb a jednou z nejvýznamnějších je Swim, která si okamžitě získala srdce jejich fanoušků, takzvaných BTS Army. Tak co, získá si i tebe? Pojďme si ji pustit.

Tak co, jak se vám líbí tahle pecka? Je to dobrý, já si myslím, ale hlasovat v hitparádě už nemůžeme, tedy alespoň ne pro tento týden, protože je tady čtvrtek a jak pravidla hitparády praví, můžeme hlasovat pouze do středy do 20. hodinky. Takže to už máme za sebou, teď můžeme možná trošku netrpělivě očekávat, jak to dopadne, ale to nám všechno Klárka prozradí už v sobotu ráno.

Doufám, že lepší den bude mít každý z nás 6 hodin a 38 minut. Lepší den určitě, když budeme chvilku dávat pozor a zjistíme, že pozornost, kterou dáváme mobilním telefonům, je příliš veliká. Zhruba 1,7 milionů Čechů má podle průzkumu nízký takzvaný index digitálního zdraví. Což se znamená, že tráví s mobilem výrazně víc času, než je optimální. Jde o to, co je optimální, že jo? Ale lidé s velmi nízkým digitálním zdravím tráví na mobilu průměrně 6 hodin a 15 minut. Tedy o 10 minut více, než třeba rok předtím. Takže každý rok trávíme na mobilu víc a víc hodin. Ale dovedete si představit 6 hodin a 15 minut? Když den má 24 hodin... Z toho bychom velkou část toho dne měli spát a my jsme, někteří z nás, schopni strávit 6 hodin a 15 minut na telefonu. To je jako čtvrtina dne. Z toho bdělého dne je to skoro polovina. Tak to už je fakt jako hustý. Je tedy pravda, že spánek by nám měl zabrat většinu dne. Jenomže bohužel ten spánek jde trošičku do pozadí, protože se věnujeme mobilním telefonům. Výzkum ukázal i to, že 80% takzvaných mileniárů, to jsou lidé ve věku 29 až 44 let, což jsou rodiče, ze 75% usíná s mobilem. Vidíme, že technologie se staly neodmyslitelnou součástí našich životů. Problém není v tom, že je používáme, ale v tom, jak je používáme. Jo? Když 75% lidí, vašich rodičů, teď by se měli zamyslet, usíná s telefonem, takže prostě si scrolluje, kouká do toho, to, že modré světlo je prostě večer prostě nevýhodné, nezdravé a že nám to prostě brání v tom usínání a tom klidném spánku, všichni dobře víme. Ale 75% rodičů čučí do telefonu.

Za dvě minutky už bude 6:45, tak já vám přeji příjemné probouzení. Ti, kteří už jsou probuzení, tak to mají za sebou a vlastně už mají skoro všechno za sebou. Nebo máme, protože já už se taky beru mezi probuzené, šel jsem včera brzy spát a ráno jsem měl prostě takovou dobrou náladu, dobrý pocit z toho, že jsem se probudil a probudil jsem se, ale asi 4-5 minut před budíkem a řekl se úplně jo, protože když se probudím moc brzo, někdy to tak mám, protože mám trošičku strach, abych nezaspal, protože když stávám ve 4 hodiny a 30 minut, tak nevím, jestli to vždycky jako vyjde, protože stalo se mi už, že jsem prostě toho budíka neslyšel, takže teď to jako dvojím, mám tam samozřejmě mobil, o kterém se tady dneska povídáme, ale mám ještě na ruce hodinky sportovní, které jsou jako takřka 100%, ale jednou se mi stalo, že opravdu se mi neslyšel, oni tak jako vibrujou a lehce zvoní, za normálních okolností prostě mě to probudí hned, jednou se stalo, že prostě to neprobudilo ani mě, ani mojí přítelkyni.

0: Aha, tak to jsou poslední slova písničky toho našeho Peťajze Komajze. Jasně, Stereotyp a Petr Komínek, náš kolega, moderátor, kterého můžete slyšet každé pondělní ráno, protože každý pondělní restart tady kluci mají svoji show, no a také na Zlínském filmovém festivalu. To nebude v pondělí, ale tam budou mít zase ranní show v neděli. Tak to jsem na to zvědav, budu v parku Komenského, budu se bavit a pozorovat, co kluci v neděli po ránu takhle dokáží. No ale teď jsem se úplně vylekal, protože nás čeká ranní pomsta. A včerejší ranní pomstu vymyslel jeden z vás, ježiš, to se úplně zapomněl. Tak a mým úkolem je vzít tady svou podpisovou kartičku, vyběhnout někam pryč ze studia a nechat si od někoho podepsat. Jo? Tak sám jsem zvědavý, co mě čeká. Už jsem včera říkal, že takhle po ránu v 6 hodin a 48 minut úplně v Českém rozhlase není nabito. Jsem se chodí tak po 8 hodince, k té 9. už je to tady plné, ale teďka před tou 7. No, uvidíme. Pustím písničku, dám si nějakou oblíbenou písničku. Jo, tak co takhle, Kristof, ty a já. Protože ta jedna, kromě toho, že je krásná, tak je také dlouhá. A vyrazím s podpisovou kartičkou schánět autogram někoho úplně jiného. Koho se ženu, to vám prozradím za chviličku. A vy zatím můžete přemýšlet, jakou ranní pomstu byste mi dali na zítra, čím byste mě potrápili, čím byste se pobavili. Připravte si to a zavolejte mi potom, tedy teď tady ve studiu nebudu, protože budu schánět autogram někoho v okolí. Tak jdeme na to.
1: Ranní pomsta.
0: 3, 2, 1, jdu lovit autogram.

6 hodin 53 minut a ti, kteří sledují webové kamery, tak vědí, že podpis jsem ulovil. Vlastně jsem ani nevěděl, jak to bude zajímavé a vtipné. Když si vezmete svoji kartičku a běháte takhle po Českém rozhlase, jak jsem říkal, takhle v 6 hodin a 50 minut tady za stolik lidí ještě není. Tak ale tady vpravo, když vylezete, někteří to možná znají, tady když byli na dnu otevřených dveří nebo někdy tady u nás ve studiu na exkurzi nebo jako hosté, tak když vylezete ze studia takhle tímhle směrem, dáte se doprava, tak tam máme občerstvení, můžeme si dát kávičku nebo něco dobrého na zub, snídani, také zmrzlinka tam je, zkrátka občerstvení, můžeme se občerstvit. Tak tam jsem věděl, že v 7 hodin se otvírá, že tam už někdo bude. Tak jsem schválně zvolil levou stranu.

jsem zaznamenal, tak to jsem se začal opravdu smát a nechal jsem ho v tom, neřekl jsem, že to je prostě ranní výzva a že tady plním úkol. A on na mě chvilku koukal, no ale to já nevím, jestli proč a jako moje jméno a jsem říkal, no a kdyby ještě jako věnování bylo, tak věnování nebylo, říkal, že tohle neumí, ale napsal mi tam Lukáš a udělal srdíčko. Tak nakonec to bylo velmi vtipné, já vám děkuju za tuhle tu ranní pomstu. Chvilku jsem byl trošku nesmělý, ale pak jsem si to docela užil, škoda, že se to nemohli sdílet se mnou. Ale teď výzva na zítřejší ranní pomstu, protože opět budeme stávat spolu. Zítra tedy ranní restart budeme věnovat lednímu hokeji a propojíme se přímo i s mistrovstvím světa s našimi komentátory z Českého rozhlasu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Ale ranní pomsta tam mě chybí, takže pokud by vás napadlo něco vtipného, zajímavého, tak mi dejte vědět, zavolejte na 800 199 199 a můžete vyhrát i nějakou zajímavou výhru.

0: Tak, jedna ranní pomsta za námi a já už tady mám Justý, která by chtěla vymyslet tu pomstu na zítřek, tak to jsem zvědav. Justý, já tě zdravím ve vysílání Radia Junior, ahoj.
1: Ahoj.
0: Jak jsi se dneska vyspala?
1: Dobře.
0: Dobře, super, a co tě dneska čeká?
1: No, dneska mě čeká škola.
0: Aj, dobře. No a něco zajímavého ještě odpoledne třeba?
1: Asi ne.
0: Dobrá. Tak teď ta pomsta na zítra.
1: Takže já jsem to chtěla trošku spojit s tím tématem zítřejším, který jsem si přečetla. A no, že bys si musel dát nohu za hlavu. Je jedno, jak to uděláš, nebo nohy. A u toho musíš odmoderovat kousek zápasu z mistrovství světa v hokeji.
0: No počkej, to je jako sice jako hezká výzva, ale ty jako, jak, to já to nedokážu dát nohu za hlavu.
1: To se tak jako, aspoň trošku.
0: Ty dáš nohu za hlavu?
1: Jo.
0: No tak ty jsi dobrá, a to já už jako nemám takhle jako ohebné tělo. A myslím, že nevím, jestli jsem někdy dal nohu za hlavu. Jako udělám spoustu věcí, ale nohu za hlavu, to nevím. Dobře, dobře, já to zkusím. Je to pomsta. Dobře, a který zápas bych měl odmoderovat? To je jedno, jo? Mám si něco vymyslet.
1: Jo, to je jedno.
0: Nebo si můžu kousek pustit a teď to jako komentovat, protože ty moderátoři, ty komentátoři, kteří prostě komentují tyhle prostě zápasy, to jsou neuvěřitelný machři. Já vůbec nechápu, jak to jako zvládají jména, všechno a ještě o tom úplně všechno jako vědí, o tom hokeji vědí někdy líp než ty rozhodčí, co by se mělo pískat a co by nemělo se pískat. Ale děkuju ti za to, je to opravdu velká a zajímavá výzva. Já se ráno pořádně rozcvičím a zkusím si zítra v pátek 22. května dát nohu za hlavu a ještě k tomu odkomentovat kousek nějakého hokejového utkání. Děkuju moc, přeju ti krásný den a ahoj.
1: Ahoj.
0: Holky a kluci, no a my jsme se tady tím povídáním už přesunuli do další hodinky, tak jdeme na to.
2: Ranní restart s Jirkou Kohoutem.
0: Jenom ve stručnosti a v rychlosti krásné dobré ráno, je tady čtvrtek 21. května a teď jsme se trošičku zapovídali s ranní pomstou, tak to nebudeme zdržovat a hned se podíváme, co se děje kolem nás a jaké dnes očekávat počasí. Krásné dobré ráno a příjemné probouzení s Rádiem Junior přeje Jirka Kohout.
2: Rádio Junior. Minutové zprávy.
0: Každodenní problém, co si vzít na sebe, může vyřešit aplikace v mobilním telefonu. Jednu takovou vytvořilo 6 studentů gymnázia v Holicích na Pardubicku. S projektem zvítězili v celostátní soutěži Studentská firma roku. Nástroj pomáhá kombinovat oblečení z vlastního šatníku a třeba pomůže omezit i zbytečné nakupování. Vypadalo to na ještě větší blamáž než proti Slovinsku, ale národní tým nakonec zápas s dalším outsiderem na mistrovství světa výsledkově zvládl. Češi přetlačili po otočce ve třetí třetině Itálii 3-1 a potvrdili předchozí cenou výhru nad Švédskem 4-3. K dalšímu utkání český tým nastoupí proti Slovensku v sobotu v 15:40. A jaké bude počasí? Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.

Tak já tady mám ještě jednu výzvu na zítřejší ranní pomstu. Tak mám návrh na pomstu ve zprávách, nebo alespoň v jedné, dát za každé slovo láska. Nebo pokud by se ti líbilo víc, tak slovo pátek, anebo můžu také použít slovo hokej. Ale mně se líbí ta láska, protože prostě lásky je málo. Tak když si za každé slovo dáme slovo láska, tak jí bude víc a je tady pátek, to je také krásné. K tomu hokej, tak to je jedna láska vedle druhé. Takže zkusím zítra v jedné zprávě, budou to zprávy v 7, dát za každé slovo slovo láska. Tak to bude lásky plné ráno. Teď si dáme písničku, je tady Adam Mišík, Tvoje světy a pak už Tajemný zvuk a budeme soutěžit o super knihu.

0: Tak jdeme na to, 7 hodin 10 minut, je tady Tajemství planety Dor, super parádní kniha, kterou napsala kolegyně Denisa Kimlová, nádherně ilustrovala Taťána Morová. Tak a tahle kniha může být vaše, pokud odhalíte můj tajemný zvuk, ale volejte až když ho pustím.
1: Tajemný zvuk.
0: Tak 800-199-199, to je stále stejné výherní telefonní číslo, tak pokud budete vědět, tak volejte. A dnes to nebude úplně jednoduché, lepší zavřít oči a zkusit si představit, co asi vydává tady ten zvuk. Víte? Tak volejte.

0: Tak a je tady náš tajemný zvuk a já už mám Radovana na telefonu. Halo, halo, Radovane, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Jak ty ses dneska vyspal?
1: Moc dobře, stával jsem ale hodně bezo.
0: Jak to? Už si nemohl dospat?
1: No, protože my slavíme dneska z kamarádský nálezky s mým bláchou.
0: Jo, takhle, no, tak to je super, to chápu, že si nemohl ani dospat. Tak pojďme na ten tajemný zvuk a poslouchej pozorně, jo?
1: Mhm. Ping-pong?
0: Myslíš si, že takovýhle zvuk zní, když se hraje ping-pong?
1: Ne, ne, myslím. Squash.
0: Myslíš si, že je to squash, jo?
1: Uh-huh.
0: A je to tvoje poslední slovo?
1: Jo.
0: Určitě, nechci si to rozmyslet?
1: Takže,
0: takže squash. Radovane, musím tě zklamat a mrzí mě to. Nevadí, ale kniha zůstane do zítřejšího rána a budeme soutěžit o ní zítra. Nebyl to squash, napadlo by tě ještě něco jiného?
1: Tenis?
0: Ani tenis. Bylo to, chceš to vědět?
1: Jo.
0: Bylo to skákání přes švihadlo. Takovýhle zvuk to vydává, když se skáče přes švihadlo.
1: Tak ahoj.
0: Tak to mě mrzí. Radovane, přeju hezký den. Ahoj a děkuji za zavolání. Bohužel taková jsou pravidla. Radovanovi bych rád dal knihu Tajemství planety Dor, ale nemůžu, protože neodhalil tajemný zvuk. Pravidla jsou nekompromisní. Prostě zítra ráno v 7 hodin a 10 minut zkusím tuhle knihu vysoutěžit ještě jednou. Dám jiný zvuk, nebude to úplně jednoduché, ale věřím, že to dáte. Teď už Kiara a Supergirl.

0: Tak a my si dáme teďka rekapitulaci hitparády, aby jsme věděli, co je ve hře. Protože sice nemůžeme soutěžit už, nebo soutěžit, hlasovat, máme tady čtvrtek, hlasujeme do středeční 20. hodinky, ale aby jsme byli ve hře a věděli, na co se můžeme těšit.
1: Rekapitulace.
2: Novinka Usínám je od 19letého Davida Málka.

0: ve 306. kole vítězí Sweet Girl od Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: 7 hodin 24 minut, čas dozvědět se něco zajímavého a to je vždy v dílně Evky Sinkovičové a je tady Zvídavec. Já vám přeji hezký poslech.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky a kluci, další díl Zvídavce je tady. Tentokrát na základě tipu od posluchačky Zorky. Tak pojďme rovnou na to. Pokud vás ráno nebudí jeden z rodičů, pravděpodobně vás budí budík. A i v případě, že to jsou zatím rodiče, musí budík vzbudit minimálně je. Budík je mechanický nebo elektronický přístroj, který slouží pro měření času a pak taky pro své hlasité zvukové upozornění na určitý časový údaj. Jak se ale lidé budili před vynálezem budíku? To je otázka, která vás možná napadla, když vám ráno řinčel budík do ucha a vám se zatím nepodařilo rozlepit oči. Podle historických záznamů vytvořil pravděpodobně první stroj, který sloužil jako budík, slavný řecký filozof Platón, který žil v letech 427 až 347 před naším letopočtem. Jeho budík fungoval na principu vodních hodin a voda překapávala do různých nádob a nakonec tlak vody foukl zadržovaný vzduch do píšťaly, která vydala ostrý pískot. Pravděpodobně ho k tomuto vynálezu motivovalo to, že si přál, aby jeho studenti chodili včas na výuku. V Číně v roce 725 vznikají vodní hodiny s ozubenými koly, které mohou sloužit taky jako budík. Lidé byli taky v době před průmyslovou revolucí daleko více svázáni s cyklem dne a noci. Práce probíhala za denního světla, kolem svítání se vstávalo, po setmění se chodilo spát. Dnes se to nazývá cirkadiánní rytmus, tedy vnitřní biologické hodiny. Dalšími variantami, díky kterým se lidé v minulosti budili, byl tedy třeba východ slunce, pak taky kohoutí kokrhání, ranní zpěv ptáků nebo plný močový měchýř. Člověk úmyslně před spaním pil, aby ho ranní potřeba jít se vyčůrat probudila. Tuhle možnost využívali hlavně původní američtí domorodí obyvatelé. Další možností pak byla svíčka. Tato varianta se používala hojně ve středověku, ale záznamy o ní jsou už ze starověké Číny. Do spodní části svíčky byly zapíchané hřebíky. Když dohořívala, hřebíky padaly na kovovou podložku, kterou byla svíčka podložena a zvuk lidi probudil. Bylo ale třeba si vše správně vyměřit, znát správnou délku svíčky, rychlost hoření a tak dále. Ve středověku taky čas organizovali kostelní zvony. První budík, který byl hodně podobný tomu, jaký známe dnes, tedy hodiny opatřené zvonkem, pak pochází až z pozdního středověku z roku 1380. Tenhle budík probíral mnichy v norimberském klášteře. V té době je ale takový budík něčím vzácným a drahým. Proto je tu další budík a ten vás jednoznačně překvapí. Je to budík lidský. Během průmyslové revoluce ve Velké Británii museli hlavně dělníci, kteří pracovali v továrnách, vstávat opravdu přesně. A i když v této době už mechanické budíky poměrně dlouho existovaly, byly stále dost drahé a běžný člověk si je dovolit nemohl. A právě proto vznikla jedna speciální profese, takzvaní klepači. Zaměstnávala je buď továrna, nebo si je platili sami lidé, kteří potřebovali být buzeni. Tito klepači chodili po městě a klepali na okna, aby probudili dělníky do práce. Používali se k tomu dlouhé bambusové tyče nebo třeba foukačky, s jejichž pomocí se střílel hrášek do oken. Klepači fungovali nejen ve Velké Británii, ale i v dalších evropských zemích a městech. Na začátku 20. století pak tato povolání postupně začala mizet a vysvětlení proč je jednoduché. Mechanické budíky začaly být levné a dostupné, takže už nebylo třeba si najímat budíky živé. Toto povolání musel vykonávat někdo spolehlivý a taky odolný, často totiž klepač dostal vynadáno nebo naštvaný probouzející se dokonce něco vyhodil z okna. Klepači měli domluvený kód a rytmus klepání, někomu stačilo jemné ťuknutí, jiný probouzející se potřeboval důrazné bušení. Klepač každopádně neodešel, dokud z okna nevykoukla rozespalá tvář, znamenalo to, že má splněno a může se posunout k dalšímu spáči. Dnes už málo kdo používá budíky mechanické, nepoužívají se ani budíky elektronické. Dnes nás většinou budí naše mobily. Občas se ale lidé ke klasickým budíkům vracejí. Jak to máte s probouzením vy? Milí zvídavci, pokud chcete o tom, kdo budil lidi před vynálezem budíku, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. Kolikrát chcete a pokud vás napadá nějaká super zajímavost, taky určitě mi napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

Téma dnešního rána jsou telefony a Češi u mobilu tráví nadmíru času. Digitální zdraví si můžete otestovat kdekoliv. Slouží k tomu takový malý dotazníček, vymyslela to společnost O2 a vy si můžete zjistit, jak jste na tom, protože až pětina české populace nevyužívá technologie ve svůj prospěch, což znamená, že má nízký index digitálního zdraví a vlastně digitální svět mu škodí. Je to tak, jak když jsem se dneska ráno podíval, nebo včera, když jsem si připravoval vysílání, jak moc času trávíme u mobilních telefonů, tak jsem vlastně byl zděšen, že opravdu v průměru každý Čech stráví denně u telefonu 3 hodiny a 10 minut. Co všechno by se za tu dobu dalo zvládnout? Hodinu si povídat se svým nejbližším, opravdu hodinu sedět a povídat si, nebo chodit prostě a probrat všechny věci každý den, to by byla taková pecka. Já si myslím, že by se předešlo tolika nepříjemnostem a člověk by se dostal k sobě ještě mnohem, mnohem blíž, než trávit ten čas s někým úplně jiným, třeba s tím mobilním telefonem. Další hodinka, co třeba sport, hodinu denně sportovat nebo prostě věnovat se něčemu, co vás baví. Já bych se věnoval sportu, někdo by třeba mohl malovat, někdo by mohl číst, prostě někdo něco tvořit, někdo se vzdělávat v něčem, co má rád. No a teď se ještě představte, že vám zbyde další hodina a 10 minut k tomu. Tak co? Jak tenhle čas využít? Tak třeba se věnovat něčemu novému, telefonům, tak telefony nejsou nové, ale třeba dobře, tak si prostě pročíst, co je nového, nebo se něco jako dozvědět, odepsat přátelům, věnovat jim třeba půl hodinu denně, 3/4 hodiny, každý den, což je taky docela hodně. No a pak vám ještě zbyde nějaký čas a co třeba věnovat se trošičku sám sobě. Jo? Zjistit, co byste chtěli, co byste nechtěli, co vás baví, co vás nebaví, co vás třeba trápí, co byste chtěli změnit. Tyjo, to by se dalo dělat věcí a to se bavíme o tom průměrném Čechovi, který tráví 3 hodiny a 15 minut. Ale dost mladých lidí, a to se nebavíme jenom o juniorech, ale i o mamkách a taťkách, jsou to lidi až do 45 let, tak velké procento lidí, a je to až 70%, tráví u telefonu 6 hodin a 10 minut. Pardon.

0: nemiluju.
1: Sedm hodin 44 minut právě teď. No a zítřejší téma je zajímavé, protože nás bude zajímat mistrovství světa v hokeji, také jsou tady zajímavé ranní výzvy. No a my už se po písnice podíváme na to, co nás čeká dnes v odpoledním klubu Rádia Junior.

0: Pojďme omrknout hit parádu Rádia Junior.
1: Rekapitulace.
2: Novinka Usínám je od 19letého Davida Málka.

0: Viktoria Lavrišin s písní Tančím jak chci je na druhém místě. Ve 306. kole vítězí Sweet Girl od Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

Ellie, Party emocí. Právě teď tahle písnička dozněla v ranním restartu Rádia Junior s datem 21. května. No ale pojďme se podívat, co nás čeká dnes odpoledne, kdy k mikrofonu zasedne Evka Sinkovičová. Dnes v 19 hodin tady bude mít zajímavého hosta Nicolas Ferenc, herec a influencer, ale... Je to člověk, který na sociálních sítích přibližuje romská témata. Jak ovlivňuje romský původ role, které ve společnosti dostáváme a vůbec, které dostáváme, co ho vedlo k tomu, aby začal na svých sociálních sítích mluvit o romství a romských otázkách a mnohem víc. Pokud byste měli na Nicolase Ference jakýkoliv dotaz, tak neváhejte už teď napsat na adresu radiojunior@rozhlas.cz a nebo po 19. hodince můžete volat na 800 199 199.

A mně nezbývá, než se rozloučit, popřát vám krásný zbytek dne, ať je sluníčkový, a zítra se společně naposledy v tomto týdnu budeme probouzet, abychom si udělali pěkné ráno. Takže těším se na vás v 6:00. Od mikrofonu se loučí Jirka Kohout. Ahoj!

0: Sluníčko už bylo hodně vysoko a květy třešní, hrušní i jabloní voněly široko daleko. Brána v království pod Lipou však zůstala zavřená. Líhly se nové včeličky. Pilná zornička, zvědavá zvídalka, mlsná mlsalka, obručená bručalka i moudrá doubravka s ostatními včelami měly celý den plno práce. Novorozené včeličky byly malé a slabé a proto je staré včely chovali a ošetřovali. Ale už večer nové včeličky čiperně běhaly a sbírali drobečky se stolu. Vylíhlo se i hodně trubců. Ti však byli líní a nechtěli nic dělat. Nejstarší z nich pořád chodil za bručalkou a zlobil jí. Když uklízela, rozvazoval jí zástěru.
1: Necháš toho, ty Kazimíre, jeden.
0: A od té doby mu včelky neřekly jinak než Kazimír. Včelky teď vstávaly zároveň se sluníčkem, aby mohly co nejdříve letět na luka nebo do sadu. Jen Kazimírovi se nechtělo vstát.

0: ať si z postele venku, Kazimíre. Nemůžu tady ani pořádně uklidit. Lenochu, Lenošiva, Lenochu, Lenošiva.
1: Necháš mi tu peřinu, mručalko?
0: Nenechám.
1: Rejdiš si tady s koštětama, já chci ještě spát. A vstávat nebudu.
0: Že nebudeš vstávat? To uvidíme.
1: Co to děláš?
0: Já ti ukážu. A koukej stávat.
2: No tak, co se to tady děje?
1: Bručelka na mě vylila džbán vody.
0: Protože nechce vstávat.
2: Tak ho nech ležet, Bručelko. Ale snídaní dnes Kazimír nedostane.
1: Bane, já už vstávám, královno. Už jsem vyspalý dost a mám hrozitánský hlad. Bručelko, honem mi dej snídaní.
0: Nic ti nedám. Nemám čas.
1: Zvídalko, dala bys mi snídaní.
3: Proč si nesnídal s námi, Kazimíre? Co pak mám čas vařit pro každého zvlášť?
1: Lsalko, prosím tě, nedala bys mi snídaní.
4: Co tě to napadlo? Nevidíš, že zadělávám na vdolky?
1: Ach jo.
4: Proč tak vzdycháš, Kazimíre?
1: Ale mám hrozitánský hlad, Zorničko, a žádná mi nechce dát snídaní.
4: Tak proč si nevstal s ostatními? Nestydíš se takhle lenošit?
1: A co mám dělat, Zorničko? Vždyť já nic neumím.
4: Protože nic nechceš umět. Měl bys alespoň hlídat v bráně. Podívej, ty malé včeličky už dneska hlídají.
1: To není práce pro mne. Chtěl bych dělat něco lepšího.
4: Chceš lenošit, viď? To jsi pěkný rytíř.
1: Prosím tě, Zorničko, dáš mi tu snídaní.
4: Tak co mám s tebou dělat? Pojď, podíváme se, jestli něco zbylo.

0: vidíš, Kazimíre, máš smůlu. Není tu ani drobeček. Příště musíš vstávat dřív.
1: Ale co teď budu jíst? Dojdi do spíže, Zorničko, a něco mi přines.
0: Ne, to nejde, to je zakázáno. Jíst se musí tedy, když je na stole. Tak si to pro příště pamatuj.
2: Můžeš s námi letět na louku? Tam je snídaně dost.
1: Leďte si sami. Já už hlad nemám.

0: Za Brůčálkou letěly i ostatní včely. Také královna si dnes vyletěla na malou procházku. Doma zůstaly jen ty nejmladší, které ještě neuměly dobře létat. Kazimír jen tak bez cíle poletoval kolem domku. Nakonec se posadil na větev lípy a přemýšlel, co večer provede Brůčálce za to, že ho polila vodou. A jak tak přemýšlel, ani si nevšiml, že se k němu posadila cizí včela.
1: Co se tak mračíš? Ty se na někoho zlobíš, viď?
2: Zlobím se na naši Brůčálku a na všechny. Nechtěli mi dát snídani.
1: To jsou tak lakomé? Nebo nemáte zásoby?
2: Máme, plné spižírny máme, ale protože jsem zaspal, tak mi nic nedali.
1: Chudáčku, já bych ti pomohla, ale my už doma žádné zásoby nemáme.
2: A já mám takový hlad.
1: A já zase nápad. Doletím k vám do spíže a něco ti přinesu, chceš?
2: Jak bych nechtěl, ale to nepůjde. V bráně je stráž a ta nikoho cizího dovnitř nepustí.
1: A kdo je dnes u vás na stráži?
2: Naše nejmladší včeličky.
1: S těmi já si lehko poradím.

0: Cizí včely se nahrnuli k bráně, svázali malé včeličky a rovnou do spižírny. Když se dost najedli, začali si med odnášet domů. Kazimír pochopil, že ho cizí včela podvedla.
1: Vylupičky, necháte toho? No počkejte.
2: Až si dost nanosíme, tak toho necháme.
1: Tamhle se vrací naše královna, ta vám to spočítá. Královno, královno, u nás jsou lupičky.
3: Já vím, už jsem je viděla z dálky. Poslala jsem jednu naši včelu, aby doletěla na louku pro ostatní. Každou chvíli tady musí být. Slyšíš? Už jsou tady. Co tu děláte?
2: Jak vidíte, chutná nám a máme se dobře.
3: Tak tohle vám bude chutnat ještě víc. Tomáš!
2: Tomáš!
0: Lupičky dostali pořádný výprask vrbovými proutky a všechen med, co odnesli, museli do večera vrátit. Ze všeho nejdřív ošetřili včely malé poraněné včeličky a uložili je do postýlek. Potom dělali pořádek ve spížích a dávali ke spižírnám nové zámky, aby se tam podruhé nikdo nedostal. Pracovali dlouho do noci a vůbec si nevšimli, že se Kazimír nevrátil domů.

0: Co tady děláš tak pozdě večer? A proč tak brečíš?
1: Já jsem v tom velkém lese zabloudil. Bojím se.
0: Mě se bát nemusíš. Jsem čmelák Brundibár a bydlím na konci lesa. A kde bydlíš ty?
1: Já jsem to zapomněl.
0: No to je chyba. Zavedl bych tě domů, ale když nevíš, kde bydlíš, tak to nejde. Jak ti říkají?
1: Kazimír.
0: Kazimír. To máš ale divné jméno. Kdo ti ho dal?
1: To mi dala naše bručelka, protože jsem jí zlobil.
0: Jak vidím, si tak trochu nezbeda.
1: Skoro nic jsem bručelce nedělal. Jen jsem jí rozvazoval zástěru a jednou jsem jí přivázal za nožičku ke stolu.
0: Za nožičku. A co jsi provedl dnes?
1: Nic.
0: Opravdu nic? A nelžeš tak trochu?
1: Opravdu jsem nic neudělal. Ale když oni mi nechtěli dát snídani a bručelka mě polila vodou v posteli, a to se přece nedělá, že ne?
0: Nechtělo se ti vstávat, co? Jen se přiznej. A co bylo potom?
1: Co by bylo? Jen jsem si postěžoval jedné cizí včele, co byla na naší zahradě, že mám hlad, a ona se nabídla, že mi něco přinese. A šla proto do naší spižírny.
0: Sama?
1: Sama ne. Šla i se svými sestrami.
0: Je. A ty jsi je tam poslal?
1: Ne, neposlal. Oni šli sami a med si odnášeli domů a mě nic nedali.
0: Kazimíre, ty jsi pomáhal lupička.
1: Ale ne, neviděl jsem, že budou loupit.
0: Ne, to tě přece mohlo napadnout. A co bylo potom?
1: Potom přiletěly naše včelky s vrbovými proutky a lupičky vyhnali.
0: To udělali dobře. A dál? No povídej.
1: Dál už to nevím.
0: Bál ses jít domů a proto si zabloudil, viď? Víš, co bys zasloužil?
1: Já vím. Já bych to chtěl napravit. Ale nevím jak.
0: Jak? Poletíš pěkně domů a řekneš, jak to všecko bylo. Snad ti to odpustí.
1: Neodpustí. Naše královna je přísná.
0: Přísná je, ale také spravedlivá. A když jí popravdě řekneš, jak to bylo, a slíbíš, že se polepšíš, tak ti to určitě odpustí. A dnes můžeš přespat u nás. Je tma a cestu domů by si stejně nenašel. Vrátíš se až ráno. A teď už poleď za mnou, ať jsme brzy doma.
1: Je, počkej, Brundibáre, vidíš ty dvě světla? Blíží se k nám? Já se bojím, to je jistě ohnivý drak.
0: Ty jsi ale strašpitel, Kazimíre. To je přece sova. Často ji potkávám, když se venku zdržím.
1: Sova?
0: No.
1: Tak to není ohnivý drak.
0: Kde pak drak? Jenom sova. Co pak ty nevíš, že sově ve tmě svítí oči?
1: Ne, to nevím. Nikdy jsem ji neviděl.
0: Tak už se přestaň bát. Musíme letět domů, tak nezdržuj.

Učmeláků byli ještě vzhůru a čekali na Brundibára s večeří. I Kazimír dostal talíř polévky. Sotva jí dojedl, schoulil se do koutku na zem a usnul jako špalek.

než člověk. Jsem král orangutan, jsem král všech králů král, jsem král orangutan. Teď já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent, jsem králem.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Sí, ahoj, Jani, vítejte v mé, tedy Ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj, kamarádi, ahoj, Ušoune.
0: Víš, o kom bude dnešní školka, Jani? A co vy, holky a kluci, víte to?
1: No já to vím, a co vy? No, nevíte. Tak hádejte.
0: Ušounova hádanka.
1: Tak, holky a kluci, nastražte ušiska. Kdo pak to je?
0: Jo, toho jsme poznali, že jo, kamarádi. No tak pozor, 3, 2, 1, medvěd.
1: Přesně tak, dnešní školka bude o medvědech.
0: Jo, jsou různí medvědi, ale my myslíme medvěda hnědého, který dřív žil i v naší zemi, v České republice. I teď se tu může objevit, ale už se to moc nestává.
1: Musím ti říct, Ušounku, že tohle mě pěkně zlobí, že kvůli autům a domům tady už nežije spousta zvířátek, co dřív.
0: No to mě teda taky štve, no.
1: Ale aspoň, že když už ho venku jen tak nepotkáme.
0: Tedy myslíš toho medvěda,
1: no? No jasně, medvěda. Tak ho můžeme potkat v Ušounově pohádkové školce.
0: Jo! No to je teda paráda, to jo.
1: A navíc jsem do školky přišel spřátelený medvěd.
0: Jinak by to ani nešlo, Jani. Medvědi jsou totiž šelmy a jsou hodně nebezpeční.
1: Je, ahoj, Oskaré.
0: Taky tě zdravím, Oskare. Kamarádi, Oskar vás zdraví a říká, že medvěd na člověka nechce útočit, protože člověk není jeho obvyklá sváča. Když může, tak se člověku vyhne.
1: Oskare, jsem moc ráda, že mě a Ušounovi ses nevyhnul a za to tady mám pro tebe první písničku.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Právě dohrála písnička, která je o tom, jak se na jaře budí medvěd. A to my o tobě taky moc dobře víme, Oskare, že umíš fakt dlouho spát.
0: No, že spíš celou zimu. Ušounku, co to říká?
1: Jani, on doslova to říká on, ne já, jo. On říkal, že spí jako prd.
0: Prosím?
1: No, ty jsi říkala, že prospí celou zimu a on říkal jako prd.
0: Je teda, medvěde, to se neříká. Já vím, že to někdy dospěláci používají, když chtějí říct, že je to úplně snadné, ale ve školce se tohleto slůvko nepoužívá. Můžeš říct třeba pšouk, no ale...
1: jako pšouk.
0: Ale o tom jsem si nechtěla povídat, teda kamarádi, my jsme se do toho zamotali.
1: Tak já to teda všechno rozmotám, jo, protože vlastně jsme chtěli říct, ať už je tady smraďoun nebo není, že medvěd má totiž super extra čuch.
0: Takže by mu ten pšouk taky vadil.
1: No jo, jasně, no tak co?
0: A my si za malou chvíli vyzkoušíme, jak jsme na tom s čichem my.
1: Ušounův úkol.
0: Tak, holky a kluci, zase máme úkol, ke kterému budeme potřebovat maminku, nebo tatínka, nebo ségru, nebo bráchu, nebo paní učitelku.
1: Jo, protože my teď s Janou pustíme písničku a vy se zatím připravíte šátek, abyste si ovázali oči a nic neviděli. Nebo si můžete nandat čepici a stáhnout si ji přes oči.
0: A nebo ty oči prostě jen pořádně zavřete.
1: Ale hlavní je to, že?
0: Váš pomocník připraví tři voňavé nebo naopak nevoňavé věci, které vy budete po písničce poznávat.
1: A já už pro tebe tři věci připravené mám.
0: Nekoukám, nechci vědět, co to je, abych mohla hádat. Já si připravím taky něco pro tebe, ještě je připravené nemám, ale během písničky to určitě stihnu.
1: To jsem teda zvědavý.

0: Vánoci posloucháte mou, tedy pohádkovou ušouní školku.
1: Kde už máte určitě připravené věci k očichávání.
0: Jo, já mám holky a kluci na očích šátek a Jana má pro mě připravené věci na hádání.
1: Tak čichej, čichej, co pak je tohle?
0: Je, to hezky voní, no to je mýdlo přece.
1: Správně, a co tohle?
0: Je, to je snadné, mňam, mňam, mňam, to je čokoládička.
1: Tedy super, to jsem ani nevěděla, že mají strašidýlka tak dobrý čich.
0: Jo, mají, jo, to jsem frajer, co?
1: A nakonec tu máme...
0: To jsou přece maliny.
1: Přesně tak, to je ale krásné a voňavé ovoce, viď?
0: Jo, pak si je u pohádky sníme a tu čokoládu taky. A teď teda já ještě chci něco dodat, že jsem teda super úžasný frajer a to se potom teda říká, víš co?
1: No.
0: Že samochvála smrdí.
1: No to se říká, tak se no. Nechval tak moc, já tě pochválím taky ráda.
0: Dobře.
1: Tak,
0: no,
1: teď,
0: tak
1: já,
0: počka.
1: Teď já,
0: no,
1: teď
0: no,
1: já.
0: No, tak.
1: Tak tohle je mátový čaj. To bylo snadné.
0: Jen se nevytahuj, víš, jak ta samochvála a tak dále. No, tak ještě tu mám dvě vůničky.
1: Tak, tohle je citronová vůně na záchod.
0: Jasně, no ty jsi ale úžasná. A co tohle?
1: Je fuj, ušonku fuj.
0: Teda Jani, o jídle se nikdy neříká fuj. Jo, to si pamatuj, ale tohle to je úžasný, skvělý, smradlavý sír.
1: No, tak skvělý určitě je, určitě moc dobře chutná, ale já jdu radši otevřít okna. Aby se to vyvětralo, jo. A ty zatím pusť holkám a klukům za odměnu pohádku.
0: Jo, ale ještě předtím zaspívám nejsmradlavější píseň na světě.
1: Tak do
0: je
1: toho.
0: Je o smraďochovi tchořovi, jo.
1: No.
0: Tak pozor. Co se děje v noře tchoře, to se nikdo nedoví. Tchořatům je s mámou dobře, koušou oca s tátovi. Je jim fuk, že lidi tvrdí, že tchoř děsně zapáchá. Tím, že ukrutánsky smrdí, žádný zločin nepáchá. Tchořům vůbec nevadí, že každého odradí, když je kolem nory děsný puch, uch, uch. Ještě to má dvě sloky, tak se můžeš přidat s tím ucháním, jo? A hezky si přitom můžeš ještě zacpat nos, jo?
1: Dobře.
0: To je opravdu nejsmradlavější písnička na světě.
2: Tak já se ho potom ucpu.
0: No výborně. Když však tchoře v jeho noře člověk někdy poleká, je nám líto tchoře, ale ještě více člověka. Ten, kdo se ptá proč a nač, ať rychle nechá otázek. Lepší úprk, nežli pláč, když tchoř nadzdvihne ocásek. Snadno se to neříká, tchoř člověka postříká a pak tiše zmizí jako duch. Uch. A poslední sloka, co se děje potom, i ta naše malá madla ví. Většinou jde o to, že je člověk děsně smradlavý, že je z tchoře smradu moře, lidský smraďoch není rád. Ten smrad totiž nelze dobře vyprat ani vyvětrat. Tchoř se ovšem nezmění, tak snad by bylo řešení, kdyby člověk na čas ztratil čuch. Uch.
1: Je, ušoune, to byla krásná písnička.
0: No vidíš, a už si ten smradlavý sír vyvětrala. Tak a teď už je ta pohádka, co?
1: No jasně, a kamarádi, já chci jenom připomenout, že jestli jste neměli čas splnit úkol, tak si ho můžete splnit klidně až po školce. Ale teď už ta pohádka.
0: Ušounova pohádka.

V létě rejdilo kolem plovárny Huang Lepang tolik sardinek, že jejich namodralá záře zbarvila oblohu. Na konci léta bylo sardinkám na mělčině zima. U plovárny zůstal jen malý plavčíkův houf a nebe zbělalo. Jednou se i zbylé sardinky rozhodly, že se s mělčinou rozloučí. Naposled se prošli po plovárně. Najednou si všimli plakátů na kabinách. Na cestu do ciziny kabinetka od kukvopičky. Kabinetka byla fotka 3x4 a kukvopička fotograf. Sardinky rozčileně naskákaly do vody. My přece taky plaveme do ciziny. Do anglických, do holandských, do belgických vod. Ale kabinetku jsme nikdy neměli. Starší sardinky spustili, že je to zase nějaká lidská vymyšlenost. Kabinetka, že je zrovna hřích proti podmorskému životu. A že budou rády, až uvidí zase jen mořské dno, žaludek si nacpou garnáty a popovídají si pěkně po sardinkovsku puk, puk, puk se sledem nebo plackou. Ale mladé sardinky se bránily. Sardince prý nikdy není na škodu něčemu se přiučit. A druhý den šli ke kukvopičkovi, aby jim přece jen udělal kabinetku na cestu do ciziny. Kukvopička měl slamák a krásné džínsy, nad kterými mu přetékalo mírné sardinčí bříško. Postavil si sardinky před zmrzlinářský stánek. Tu ploutvičku níž, prosím, ano, a tlamičku směrem k zábradlí, tak, dívat se do objektivu, ano, a teď bych prosil nehýbat. Než stiskl spoušť, zvolal. Kuk, bopička. Sardinky se zasmály a fotografie byla hotová. Pas mají sardinky vystavený? Ptal se kukvopička. Sardinky mlčely. Co je to pas? Zeptali se za chvíli. Pas je pas, řekl kukvopička. Otisk ploutvičky, kabinetka 3x4, vlastnoruční podpis majitele pasu, jména potěru, místo jeho bydliště a tak dále a tak dále. Sardinky poděkovali, naskákali do vody a tam se zase pohádali. Jména potěru, to mě podržte. Večer přinesl kukvopička sardinkám hotové obrázky. Byly barevné a sardinky na nich svítily modře, zeleně, stříbrně a zlatě. Sardinky si je prohlížely, ale pořád nevěděli, co si s nimi počít. Kabinetka 3x4 je, jak jsem řekl, vhodná do pasu, řekl jim kukvopička. Mohu je ale zvětšit, pohlednice pak vkládáme do alba. Větší fotografie, případně zarámované, věšíme nad prádelník nebo nad postele, jak je libo. Sardinky mlčely a poulily očka. Kdyby sardinky dovolili, řekl kukvopička, přispěl bych radou. Sardinky mohou nechat kabinetky u mne. Použijí jich jako reklamního materiálu. Sardinky i děti na fotografiích od kukvopičky. Nebo i sardinka ví, kdo nejlíp fotografuje na pobřeží Atlantiku. Kukvopička. Sardinky zajásaly. Pak je kukvopička požádal, aby se nechali vyfotografovat na vycpaném žraloku. Fotograf tam měl nápis. Za malý příplatek dodám jakékoliv pozadí. No a už byl čas. Sardinky odpluly. Jednu kabinetku má plavčík připíchnutou na dveřích. Když usíná, zdá se mu, že sardinčí hlásek šeptá z anglických, i z holandských, i z belgických vod. Ahoj, plavčíku.

0: dokonce dneska máme ve školce na návštěvě zpřáteleného medvěda, medvěda hnědého, a už jsme se hodně dozvěděli.
1: Třeba, že medvěd celou zimu spí, že má skvělý čich a že dřív u nás medvědi normálně žili.
0: Jo, prostě si tady tak chodili po lese, protože tady bylo daleko míň lidí, daleko míň aut a daleko míň domů. To jsme se všechno dozvěděli. Ale Jani, třeba u našich sousedů na Slovensku medvědi nechybí. Ještě je jich tam naštěstí dost.
1: No a právě ze Slovenska se k nám občas nějaký ten medvěd přijde podívat.
0: Jako Oskar, který k nám zabloudil do pohádkové školky. Oskar říká, že nejvíc medvědů u nás je teda sice málo, ale přece jen v Beskydech.
1: V Beskydech, to jsou ty hory. A víš, co mě napadlo?
0: Jasně, že vím. Chceš si zaspívat Beskyde, Beskyde?
1: Chci.
0: Já nejsem proti. Užounova písnička.

0: No vypadá, že se mu to děsně líbilo.
1: Jo, jo, jo, však říká, že se mu to líbilo jako pšouk. No tak pozor, a teď máme v plánu cvičit a na to se taky těší, jo, jo, jo.
0: No, asi proto, že budeme cvičit po medvědovsku.
1: Jo, no tak jo. Už jsou novo cvičení. Tak se pořádně postavte ze široka, nohy pěkně rozkročíme.
0: A ruce nahoru, jako kdybyste trošičku strašili.
1: Jo, jo, medvěd je totiž taky někdy strašlivácký, když se rozlobí, jenomže Oskar je hodný.
0: To je pravda. A my dáme ruce takhle nahoru, dlaněmi dopředu, tak, a pěkně se houpeme ze strany na stranu.
1: Joni, ty vypadáš jako medvěd.
0: No jasně, teď si na něj hraju.
1: No to jo.
0: A pěkně takhle jako medvěd obejdeme celou školku.
1: Nebo obývák. Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum.
0: A teď máme obří medvědí chuť na med. A tak šplháme jako na strom za lesními včelami.
1: Jasně, jo, jako holky a kluci, jako šplháme, protože my ve školce nemáme strom ani doma.
0: U Šonku toho si kamarádi určitě všimli, že jim ve prostřed obýváku nebo školky neroste strom.
1: No to já jenom, aby se tobě nebo kamarádům něco nestalo. Víš, jako náhodou musíme dávat pozor. No,
0: no jo, jo, jo, jo. Tak u Šoune nepovídej a šplhej. Jako šplhej.
1: Jo, já jsem celý jako šplhoun. No tak už jsem tady, už jsem, no, jo, já už se rozhlížím, už vidím do daleka.
0: No vidíš, a paráda, tak si jako nabereme med, z ruky si uděláme lopatičku.
1: A jo, no to je dobrota.
0: A nabereme si
1: ještě. Neolizujeme ruce, protože nemáme umytá.
0: Ale
1: ani,
0: jenom jako
1: no,
0: ušouné.
1: Jako,
0: oni to holky a kluci dobře vědí. Tak, no, nabereme si ještě.
1: No to je dobrota, no to teda to.
0: A ještě si nabereme.
1: Je, co to je, Jani? No, pozor.
0: A pozor, pozor. Lesní včely nám nechtějí med dát, tak běžíme a máváme okolo sebe rukama, protože se snažíme ty včely odehnat.
1: Jo, běžíme, máváme, běžíme,
0: máváme, máváme, máváme,
1: máváme.
0: A já už nemůžu.
1: Já, to nás ty včely teda pěkně uhonil.
0: No, tak víš co, tak si sedneme a odpočineme a pustíme si písničku.
1: Jo.

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: No vlastně je to spíš školka medvědí. Jani, víš, co teď říkal Oskar? Že prý, kdybychom věděli, co si medvědi o nás lidech vypráví.
0: A ví, co si vyprávíme my lidé o medvědech?
1: Jak to myslíš?
0: Myslím vtipy.
1: No tak to Oskar nezná.
0: Tak mu jeden povíme.
1: Jasně, vypráví ho ty. Ty totiž vtipy vyprávět umíš, na rozdíl ode mě.
0: Dobře, tak já to zkusím. Zvířátka si postaví v lese na paloučku opravdu krásnou kadibutku. Samozřejmě jsou na ní všichni náležitě pyšní. Druhý den letí kolem sova a vidí, že kadibutka má vyražené okýnko. Tak naštvaná volá všechna zvířátka a ptá se: u kadibutky je vyražené okýnko. Jak se to mohlo stát? Víte o tom někdo něco? Přihlásí se zajíc a říká: já bych o tom něco věděl. Včera jsem šel na záchod a v tom tam vtrhl medvěd. Vykadil se, utřel si se mnou zadek a prohodil mě oknem. Sova přemýšlí a pak říká: no, medvěd, to je silné zvíře, s tím asi nic neuděláme. Další den sova opět letí kolem kadibutky a vidí, že jsou vyražené dveře. Už opravdu hodně naštvaná opět svolá zvířátka a ptá se, kdo o tom něco ví. Přihlásí se liška a říká: já bych o tom něco věděla. Včera jsem byla v poklidu na záchodě, přišel medvěd, vykadil se, utřel si se mnou zadek a prohodil mě dveřma. Sova je rozčílená, ale uzná, že na medvěda opravdu nemůžou. Třetí den letí přes palouk a kadibutka je rozmetaná na třísky. Sova málem dostane infarkt, málem omdlí. Svolá všechna zvířátka a křičí: to už je vandalství, kdo pak o tom něco ví? A přihlásí se ježek: já bych o tom něco věděl.
1: Já bych o tom taky něco věděl, protože jednou jsem si omylem sedl na ježka. No a to jsem taky vyváděl jako ten medvěd v tom vtipu.
0: To se pak nikdo nediví, že medvěd rozmetal celou budku.
1: Přesně tak, přesně. Je, no teda, to nám to uteklo, no, Janí.
0: A já jsem ráda, že se ten vtip líbí i Oskarovi a že se na nás nezlobí.
1: No protože kdyby se zlobil, tak by nás třeba sežral.
0: No,
1: jenom,
0: no, no, no.
1: Jenom, že já už vím, co je teď na řadě.
0: No loučení.
1: No, jo, teda, to se musíme rozloučit, že jo?
0: Jenom poprosíme holky a kluky o obrázky a dneska je to jasné.
1: No jasně, namalujte nám medvěda.
0: Stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: No a my někomu z vás potom za krásný medvědí.

0: jí obrázek pošleme odměnu. A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a běžte někdy do zoo omrknout medvědy, anebo si je najděte hned po školce v knížce.
1: Ano, ano, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušon Rušon
0: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska si dáme na závěr veselou písničku Medvědi nevědí.
1: Písnička.
2: Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

si, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: jsem se probudila, ej.
1: Hned jsem se tím unavila, ej.
2: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, hej!
2: Kouzlí kránu!
0: O té

0: zpívákojo, pikle čarojo. Hej, já prašivci, jedem! Zaloce na kožínašce, vyhrávám si na garmošce, tančím zpívákojo, pikle čarojo.
1: Ow, to mě zase loupá v kříži.

0: pohádkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Hodinové zprávy.
1: Každodenní problém, co si vzít na sebe, může vyřešit aplikace v mobilním telefonu. Jednu takovou vytvořilo 6 studentů gymnázia v Holicích na Pardubicku. S projektem zvítězili v celostátní soutěži Studentská firma roku. Nástroj pomáhá kombinovat oblečení z vlastního šatníku a třeba pomůže omezit i zbytečné nakupování. Vypadalo to na ještě větší blamáž než proti Slovinsku, ale národní tým nakonec zápas s dalším outsiderem na mistrovství světa výsledkově zvládl. Češi přetlačili po otočce ve třetí třetině Itálii 3-1 a potvrdili předchozí cenou výhru nad Švédskem 4-3. K dalšímu utkání český tým nastoupí proti Slovensku v sobotu v 15:40. A jaké bude počasí? Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.

místo pro dva, prosím, jedno místo pro dva. Jen si sedněte. Jak vidíte, kavalíři ještě nevymřeli. Vážení cestující, jestli jsme všichni, tak můžeme vyrazit. A pozor!

Máma vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kam si vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kamsi vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou...

říká, co se jídla pro mě týká. V dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu.

0: Myslíš si, že jsou všechny sovy moudré?
1: To se dozvíš v novém Hajajovi s názvem Lesohádky.
0: To se v těch pohádkách budou zvířátka hádat v lese?
1: Kdepak, Lesohádky jsou zkrátka pohádky z lesa. A Rádio Junior je vysílá denně od 18. května vždycky v 19.50.
0: A můžete si je taky poslechnout na webu radiojunior.cz
1: nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: 18, 19, 20.
1: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole.
2: Veselé!
1: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
2: Na kole!
1: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole. Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
2: Na kole.
1: Jede pošťák do pole, jede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
2: Do pole.
1: Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
2: Už
1: nejede pošťák na kole, už nejede pošťák do pole.

0: figulem.
1: Teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem.
0: Bouk se do kolem.
1: Teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem.
0: Figulem.
1: Teď leží pošťák pod kolem, přitom se bouk do kolen. Tak se nediv, kdyby si neměl dopisy.

dneska svoji vlastní hlavu a nevadí mi, že jsem trochu jiný. Mám prostě rád hrnky spálené hlíny.

0: Jak hrouda hlíny na hrčířském kruhu, svět se točí,
1: svět se točí,
0: je na něm nekonečně různých druhů. Otevř oči,

0: polizuje zboží, už je v rukou boží.
1: Rádio Junior.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

sono su Brocio.

0: Rádio Junior.
1: Moje kamarádka Týna.

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde časky na drby.
0: To všechno nabízí Všudykuk Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

vadný a jeho pohled chladný každého dojímá. A kde kdo se mu dipí, že je tak neduživý a že jen stále civí očima krutýma. Vedle mého strýce švec čtyři krasavice, sádrové trpaslice tam na zahrádce měl. Tu trpajzlík řek strýci, že jednou při měsíci by rád té trpaslici svou

zlého ševce za to, že řek, že nechce, trpaslík zanevřel. Švec nemůže pochopit, že ač se drží kopit, začal se v dluzích topit a neví, jak z nich ven. Nejí, nespí a nedbá, nezajímá ho četba, trpaslíková kletba ho trápí jak zlý sen. Se ševcem to šlo z kopce, v rodině skončil hrobce a sám starosta obce ho uctil pro jedno.

0: Šišatou věc, ten šišatec našel u šišatého plotu.
1: A ta šišatá věc u šišatého plotu
0: byla šišatý.
1: Šišatý dukát.
0: Hned samým štěstím šišatec

Shishati Shreds. Našel šišatou věc, v tom na nebi šišatej.

řeknu rád. Na svatém Vítu tamto krásně žije a stýpky z celé naší galaxie převlečen za chrličtu spát. Převlečen za chrličtu spát. Převlečen za chrličtu spát.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: správy.
1: Každodenní problém, co si vzít na sebe, může vyřešit aplikace v mobilním telefonu. Jednu takovou vytvořilo 6 studentů gymnázia v Holicích na Pardubicku. S projektem zvítězili v celostátní soutěži Studentská firma roku. Nástroj pomáhá kombinovat oblečení z vlastního šatníku a třeba pomůže omezit i zbytečné nakupování. Vypadalo to na ještě větší blamáž než proti Slovinsku, ale národní tým nakonec zápas s dalším outsiderem na mistrovství světa výsledkově zvládl. Češi přetlačili po otočce ve třetí třetině Itálii 3-1 a potvrdili předchozí cenou výhru nad Švédskem 4-3. K dalšímu utkání český tým nastoupí proti Slovensku v sobotu v 15:40. A jaké bude počasí? Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

0: hodně štěstí, zdraví, přejem Hájajovi.
1: Hodně štěstí.
2: Počkej, počkej, počkej. A kolik už mu vlastně je?
1: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
2: To teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
1: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
2: To já Hájaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
1: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
2: No jasně. Tak domluveno.
1: Jupi! Aha.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Kdo by neznal Ferdu? Jeho heslo zní Ferda Mravenec, práce všeho druhu. A právě o něm bude následující pohádka. A jestli to náhodou nevíte, tak Ferda Mravenec letos slaví své 90. narozeniny. Tak mu za Rádio Junior přejeme všechno nejlepší. Na motivy stejnojmenné knížky Ondřeje Sekory napsala Jaroslava Kubištová, režie Karel Weinlich, účinkují Martin Velda, Jiří Samek, Ilona Vaňková a další. Natočeno v roce 1984.

0: Ferda.
1: Ferda? Který Ferda?
2: Ferda Mravenec.
3: Pracant všechna čest, ráno začal a už to má pod střechou.
4: Kde se tu vzal a co to staví?
3: Jo, drahá tetko Ploštice, to se mě moc ptáte.
4: Vypadá slušně a spořádaně. Jaký má elegantní šáteček, červený s černými puntíky. A jak je zručný, strejčku cvrčku, takový mladíček a práce bubrukou jen hraje.
3: A je to.
4: Viděl jste? Zamával nám.
3: Zdravíčko, zdravíčko.
4: A usmál se na nás, je... Já se tak stydím. Co to píše na ceduli?
3: Říkám, pane mistr, čistá práce.
4: Ferda Mravenec, práce všeho druhu.

0: všechno umí, všechno spraví.
1: Rychle.
0: Přesně. Včas.
2: Netlačte se, já tu byl dřív. Pane šéf, potřebuju zasklít okno.
3: Jedno okénko, už to píšu. Za chvíli jsem u vás, střevlíku.
4: A já postavit verandu a opravit komín.
3: Komín, tečka. Další, prosím.
5: Mně se porouchal zámek.
3: Vyměníme ho a dáme raději patentní. Tak, panstvo, další objednávky až zítra. Sám na všechno nestačím. Pomocník, kdyby byl...
6: Jářku, měl jste strach, jak se uživíte. Vždyť já vám hned povídal, jestli nám něco chybělo, tak jedině vaše zlaté ručičky.
3: A pan Svrček, snad taky něco nepotřebujete.
6: Spíš tady tetka Poštice. Kde jste?
7: Když já se tak ostýchám.
3: Čím posloužím, paní Ploštice?
6: Má 20 dětí.
7: 23, strýčku.
6: No, vidíte. A já mám zase příští neděli narozeniny a chci, aby na našem palouku bylo veselo. Všechno platím, pane Ferdo. Postavte těm jejím špuntům houpačky, kolotoče, tobogány, lochnesky a takové ty atrakce. No, vždyť vy jistě víte, co a jak.
8: Pardon, pardon, pardon, co to slyším? Přeju všechno nejlepší, vašnosto, hodně zdraví, dlouhá léta. Ručičku líbám, milostivá paní Ploštice, já jsem Brouk Pytlík, k vašim službám. Dovolím si na ctěnou slavnost přivést svoji kapelu.
3: A bude to i s muzikou.
6: Račte být kapelník?
8: Dostalo se mi všestranného vzdělání v kyně osvěta, kde se moje maličkost vylíhla.
7: Vy jste se narodil v biografu.
8: Přesně tak, milostivá. Rád vám povím svoji pontou historii.
3: Taky bych si to poslechl, ale musím do práce.
8: O, pardon, pardon, nechci mistra zdržovat, žáno. Naopak, potřebujete-li pomocníka, stojí před vámi.
3: To jste přišel jako na zavolanou.
8: A snad si nebudeme vykát, žáno. Já jsem Pytlík, ty Ferda, tak ať to frčí. Ať to frčí.
3: Nejdřív půjdeme ke střevlíkovi zasklívat okno.
8: A to nic není, co já viděl na učných filmů o zasklívání. Zvládnu sám. A levou rukou.
3: Výborně. A já zatím spravím u kovaříka zámek.
8: Ať to frčí.
9: To frčí, jen to lítá, všechna okna u střevlíka.
10: A třes.
11: A prás.
10: A bum.
11: Skla je... plný dům.
12: Víckrát se mi tu neukazuj, ty kazi světé, ty,
8: pardon,
12: ty.
8: Pardon.
12: Bez pardonu. Už ať tě nevidím.
3: Co se stalo?
12: Teď se na to podívejte, Ferdo, jediné okno nezůstalo celé.
8: To nic, to se zvládne. Teď teprve uvidíte, jak to pofrčí.
12: Ze všeho nejdřív pofrčíš ty.
8: Oh.
12: Takhle tě popadnu.
8: Oh. Pardon. Pardon.
3: Tak už se nezlobte, pane střevlíku. Já to dám do pořádku.
12: To bych prosil.
3: Ach jo. Do večera budu mít co dělat. Proč se mi smějete?
11: Vypadáte legračně.
3: Jsem snad špinavý, slečno. Slečno.
11: Já jsem Beruška.
3: Beruška. Krásné jméno, ohromně vám sluší. Odkud jste, slečno Beruško?
11: Proč vás to zajímá?
3: Že bych třeba šel z práce kolem vás.
11: Tak hádejte, kde bydlím.
3: Tam?
11: Ne.
3: Tak tam?
11: Ne.
3: Dám se podat?
11: Já vám to stejně neřeknu.
3: A co kdybyste tu na mě počkala?
11: Když mě se nechce.
3: Tak přijďte večer k šípkové růži.
11: Večer? To bych se musela zeptat maminky.
3: Zeptejte se, moc vás prosím.
11: Já ještě nevím. Až jak se mi bude chtít.
3: A kdy to budete vědět?
11: To taky nevím.
3: Tak mi povězte, co víte.
11: Vy jste nějaký zvědavý. A já už stejně musím letět. Frrrr.
3: Počkejte, počkejte.
1: slečno Beruško.
10: Proč má Ferda zavřeno?
13: Proč nepracuje, kam šel?
10: Co je s ním?
1: Sedím pod šípkovou růží, srdce se mi steskem úží. O Beruško spanilá, vy jste mě tak ranila.
6: Tady si, Ferdo, před dílnou máš plno zákazníků a ty si tu píšeš nějaké básničky.
1: Ne, ne. Kdepak, já si zrovna zapisuju objednávky.
6: Objednávky, to se podívejme. A jestli pak si nezapomněl na mé narozeniny, neděle se blíží.
1: Ne, ne, tak naschledanou, pane Cvrčku.
6: Naschleda. Jo. No tohle. Jaké pak naschledanou, vždyť jsem ještě nedomluvil. Myslím to s ním dobře, však se tu u nás pěkně zavedl a najednou bác ho píše básničky.
8: Pardon, pardon, pardon, neviděl jste Ferdu?
6: Jak pak ne, tamhle je. Prý naschledanou. Poslouchej, pitlíku, nevíš, co se s ním děje?
8: Pardon, s Ferdou?
6: Právě s ním. Není nemocný nebo tak něco?
8: Já o ničem nevím, pane Cvrčku.
6: To mi nejde na rozum.
8: Jo, jo, jo.
6: Jakoby o práci ztratil všechen zájem.
1: Bez vás hynu a taky chřadnu. Chřadnu. Chřadnu. Nevíš, pitlíku, co by se na to rýmovalo?
8: Ty chřadneš, Ferdu?
1: Ale ne, a neruš mě, o Beruško spanilá.
8: Snad nemyslíš takovou tu zmalovanou, jak se pořád tak hloupě chichotá?
1: Já myslím tu nejkrásnější Perušku na světě, co její smích připomíná stříbrné rolničky a zlaté zvonky.
8: Tak to nemůže být ona. Ta, co já myslím, nosí takové černé střevíčky na strašně vysokém podpatku.
1: Ano. A nožky má jako... jako...
8: kulky.
1: Strunky. A krovky. Všim jsi, jaké má krovky?
8: No co? Ty má přece každý brouk.
1: Ale takové ne. A jaká má vznešená tykadla a hedvábná křídla.
8: Tak jestli je to ta Beruška, tak ti můžu rovnou říct, že je hrozně falešná a proradná.
1: Tomu nevěřím.
8: Tak nevěř. Kvůli ní málem zavřeli Čmeláka, nejlepšího trumpetistu z mé kapely.
1: Kdo ví, co provedl?
8: Nic. Ale ona ho naváděla ke krádeži.
1: Že bys tomu věřil?
8: Chtěla, aby pro ní ukradl jahody z Hlemýžďovy zahrádky. A Hlemýžď, musel bys ho znát. Ten hned se vším běží k soudu. Dobře ti radím, Ferdo, na Berušku zapomeň.
1: Jak bych mohl? Ona je tak krásná.
8: No jo, ten je v tom až po uši. Poslyš, Ferdo, co kdybychom si chytili koně?
1: Koně?
8: Koníka, že ano? Ty jednoho, já druhého a mohli bychom si dát závod.
1: A kdybych vyhrál, třeba by měla Beruška radost. Ty víš, jak se chytají koně?
8: Ha, to nic není. Viděl jsem to v jednom filmu. Tam byl takový kovboj a ten...

0: Ticho. Nerušit.
1: Dobré jitro, jak se máte? Co pak dneska posnídáte?
0: To byl sen. Proměnil jsem se v koně a indiáni mě chytali do lasa. Až jsem z toho dostal hlad.
1: Zelíčko či salátek?
2: Jako ve svátek?
0: Salátek si dám. Sváteční salát, ať si trochu spravím na hladu. Ale zahrádku si kvůli tomu nepošlapu. Podívám se ke cvrčkovi, stejně má v plotě díru. A svou zahrádku si pěkně zamknu. Tak. A dům si vezmu sebou, aby se mi do něj někdo nevloupal. Nejlíp, když je člověk na své věci opatrný.
3: To musíš takhle, Ferro, dívej se. Nejprve, Lázo, roztočíš?
4: Roztočím?
3: A hodíš.
4: Hodím.
3: Pardon, to se mi moc nepovedlo, tedy tak znova, Žánu. Roztočíme.
4: Roztočíme.
3: A hodíme.
4: Hopla! Mám ho!
0: Au, co to? Co je? Kdo mě drží? Hned nepustte, uličníci!
3: To není koník, to je hlemíšť. Chyť ho, Ferdo, vždyť nám utečej s naším lázem.
4: Prsta, co se děje?
0: Cvrček, rychle pryč, to by mě ten salát přišel draho.
5: Tady je to jak na divokém západě.
3: Ferdo, Lázo!
4: Pozor, schodíte mi anténu. Už je dole, přestaňte, slyšíte?
0: Pryč, jenom pryč.
3: Drž ho, Ferdo, nepouštěj, hned jsem u tebe.
5: Kdo mi otrhal zeleninu?
0: Prosím vás, pánové, pusťte mě. Všechnu škodu nahradím. Kvůli salátu mě přece nebudete lovit jako divoké zvíře.
4: Promiňte, strejčku hlemíždi, to byl omyl. My jenom potřebujeme tady to laso.
3: Pardon, omlouváme se, Žianu.
0: Cože? Tak vy takhle, hajdaláci, pro kousek provazu honit slušné a počestné hlemíždě. Ale já to tak nenechám. To půjde k soudu.
5: Moje anténa a salát.
0: To všechno oni.
3: Pardon.
0: Však uvidíte vy, lupiči, raubíři, zbojníci. Tohle vám nedaruju. Jen počkejte.
4: Nezlobte se, strýčku cvrčku. Vždyť vám anténu spravím a salát jsme na mou duši neotrhali.
5: Já ti, Ferdo, prorokuju, jestli nepřestaneš s těmi hloupostmi, že to s tebou vezme špatný konec.

0: Beruško.
1: To jste vy. Co tu děláte?
0: Zrovna se chystám spravovat anténu.
1: Já si zase lítám. Frrr. Pojďte taky lítat. Frrr.
0: Co pak mám křídla?
1: Vy nemáte křídla. To vás tedy lituju. Frrr. Kdy budete zase chytat hlemíště?
0: Ani mi o tom nemluvte.
1: Mně se to moc líbilo.
0: Proč jste nepřišla k šípkové růži?
1: Já zapomněla. Neudělal byste mi vozíček a nechytil byste mi nějakého koně?
0: Kdepak, s tím už nechci nic mít.
1: Tak já zase letím. Frrr.
0: Počkejte, nechtěla byste se raději svést na kolotoči? Až spravím anténu, budu stavět houpačky a kolotoč.
1: To je pro malé děti. Já chci koně a vůz.
0: No tak já bych možná...
1: A nebo ne, já radši poletím.
0: Tak já vám toho koníka chytím.
1: A vozíček?
0: Ten udělám z lískového oříšku a budeme se vozit spolu.
1: Kdy už ho budete mít?
0: To není tak jednoduché. Nejdřív si musím připravit materiál.
1: Ale já ho chci hned.
0: Nesmíte být taková netrpělivá.
1: Jestli něco nesnáším, tak je to napomínání.
0: Promiňte, já jsem to tak nemyslel. Nechtěla byste si zatím prohlédnout mou dílnu?
1: Tam bych se ušpinila.
0: Ale kde pak? My mravenci jsme náhodou moc čistotní.
1: A taky nemám ráda, když se někdo vytahuje. A když někdo pořád mluví a nic nedělá. Ještě jste ani koníka nechytil.
0: To máte pravdu. Hned se do toho dám a uvidíte, jak mi půjde práce od ruky, když tu budete se mnou.
1: Já? Co vás to napadlo? Je mi horko a mám žízeň.
0: Je, já taky. Neskočila byste zatím k modrému zvonku pro limonádu?
1: Ze všeho nejvíc nesnáším, když mi někdo poroučí.
0: Vždyť já jsem se jenom ptal. Ale to nevadí, napiju se vody. Co říkáte? Že se mi to kolečko docela povedlo. Teď ještě druhé.
1: Kdybyste mě hledal, až to budete mít, možná, že mě najdete u jezírka. Tak s Bohem, Ferdo. A pospíšte si.
0: Peruško! Měl bych se pustit do té antény, ale co pak mám kdy?

0: všechno spraví.
1: Jenže nemá čas.
2: Je tu soudce Nosáč, je tu soudce Nosáč. A tady jste, ctihodnosti, nesu sepsanou žalobu na Ferdu Mravence práce všeho druhu.
3: Dobré, tak se na to podíváme. A poslyšte, nejste vy náhodou ten hlemíšť, co žaloval Čmeláka?
2: Ano, prosím, to jsem já.
3: Ale ten byl přece nevinný. Chcete-li náš soud obtěžovat podobnou záležitostí?
2: Tentokrát jde, ctihodnosti, o skutečný zločin.
3: Zločin? Povídáte? No to je ovšem něco jiného.
2: No, tady to mám černé na bílém. Obětí jsem byl já, sám, starý poctivec Hlemíšť. Nejdříve mě chytali do lasa.
3: Do lasa?
2: Představte si, ctihodnosti. A kdybych se jim neubránil, jistě už bych dávno nebyl mezi živými.
3: No to je velmi vážné obvinění. Máte svědky?
2: Spoustu. Pevně doufám, ctihodnosti, že s tím Ferdou zatočíte. Tedy chtěl jsem říct, že učiníte spravedlnosti za dost.
3: Buďte bez obav, pane Hlemíždi. Prokáže-li se jeho vina, bude potrestán, jak náleží.
2: Tak. Dobře, děkuji vám, ctihodnosti. Máte můj nejsrdečnější dík.
4: Počasí je jako malované. Sluníčko se směje od ucha k uchu. A kočár se mi povedl. Jedna báseň. I kobylku jsem chytil mírnou, hodnou. Beruška bude mít radost. Už ji vidím, jak vykulí oči a řekne: to všechno vy sám, Ferdo? Kdybych věděla, jak jste šikovný, hned bych si vás jinak vážila. Ach, Beruško spanilá, pro tebe skočím třeba do ohně.
5: Počkat. Slyším tu něco o skákání. Ze všeho nejdřív vyskoč na střechu a už konečně oprav anténu.
4: Hned, strýčku, hned, jen si něco zařídím.
6: Vidám, Ravenec si dokonce udělal vozík, to teď bude se vším našup hotový. Hola, pane mistr, něco se nám porouchalo v koupelně, ucpaly se trubky, či co? Mám je nové, z pampelišek a vidíte, nefunguje to.
4: Momentíček, pane Střevlíku, za chvilku jsem zpátky.
7: Nevíte, strýčku, jestli už Ferda začal s houpačkami?
5: Ale darmo mluvit.
7: Děti se nemůžou dočkat. Pořád, mami, zajdi tam, podívej se, jak je Ferda daleko.
5: Teďka ten je tak daleko, že mám strach, aby trefil zpátky.
7: Vždyť je tady a zapřál.
5: Ale duchem je kdo ví kde.
7: Když on je chudáček, takový opuštěný.
5: To bych ani neřekl. Pořád tady rejdí s tím nemehlem pitlíkem.
7: A obrátit se nemá na koho. Moje děti, jak jim něco je hned za mnou, ale co o...
5: Jen se ho nezastávejte. Když mu chci poradit, tak mi řekne: nashledanou, starejte se o sebe, pane Cvrčku.
7: Ale strejčku, vždyť to tak vůbec není.
5: Já vám povím, mladí mají v hlavě jen samé hlouposti, tak je to. Až bude mít oplétačky z úřady, já ho varoval, já ho měl k pořádku.
7: A nestrašte pořád. Že se chce trochu bavit, vždyť na to má právo. A kdyby něco, tak ho v tom nenecháme, nemám pravdu?
5: Jen ať si sní, co si nadrobil.
7: Ale vy jste dneska vstával levou nohou napřed. Ale já vás znám, bručíte a kdyby šlo do tuhého, však vy byste něco vymyslel.

0: ať mě štípne vosa, jestli to není Ferda. Hej, Ferdo, počkej! Kam pak máš namířeno?
1: K jezírku.
0: To je výborné, zrovna mám chuť trochu si zaplavat. Umíš kraula?
1: Čeká tam na mě Beruška.
0: A co salto? Umíš?
1: Ona říkala, abych si pospíšil. Třeba mi chce něco důležitého.
0: Já ti budu vyprávět jeden film, nechceš? Tam byl takový slavný skokan.
1: Třeba mi řekne, že mě má ráda.
0: Ale Ferdo, ty mě vůbec neposloucháš.
1: Hele, pitlíku, tamhle je. Opaluje se u vody.
0: A je, ta nám tady chyběla.
1: Teď poslouchej. Tady zaparkujeme, aby si všimla vozíku a ty předvedeš, jak se skáče do vody.
0: A to já rád, že ano. Ale dávi pozor, takhle si stoupneš?
1: Tak?
0: Ne, na špičky. Zapíruješ, odrazíš se...
2: Je, oh, kdo mě to pocákal?
1: Promiňte, Beruško, mi neradí.
0: Pardon, Janu.
2: Vy hrubiáni, vy nezdvořáci, vy jste ale... Myslíte, že si od vás nechám všechno líbit?
0: Ta vyvádí, takovou bych nechtěl, kdyby mě prosili.
1: Ale kde pak, Beruško, my se vám opravdu hluboce omlouváme. A buďte tak hodná, pojďte se svést na vozíčku. Myslím, že se mi docela povedl.
2: Co bych se vozila v nějakém hloupém vozíčku?
1: Vždyť jste ho sama chtěla.
2: To je možné, ale už o něj nestojím.
1: A já se těšil, jak se budeme spolu projíždět.
2: Spolu? Možná bych se svezla sama. Jenže to byste mě musel poprosit.
0: Leda by to Ferda neměl v hlavě v pořádku, že ano?
1: Moc pěkně vás prosím, slečno Beruško, svezte se v mém vozíčku.
2: Ve vašem? Snad jste ho dělal pro mě, ne?
1: Ano, buďte tak laskavá a svezte se ve svém vozíčku.
2: A není ten kůň divoký?
1: Kdepak, je jako beránek.
2: Tak ho trochu popoženeme. Kde mám byť?
1: Na kozlíku, ale koníka nešvihejte, nemá to rád.
2: Jen mě zase nepoučujte, Ferdo. Hie!
1: A já se tak těšil.

0: Brdo, teď to rádio hraje líp než předtím.
1: Hlásí se vám stanice Zlaté údolí. Právě posloucháte koncert.
0: A zrovna je koncert. To si nesmíš nechat ujít. Ale, cože jsi takový zamračený?
2: To byste, strýčku, asi nepochopil.
0: No jo, já jsem starý, hloupý cvrček, jen to řekni rovnou.
2: Ale ne, to ne. Zkrátka a dobře jsem si myslel na Berušku a špatně to dopadlo.
0: Nechce tě?
2: Nechce.
0: A to buď rád. Ty, takový schopný a šikovný mládenec a na ní...

0: Už tu visí nad strání.
1: Strejčku, haló, kde jste?
2: Co děláte takový rámus, tetka hoří?
1: Stalo se neštěstí. Beruška však i znáte, taková ta fintilka, tak ta jela s vozíkem, co ho dostala od Ferdy, a splašil se jí kůň.
2: Že se splašil, takový dobrá?
1: Ona ho švihla bičem a tak se splašil, převrhl vozík a Berušku vyklopil rovnou do potoka.
3: Ta asi ječela.
1: Ještě, že tam byli komáři a pomohli jí na břeh.
2: A tomu říkáte neštěstí. Vždyť se nic nestalo. Beruška je živa a zdráva a koník má od ní aspoň pokoj.
1: Jenže vy nevíte, že ji hlemíště navedl, aby to dala k soudu.
2: A to snad ne. Takovou hloupost.
1: Už je to tak, strejčku, a soudce se moc zlobil, že těch Ferdových kousků už má dost a že mu to spočítá.
2: Jestli ten kluk nemá pořádnou smůlu. Ale teď se do toho vložíme my.
1: Jenže před chvílí 4 škvoři odvedli Ferdu od houpaček rovnou do vězení. A zítra bude soud.
2: Tak si to přeberte, tetka, to je nějaká spravedlnost. Kolika broučkům Ferda pomohl a teď, aby trpěl pro starého lakomce hlemíždě a pro nějakou hloupou Berušku.
1: Však právě je, strejčku. Ale vy už něco vymyslíte, nemám pravdu.
2: Máte, tetka, máte. Vy máte vždycky pravdu. Nejprv schystejte do balíčku pár dobrot a já jdu sehnat pitlíka.
1: Ty můj broučku, pitlíčku, jak jsem rád, že tě vidím.
4: Pst, jenom tiše. Tady jsem ti přinesl něco na zub a strejček ti vzkazuje, aby ses tento jaksi jako nebál, že všechno dobře dopadne, že ano?
1: Co si jen o mě Beruška pomyslí? Teď už se na mě ani nepodívá.
4: Beruška, vždyť ta tě právě žalovala.
1: Jak můžeš, pitlíku, něco takového říct?
4: Vážně, Ferdo, věř mi.
1: Musíš jí vysvětlit, že jsem tu nevinně, rozumíš?
5: Ale Ferdo...
1: Všechny pozdravuj. A kdybych se víckrát nevrátil, tak... Ať na mě vzpomínají v dobrém.
4: Tyhle smuteční řeči si můžeš nechat od cesty.
1: Hlavně Berušku pozdravuj. Berušku. Slyšíš? Pitlíku.

0: Už ho vedou stříčku.
1: Zahajuji soudní řízení proti Ferdovi Mravenci, práce všeho druhu. Čím se provinil, to nám řekne slečna Beruška.
2: Beruška? Ale ta mě přece jistě přišla hájit.
3: Slavný soude, zde přítomný obžalovaný Ferda Mravenec mi vnutil vůz se zlým koníkem a tak mi ublížil na zdraví, jelikož jsem dostala velkou rýbu.
2: Ale tak to nebylo.
1: Ticho. Obžalovaný, mluvte, až vám udělím slovo. Pokračujte, slečno.
3: Ublížil mi na zdraví, protože jsem dostala rýmu a...
1: To už jste říkala. Musíte to upřesnit.
3: Tak tedy, projížděla jsem se a všichni se dívali a záviděli mi.
1: Ticho, prosím, mluvte k věci.

0: si, slečno.
1: Když jsem chtěla koníka spráskat bičem, splašil se a převrhl vozík, kde jsem seděla, nic zlého netušíc. Do potoka.
2: No tak ty, ticho tady.
0: Nebo dám vyklidit soudní síň. A proč jste chtěla koníka spráskat, slečno?
1: Protože se všichni dívali a koník nechtěl jet rychle. A taky moc žral.
3: Jo. Slyšíte to, strejčku? Kdybych se tak nestyděla, hned bych vstala a pověděla soudci, co si o té beruši...
4: Šššt, tiše, teta.
0: Přiznáváte se, Ferdo Mravenče?
5: Já prosím, slavný soude, říkal jsem berušce, aby toho koně nebyla, že to nemá rád.
1: Nic takového mi neříkal.
0: Ticho, slečno. Teď mluví obžalovaný.
5: A na zdraví jsem rozhodně nikomu nechtěl ublížit.
0: To posoudíme.
3: Pojďte pryč, strajíčku, já to nemůžu poslouchat.
4: Jen klid, tetka, ještě budete koukat, jaký to vezme konec.
3: No právě, špatný.
4: Stejně si nakonec s Ferdou o mých narozeninách zatancujete.
3: To by se musel stát zázrak. Vždyť narozeniny máte už zítra.
4: Chcete se vsadit, když prohraju sím své housle do posledního kolínku?
3: Strajíčku, v takové smutné chvíli si troupe žarty.
0: Obžalovaný, povstaňte. Soud po vyslechnutí svědků a bedlivém zvážení všech okolností zjistil, že se Ferda Mravenec nedopustil zločinu.
6: Správně, pane soudci, že ano, správně to je výborný.
0: Ale...
3: Co?
0: Přesto se provinil proti veřejnému klidu.
6: Tak,
0: a pořádku.
6: Správně, tak.
0: Soud navrhuje, aby se Ferda přede všemi omluvil a doporučuje smír.
1: Nikdy!
0: Protože poškozená strana, tady Beruška, nesouhlasí, musíme Ferdu potrestat.
6: Tak, no to snad není.
0: Přineste pampelišku.
3: Já jdu, strejčku, já jdu, já na tohle nemám nervy.
4: Počkejte, půjdu s vámi, doposlechnu si to v rádiu.
7: Nic ve zlém, ale že by měla Beruška tak slabý dech? Sotva 3-4 chmířička odletla a Ferda jich na jedno fouknutí smetl dobrou polovinu. A nyní opět slečna Beruška fouká... A jak se dalo očekávat, pod jejím dechem se pampeliška ani nezachvěl. Zbývá 1, 2, 3, 4, 25 chmíříček.
0: A tak se Ferda Mravenec odsuzuje k 25 ranám lískovkou. Trest bude vykonán ihned.
7: Ferda si lehá na lavici, pokrytou bílým prostěradlem. A už přistupuje Brouk Roháč s důkladnou rákoskou.
3: Vypněte to, strejčku. Utekla jsem ze soudní síně, abych to nemusela poslouchat.
4: Počkejte, počkejte, tetka, teď to přijde.
7: Pozor, pozor. Roháč se rozpřahuje a slečna Beruška se protlačila až do první řady, aby dobře viděla.
3: Tak dost. Já mám poslouchat, jak někdo bije mého nebohého Ferdu.
8: Ale tetka, vždyť jste to vypnula v tom nejnapínavějším místě.
3: To jsem nevěděla, cvrčku, že jste takový necita.
9: Zázrak, zázrak.
8: Hej, kmotře, střevlíku.
10: Běžím ze soudní síně. To jste měli vidět. Představte si, Ferda leží na lavici, můžete si pomyslet, jak mu asi bylo. A najednou...
8: Najednou lavice uletěla. Co, sousede?
10: Jak to víte?
8: Inu, mám o tom nějakou povědomost.
10: No tak povídejte dál. Tak tedy, Ferda leží, Roháč zvedá rákosku a najednou se lavice vzepěla.
3: Aha.
10: Abych tak řekl, stoupla si na zadní,
3: ne.
10: Vznesla se do vzduchu a uletěla.
3: Zázrak, učiněný zázrak.
4: A nebo taky mohl být pod lavicí koník a možná zrovna ten, co ho Beruška švihala bičem. No a koník vyskočil.
10: A víte, že je to možné? No jo, to by mohlo být.
3: Já se celou dobu třesu strachy a vy se zatím smějete pod fousy a neřeknete slovo.
4: Tak se nezlobte, tetka, a postavte na kafe. Soused Střevlík si jistě taky dá.
11: Kde pak? Musím běžet dál. Takovou novinu si nesmím nechat pro sebe.
4: A já si pustím rádio. Teď už můžu.
3: I to víte. A jděte kousek dál, budu mít plné ruce práce. Ferda jistě přijde hladový jako vlk.
7: Panuje zde neuvěřitelný zmatek. Beruška pláče, protože Brouk Roháč, když lavice odletěla, švihl metlou právě slečnu Berušku.
3: Proč se cpala do první řady?
10: Dobře jí tak.
3: Podívejte, už jdou. Ferda jede na koni a Brouk Pytlík vede celou kapelu.
4: Na mou věru, hleďme na Pytlíka. Já myslel, že je to jen takový mluvka a popleta. A jak to Ferdovi sluší, na tom koni vypadá jako nějaký rytíř.

0: Слава Фурму! Слава! На здоров!
1: Ложечки за гоупом точи!
2: То є крику радості! Ніхто з празднов не орейде! Чехне цвърче по гості!
3: Jensi Berte a na zdraví. A tobě, Ferdo, tobě dám metal, že umíš dělat radost malým dětem.
4: Bravo, Ferdovi, že ano!
5: Co bystričku, pár kolotočů a houpaček, to je pro mě hračka.
3: Hele, tamhle, není to berůška?
5: Kde?
3: Schovává se za keř. Asi se chce taky povozit nebo si zatancovat.
5: Tak ať přijde.
3: Jensi s ní radši nezačínej.
5: Kde pak? Nebojte se. Ani nevím, co se mi na ní tak líbilo. Smím prosit? Tetičko Ploštice.
6: Ale no tak, Ferdo.
3: Jen se nestyďte, teta, a hezky dokola.
4: Hurá! Slava! Ferdo! Ferdo! Ferdo!

0: Ahoj, Jani, vítejte v mé, tedy Ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj, kamarádi, ahoj, Ušoune.
0: Víš, o kom bude dnešní školka, Jani? A co vy, holky a kluci, víte to?
1: No já to vím, a co vy? No, nevíte. Tak hádejte.
0: Ušounova hádanka.
1: Tak, holky a kluci, nastražte ušiska. Kdo pak to je?
0: Jo, toho jsme poznali, že jo, kamarádi. No tak pozor, 3, 2, 1, medvěd.
1: Přesně tak, dnešní školka bude o medvědech.
0: Jo, jsou různí medvědi, ale my myslíme medvěda hnědého, který dřív žil i v naší zemi, v České republice. I teď se tu může objevit, ale už se to moc nestává.
1: Musím ti říct, Ušounku, že tohle mě pěkně zlobí, že kvůli autům a domům tady už nežije spousta zvířátek, co dřív.
0: No to mě teda taky štve, no.
1: Ale aspoň, že když už ho venku jen tak nepotkáme.
0: Tedy myslíš toho medvěda,
1: no? No jasně, medvěda. Tak ho můžeme potkat v Ušounově pohádkové školce.
0: Jo, no to je teda paráda, to jo.
1: A navíc jsem do školky přišel spřátelený medvěd.
0: Jinak by to ani nešlo, Jani. Medvědi jsou totiž šelmy a jsou hodně nebezpeční.
1: Je, ahoj, Oskaré.
0: Taky tě zdravím, Oskare. Kamarádi, Oskar vás zdraví a říká, že medvěd na člověka nechce útočit, protože člověk není jeho obvyklá sváča. Když může, tak se člověku vyhne.
1: Oskare, jsem moc ráda, že mě a Ušounovi ses nevyhnul a za to tady mám pro tebe první písničku.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Právě dohrála písnička, která je o tom, jak se na jaře budí medvěd. A to my o tobě taky moc dobře víme, Oskare, že umíš fakt dlouho spát.
0: No, že spíš celou zimu. Ušounku, co to říká?
1: Jani, on doslova to říká on, ne já, jo. On říkal, že spí jako prd.
0: Prosím?
1: No, ty jsi říkala, že prospí celou zimu a on říkal, jako prd.
0: Je teda, medvěde, to se neříká. Já vím, že to někdy dospěláci používají, když chtějí říct, že je to úplně snadné, ale ve školce se tohleto slůvko nepoužívá. Můžeš říct třeba pšouk. No ale...
1: jako pšouk.
0: Ale o tom jsem si nechtěla povídat, teda kamarádi, my jsme se do toho zamotali.
1: Tak já to teda všechno rozmotám, jo, protože vlastně jsme chtěli říct, ať už je tady smraďoun nebo není, že medvěd má totiž super extra čuch.
0: Takže by mu ten pšouk taky vadil.
1: No jo, jasně, no tak co?
0: A my si za malou chvíli vyzkoušíme, jak jsme na tom s čichem my.
1: Ušounův úkol.
0: Tak, holky a kluci, zase máme úkol, ke kterému budeme potřebovat maminku, nebo tatínka, nebo ségru, nebo bráchu, nebo paní učitelku.
1: Jo, protože my teď s Janou pustíme písničku a vy si zatím připravíte šátek, abyste si ovázali oči a nic neviděli. Nebo si můžete nandat čepici a stáhnout si ji přes oči.
0: A nebo ty oči prostě jen pořádně zavřete.
1: Ale hlavní je to, že?
0: Váš pomocník připraví tři voňavé nebo naopak nevoňavé věci, které vy budete po písničce poznávat.
1: A já už pro tebe tři věci připravené mám.
0: Nekoukám, nechci vědět, co to je, abych mohla hádat. Já si připravím taky něco pro tebe, ještě je připravené nemám, ale během písničky to určitě stihnu.
1: To jsem teda zvědavý.

0: moci posloucháte mou, tedy pohádkovou ušouní školku.
1: Kde už máte určitě připravené věci k očichávání.
0: Jo, já mám holky a kluci na očích šátek a Jana má pro mě připravené věci na hádání.
1: Tak čichej, čichej, co pak je tohle?
0: Je, to hezky voní, no to je mýdlo přece.
1: Správně, a co tohle?
0: Je, to je snadné, to je čokoládička.
1: Tedy super, to jsem ani nevěděla, že mají strašidýlka tak dobrý čich.
0: Jo, mají, jo, to jsem frajer, co?
1: A nakonec tu máme...
0: To jsou přece maliny.
1: Přesně tak, to je ale krásné a voňavé ovoce, viď?
0: Jo, pak si je u pohádky sníme a tu čokoládu taky. A teď teda já ještě chci něco dodat, že jsem teda super úžasný frajer a to se potom teda říká, víš co?
1: No.
0: Že samochvála smrdí.
1: No to se říká, tak se nechval tak moc, já tě pochválím taky ráda.
0: Dobře.
1: Tak,
0: no,
1: teď,
0: tak
1: já,
0: počkat.
1: Teď já,
0: no,
1: teď
0: no,
1: já.
0: No, tak.
1: Tak tohle je mátový čaj. To bylo snadné.
0: Jen se nevytahuj, víš, jak ta samochvála a tak dále a tak dále. No, tak ještě tu mám dvě vůničky.
1: Tak, tohle je citronová vůně na záchod.
0: Jasně, no ty jsi ale úžasná. A co tohle?
1: Je fuj, ušonku fuj.
0: Teda Jani, o jídle se nikdy neříká fuj. Jo, to si pamatuj, ale tohle to je úžasný, skvělý, smradlavý sír.
1: No, tak skvělý určitě je, určitě moc dobře chutná, ale já jdu radši otevřít okna, aby se to vyvětralo, jo. A ty zatím pusť holkám a klukům za odměnu pohádku.
0: Jo, ale ještě předtím zaspívám nejsmradlavější píseň na světě.
1: Tak do
0: je
1: toho.
0: O smraďochovi tchořovi. Jo. Tak pozor. Co se děje v noře tchoře, to se nikdo nedoví. Tchořatům je s mámou dobře, koušou oca s tátovi. Je jim fuk, že lidi tvrdí, že tchoř děsně zapáchá. Tím, že ukrután

0: Ještě to má dvě sloky, tak se můžeš přidat s tím ucháním, A hezky si přitom můžeš ještě zacpat nos, protože to je opravdu nejsmradlavější písnička na světě.
1: Tak já se ho potom ucpu.
0: No výborně, výborně, výborně. Když však tchoře v jeho noře člověk někdy poleká, je nám líto tchoře, ale ještě více člověka. Ten, kdo se ptá proč a nač, ať rychle nechá otázek. Lepší úprk, nežli pláč, když tchoř snad zdvihne ocásek. Snadno se to neříká, tchoř člověka postříká a pak tiše zmizí jako duch. A poslední sloka, co se děje potom, i ta naše malá madla ví. Většinou jde o to, že je člověk děsně smradlavý, že je z tchoře smradu moře, lidský smraďoch není rád. Ten smrad totiž nelze dobře vyprat ani vyvětrat. Tchoř se ovšem nezmění, tak snad by bylo řešení, kdyby člověk na čas ztratil čuch.
2: Krásná písnička.
0: No vidíš, a už si ten smradlavý sýr vyvětrala. Tak a teď už je ta pohádka, co?
2: No jasně, a kamarádi, já chci jenom připomenout, že jestli jste neměli čas splnit úkol, tak si ho můžete splnit klidně až po školce. Ale teď už ta pohádka.
0: Ušounova pohádka.

V létě rejdilo kolem plovárny Huang Lepang tolik sardinek, že jejich namodralá záře zbarvila oblohu. Na konci léta bylo sardinkám na mělčině zima. U plovárny zůstal jen malý plavčíkův houf a nebe zbělalo. Jednou se i zbylé sardinky rozhodly, že se s mělčinou rozloučí. Naposled se prošli po plovárně. Najednou si všimli plakátů na kabinách. Na cestu do ciziny kabinetka od kukvopičky. Kabinetka byla fotka 3x4 a kukvopička fotograf. Sardinky rozčileně naskákaly do vody. My přece taky plaveme do ciziny, do anglických, do holandských, do belgických vod, ale kabinetku jsme nikdy neměli. Starší sardinky spustili, že je to zase nějaká lidská vymyšlenost. Kabinetka, že je zrovna hřích proti podmorskému životu a že budou rády, až uvidí zase jen mořské dno, žaludek si nacpou garnáty a popovídají si pěkně po sardinkovsku puk, puk, puk se sledem nebo plackou. Ale mladé sardinky se bránily. Sardince prý nikdy není na škodu něčemu se přiučit. A druhý den šli ke kukvopičkovi, aby jim přece jen udělal kabinetku na cestu do ciziny. Kukvopička měl slamák a krásné džínsy, nad kterými mu přetékalo mírné sardinčí bříško. Postavil si sardinky před zmrzlinářský stánek. Tu ploutvičku níž, prosím, ano, a tlamičku směrem k zábradlí, tak, dívat se do objektivu, ano, a teď bych prosil nehýbat. Než stiskl spoušť, zvolal. Kuk, bopička. Sardinky se zasmály a fotografie byla hotová. Pas mají sardinky vystavený? Ptal se kukvopička. Sardinky mlčeli. Co je to pas? Zeptali se za chvíli. Pas je pas, řekl kukvopička. Otisk ploutvičky, kabinetka 3x4, vlastnoruční podpis majitele pasu, jména potěru, místo jeho bydliště a tak dále a tak dále. Sardinky poděkovali, naskákali do vody a tam se zase pohádali. Jména potěru, to mě podržte. Večer přinesl kukvopička sardinkám hotové obrázky. Byly barevné a sardinky na nich svítily modře, zeleně, stříbrně a zlatě. Sardinky si je prohlížely, ale pořád nevěděli, co si s nimi počít. Kabinetka 3x4 je, jak jsem řekl, vhodná do pasu, řekl jim kukvopička. Mohu je ale zvětšit? Pohlednice pak vkládáme do alba. Větší fotografie, případně zarámované, věšíme nad prádelník nebo nad postele. Jak je libo? Sardinky mlčely a poulily očka. Kdyby sardinky dovolili, řekl kukvopička, přispěl bych radou. Sardinky mohou nechat kabinetky u mne. Použijí jich jako reklamního materiálu. Sardinky i děti na fotografiích od kukvopičky. Nebo i sardinka ví, kdo nejlíp fotografuje na pobřeží Atlantiku. Kukvopička. Sardinky zajásaly. Pak je kukvopička požádal, aby se nechali vyfotografovat na vycpaném žraloku. Fotograf tam měl nápis. Za malý příplatek dodám jakékoliv pozadí. No a už byl čas. Sardinky odpluly. Jednu kabinetku má plavčík připíchnutou na dveřích. Když usíná, zdá se mu, že sardinčí hlásek šeptá z anglických, i z holandských, i z belgických vod. Ahoj, plavčíku.

0: Dokonce dneska máme ve školce na návštěvě spřáteleného medvěda, medvěda hnědého, a už jsme se hodně dozvěděli.
1: Třeba, že medvěd celou zimu spí, že má skvělý čich a že dřív u nás medvědi normálně žili.
0: Jo, prostě si tady tak chodili po lese, protože tady bylo daleko míň lidí, daleko míň aut a daleko míň domů. To jsme se všechno dozvěděli. Ale Jani, třeba u našich sousedů na Slovensku medvědi nechybí. Ještě je jich tam naštěstí dost.
1: No a právě ze Slovenska se k nám občas nějaký ten medvěd přijde podívat.
0: Jako Oskar, který k nám zabloudil do pohádkové školky. Hele, Oskar říká, že nejvíc medvědů u nás je teda sice málo, ale přece jen v Beskydech.
1: V Beskydech, to jsou ty hory. A víš, co mě napadlo?
0: Jasně, že vím. Chceš si zaspívat Beskyde, Beskyde?
1: Chci.
0: Já nejsem proti. Užounova písnička.

0: co?
1: No vypadá, že se mu to děsně líbilo.
0: Jo, jo, jo, však říká, že se mu to líbilo jako pšouk. No tak pozor, a teď máme v plánu cvičit a na to se taky těší, jo, jo, jo.
1: No, asi proto, že budeme cvičit po medvědovsku.
0: Jo, no tak jo. Už jsou novo cvičení. Tak se pořádně postavte ze široka, nohy pěkně rozkročíme.
1: A ruce nahoru, jako kdybyste trošičku strašili.
0: Jo, jo, medvěd je totiž taky někdy strašlivácký, když se rozlobí, jenomže Oskar je hodný.
1: To je pravda. A my dáme ruce takhle nahoru, dlaněmi dopředu, tak, a pěkně se houpeme ze strany na stranu.
0: Jo,
1: a
0: ty vypadáš jako medvěd.
1: No jasně, teď si na něj hraju.
0: No to jo.
1: A pěkně takhle jako medvěd obejdeme celou školku.
0: Nebo obývák. Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum.
1: A teď máme obří medvědí chuť na med. A tak šplháme jako na strom za lesními včelami.
0: Jasně, jo, jako holky a kluci, jako šplháme, protože my ve školce nemáme strom ani doma.
1: Už onku toho si kamarádi určitě všimli, že jim ve prostřed obýváku nebo školky neroste strom.
0: No to já jenom, aby se tobě nebo kamarádům něco nestalo. Víš, jako náhodou musíme dávat pozor. No,
1: no jo, jo, jo, jo. Tak už on nepovídej a šplhej. Jako šplhej.
0: Jo, já jsem celý jako šplhoun. No tak už jsem tady, už jsem, jo, já už se rozhlížím, už vidím do daleka.
1: No vidíš, a paráda, tak si jako nabereme med, z ruky si uděláme lopatičku.
0: No to je dobrota,
1: a nabereme
0: to
1: si
0: je
1: ještě.
0: Dobrota. Neolizujeme ruce, protože nemáme umyté.
1: Ale
0: ani,
1: jenom
0: jo?
1: Jako no, už
0: jako,
1: ne.
0: Vím,
1: oni
0: jako
1: to holky a kluci dobře vědí. Tak, nabereme si ještě.
0: No to je dobrota.
1: A ještě si nabereme.
0: Co to je, Janí?
1: Pozor, lesní včely nám nechtějí med dát, tak běžíme a máváme okolo sebe rukama, protože se snažíme ty včely odehnat.
0: Jo, běžíme, máváme, běžíme,
1: máváme,
0: máváme,
1: máváme,
0: máváme.
1: A já už nemůžu.
0: Je, to nás ty včely teda pěkně uhonil.
1: No, tak víš co, tak si sedneme a odpočineme a pustíme si písničku.
0: Jo. Bye.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: No vlastně je to spíš školka medvědí. Jani, víš, co teď říkal Oskar? Že prý, kdybychom věděli, co si medvědi o nás lidech vypráví.
0: A ví, co si vyprávíme my lidé o medvědech?
1: Jak to myslíš?
0: Myslím vtipy.
1: No tak to Oskar nezná.
0: Tak mu jeden povíme.
1: Jasně, vypráví ho ty. Ty totiž vtipy vyprávět umíš, na rozdíl ode mě.
0: Dobře, tak já to zkusím. Zvířátka si postaví v lese na paloučku opravdu krásnou kadibudku. Samozřejmě jsou na ní v ní všichni.

0: den sova opět letí kolem kadibudky a vidí, že jsou vyražené dveře. Už opravdu hodně naštvaná opět svolá zvířátka a ptá se, kdo o tom něco ví. Přihlásí se Liška a říká:
1: já bych o tom něco věděla. Včera jsem byla v poklidu na záchodě, přišel medvěd, vykadil se, utřel si se mnou zadek a prohodil mě dveřma.
0: Sova je rozčílená, ale uzná, že na medvěda opravdu nemůžou. Třetí den letí přes palouk a kadibudka je rozmetaná na třísky.
1: Sova málem dostane infarkt, málem omdlí. Svolá všechna zvířátka a křičí: to už je vandalství, kdo pak o tom něco ví?
0: A přihlásí se ježek:
2: já bych o tom něco věděl.
3: Já bych o tom taky něco věděl, protože jednou jsem si omylem sedl na ježka. No a to jsem taky vyváděl jako ten medvěd v tom vtipu.
0: To se pak nikdo nediví, že medvěd rozmetal celou budku.
3: Přesně tak, přesně. Je, no teda, to nám to uteklo, no, já nevím.
0: A já jsem ráda, že se ten vtip líbí i Oskarovi a že se na nás nezlobí.
3: No protože kdyby se zlobil, tak by nás třeba sežral.
0: No,
3: jenom,
0: že
3: já už vím, co je teď na řadě.
0: No, loučení.
3: No, jo, teda, to se musíme rozloučit, že jo?
0: Jenom poprosíme holky a kluky o obrázky a dneska je to jasné.
3: No jasně, namalujte nám medvěda.
0: Stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
3: No a my někomu z vás potom za krásný medvědí obrázek pošleme odměnu.
0: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a běžte někdy do zoo omrknout medvědy, anebo si je najděte hned po školce v knížce.
3: Ano, ano, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Rušoun
0: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska si dáme na závěr veselou písničku Medvědi nevědí.

kluci, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Rádio Junior.
1: Věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí. A věřím, že co se má stát, to se nezmění. Občas je můj život dar, občas prokletí, ale pořád jsem to já, který na své židli sedí. Někdy má ten život spát a někdy stojí. Někdy se odmítám bát, jinde se bojím. Možná se nejhorší zdá, jenom

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.
2: Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Český rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
2: Krásné odpoledne všem, kdo mají rádi zvířata a přírodu a zrovna poslouchají Rádio Junior. A věřím, že ne náhodou, protože Mezi námi zvířaty dnes máme úplně novou knížku o nás zvířatech. Tak se ta knížka jmenuje. No a tahle knížka má i svoje autory, takové tatínky, řekněme, a ti jsou tady samozřejmě taky. Takže příběhy prožil a napsal Lukáš Fischer a obrázky namaloval Matěj Forman. Díky, že jste dnes mými hosty, pánové.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Lukáš, muzikant, autor krásných písniček, scenárista a spisovatel. Matěj je výtvarník, divadelník, scénograf, režisér, herec, zakladatel divadelní společnosti. Prostě vidíte, že je tu se mnou tolik Lukášů a Matějů, že nechápu, že jsme se sem vůbec dneska vešli, ale pozor. Ještě se sem musí vejít jejich zvířecí doprovod. A ten je úplně největší. Lukáši, ukáž.
4: No tak tady je za mnou samec, zvaný Jack.
2: Vemte ho na klín, ať je vidět.
4: Ale on tady takhle, no panáčku, no.
3: Tady takhle, kdo by ho chtěl vidět pod stolem panáčku. Takový velikánský pes.
2: No prostě zkrátka dobře, díky tomu, že ten pes je takhle strašně malinký, tak se sem dneska krásně vejdeme. Takže samozřejmě se dozvíte i příběh tohletoho pejska. Není to zase tak úplně radostný příběh, ale to my všichni, kteří milujeme zvířata, dobře známe. Takže je jasné, že si dnes budeme povídat o spoustě věcí kolem zvířat a mých hostů, ale samozřejmě důležitá je i jejich nová knížka. Přinesl jich pár i pro vás, milí junioři, takže pište, volejte, ptejte se, prostě se zapojte. Při troše štěstí za hodinku bude vaše i svěnováním. Radio Junior zavináč rozhlas.cz 800 199 199, to jsou kontakty sem k nám do studia. No a vysíláme dnes i díky produkci Daniely Vodrážkové, písničky posílá David Janečka a užijte si to s námi, přeje Veronika Hajková, zvířecí agentka Radia Junior.

0: Život je pes, zpíval Pokáč a my tři, co jsme tady dneska ve studiu, si zase myslíme, že pes je život. Je to tak, že jo?
1: Pes je velká část našeho života.
0: Pan Matěj Forman je dnes mým hostem a Lukáš Fischer a oba přišli díky tomu, že udělali spolu krásnou knížku o nás zvířatech. Budeme si o ní dneska ještě povídat, ale protože my, když tady máme zvířecího hosta, tak se vždycky první věnujeme jemu. Tak já bych se chtěla zeptat na to, jak se vlastně spojil osud Lukáše a tady toho Jackina.
2: No tak Jack je 14-letý pejsek, který měl takový pohnutý osud, protože my jsme si ho vzali z útulku a za týden přišel jeho rodokmen a jsme zjistili, že máme čistokrevného pejska. Koce tatínek byl vítěz nějakých mezinárodních soutěží.
0: Jak on se dostal do útulku?
2: No, protože on měl zřejmě, on měl epileptický záchvaty. Takže někdo, kdo chtěl mít nějakého super značkového psa, tak se ho zbavil tím, že ho dal do útulku. A z toho útulku si ho vzal nějaký starší pán, který se o něj staral. A pak, když umřel, tak se Jack dostal znova do toho samého útulku. A to už bylo přes 12 let. No a tak se dostal ke mně. Samozřejmě bylo to úplně taková ta klasická scéna, kdy manželka řekne, pojď půjdem se na něj podívat. A ve chvíli, kdy se zjevil Jack, tak popadla Jacka, málem omdlela, začala plakat a bylo jasný, že už je další člen rodiny. No a, ale co řeknu teda, on ještě potom se stalo asi za dva dny na to, že on jako šel za mojí ženou vyšet prádlo, když šla vyšet prádlo na balkon a propad z toho balkónu, jako nebylo to úplně vysoko, ale nějaký 3 metry to byly skoro. No a tak prostě doktory a všechno a dostal přitom taky ten epileptický záchvat, jak se řekl. No, ale přežil to, tak jsem mu říkal, to je náš parašutista. No a časem si u nás tak jako zvyknul, začal trošku, jsme ho trošku přibral malinko, no a najednou ty epileptické záchvaty, jak byl spokojený, tak najednou přestali. Hmm. Musím to zaklepat.
0: Nejdřív ho skoro zabili a pak ho vyléčili.
1: A říká, přibral trošku, no je tlustý.
2: Toho je to, tak.
1: Tak je prostě kus psa. Jako.
2: Ve 14 letech už jako studie tu nemusí tak držet, ale myslím si, že i to, že trošku jako nabral na váze, přestal být takovej jako urputnej, tak i tomu pomohlo, že nemá ty epileptické stavy a jako dědeček si užívá. No a ještě jsem neřekl jednu důležitou věc, že to je ruský boloňák.
0: To ruský boloňák. No Matěj teda přišel dneska taky s pejskem.
1: Já vám ji rád představím. Já mám dole v garáži Žovku. Žovce bylo 12. Už je to taky babička psí, ale a má taky takový, jak je to možné, že ty pejskové k nám přicházejí přes ty útulky a přes ty složitý situace. Mě volala kamarádka před těma lety a ptala se, jestli bych si mohl na pár dní ke svýmu pejskovi, kterýho jsem tenkrát měl ještě takový vestíka tmavýho, vzít venku, že jí zachránili s policajtem prostě ve vesnici, kde byla na řetězu, půlmetrový řetěz, bez jídla, bez vody, vychrtlá, ale že to přežije, když si někdo vezme na chvíli k sobě a pak se najde majitel, no. Tak jsem to zkusil, se sulťákem, s tím mým pejskem si dali dohromady a prostě byl to neřízená střela a dneska je to babička, která si dělá úplně, co chce a člověk musí respektovat. Když nechce jít se mnou, tak ji musím nechat v autě a moje auto, to je taková velká psí bouda, tam Žofinka teďka odpočívá, spí a já jí to budu vyprávět, co jsme tady zažili.
0: No já musím říct, že jeden z pejsků, kteří jsou kolem mě, Gump, tak ten teda taky je nejradši, když může zůstat v autě a my to taky hodně respektujeme.
1: To mě rádi.
0: Teď tady přišel dotaz na Lukáše. Ahoj, má váš host něco společného s Gumpem? Předloni jsem u vás vyhrál kartu Gump a knížku Jsme dvojka. No tak jo, je to tak, Lukáš je vlastně člověk, který se podílel na psaní scénáře filmu Gump, takže máš, Honzo, pravdu. A Honza také ještě píše, že pejsky má moc rád, ale kvůli alergii mé sestry nemůže pejska mít. No, takže vidíte, že e-mail radiojunior@rozhlas.cz funguje a je tady ještě dotaz na Matěje. A já se musím trošku smát, poslala ho Tereska a Bětuška a píšou, musí být scénograf šikovný.
1: Holky.
0: Vyrábíte si sám také kulisy?
1: To je krásný. Já myslím, že náš život jako scénografa, ale pozor, my jsme takový pouliční kočovný divadlo a taky jsme začínali jako loutkový divadlo a tam se nehraje jako ve velkých kamenných divadlech na to, kdo je technik, kdo je herec, kdo je osvětlovač. Tam dělají vlastně všichni všechno velice často. Cestuje se v karavanech a to máme všechno za sebou a zažitý a v tomhle stylu života a je opravdu, musí být člověk opravdu šikovný, nejenom si to vyrobit, naskoušet, pak si to sám zahrát, ale taky si to sám postavit, sám si to složit, sám si to uskladnit, sám si to převést. Ano, děvčata, člověk musí být šikovný, ale hrozně bych vám přál takovou práci mít.
0: No já doufám, že holky jsou taky šikovné, takže děkujeme za dotaz. Ještě jednou připomínám, že máme ten e-mail radiojunior@rozhlas.cz a kdo z vás nám napíše nějaký podobně krásný dotaz, tak může dneska získat knížku o nás zvířatech, kterou napsal Lukáš Fischer a ilustroval Matěj Forman a to jsou moji dva dnešní hosté. Tak a my si teď dáme písničku a po ní budeme v tom povídání pokračovat.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Dnes jsou mými hosty Lukáš Fischer a Matěj Forman, spisovatel a výtvarník. Napsali knížku o nás zvířatech a my si vlastně o ní teď chceme chvilku povídat, protože ta knížka vlastně přináší takové příběhy zvířat, ale hlavně tak jejich lidí. A Lukáš, to pozbíral, to je vlastně pozbírané od tebe za celý život, viď?
1: No tak jo, no tak další život ještě jsem neprožil, tak zatím jenom to za to, co jsem prožil. Ale musím říct, že takhle, jsou tam úplně jako věci úplně pravdivé, jak ze života, pak jsou tam něčím inspirované taky příběhy a pak jsou tam i celé literární příběhy, které jsou jako vymyšlené, ale zase vycházejí z nějakých skutečností, které jako jsou pravdivé. No.
0: Já jsem tady u krávy, ale chci říct, že mě strašně potěšil Matěj, jak nakreslil čivavu a buldoka, protože to jsou moji milovaný psy.
2: Jo, se musím znovu podívat.
0: Bleška Jošího pytelky. Ta bleška.
2: No jako je velká výhoda, když máme internet, že si můžeme teďka opravdu dopřát každý detail z té přírody po prakticky jak dohledání. Ne každý zvířátko je tak často na internetu a tolik fotografií a obrázků, ale jsou zvířata, které jsou vyfocený milionkrát a člověk jako dřív jsem to hledal v knížkách,
0: Buldok.
2: No, buldoka jsem si užil taky.
0: Já miluju samozřejmě buldoky, mám i jednoho doma, strašně taky takovýho tentokrát hodnýho, takže já jsem se úplně nad těma obrázkama tady jsem se, ale vy jste vlastně tady musel nakreslit strašně moc zvířat. No. Vy byste mohl už nějaký ten brému zvířat, otla zvířat ilustrovat.
2: No mě to bavilo, já jsem vlastně nečetl tu knížku celou dopředu, četl jsem ji vždycky ve chvíli, kdy jsem ilustroval, tak jsem četl tu každou povídku a šel jsem po ní, jako někdy i jsem přečet prostě stránku a pak druhou stránku, abych jako byl opravdu v tom příběhu teď a tady a takže jak se vynořovaly zvířata, tak jsem na to reagoval, ale taky jsou tam obrázky, které jdou tak trošku jako za roh toho příběhu, že neilustrují přímo to, co člověk čte, ale malinko rozvádějí tu atmosféru, situaci nebo myšlenku a samozřejmě ve chvíli, kdy Lukáš začal psát vážné věci, jakože tam nejsou všechny povídky, jenom jako legrace, sranda a zábava, ale který tam jsou a jsou krásný a jsou vtipný, ale jsou tam i vážnější věci na zamyšlení, tak tam jsem měl větší problém. Jak nakreslit okamžik třeba z války, nebo jak nakreslit okamžik nějakého takového odchodu člověka, toho stáří, že jo? A všichni známe ty příběhy, ne úplně veselý, když jako má starší člověk, který žije sám zvíře u sebe a teď si tak představuje, kam potom to zvířátko přijde a co s ním bude dál a to tak, i toho se tam Lukáš dotýká a proto si myslím, že ta knížka je vlastně jako výjimečná tím, že je tak široká v té škále, o čem vlastně z toho našeho života se zvířatama vypráví toho tolik. No.
0: Mně se moc líbí ten název, že o nás zvířatech, jako že i my jsme trochu zvířata, což samozřejmě jsme, ale to propojení lidí a zvířat je v téhle knížce opravdu moc krásný a já jsem taky Lukášu říkala, že ze všech jeho knížek se mi tahle ta líbí nejvíc a ty máš, Lukáši, nějakou tu povídku obzvlášť rád? Máš nějakou nejoblíbenější z té knížky?
1: No já jsem v podstatě jednoho dne, tam byla taková historka o myších, co se nám dělo, nás navštívili po letech myšáci a tak měli doma, to běhalo pod stolem myši a tak. No a tak jsem řekl, tak o to napíšu povídku a pak vlastně jsem začal psát ty povídky jako tak, co jsem si pamatoval, nebo co jsem zažil, pak do toho jsem si něco i vymýšlel. No a pak jednoho dne jsem napsal právě povídku o takovém starém pánovi, který má pejska. A vlastně, když ta povídka skončila, tak jsem říkal, no a teď už skončí ta knížka, protože vlastně tam už nevím, co bych dál vymýšlel. A tak vznikla ta knížka vlastně jako takový proud vyprávění, který vždycky ráno napadlo, jak jsem to přes den zpracoval a tak a za 3 týdny byla napsaná. Když to bylo napsané, tak jsem to nechal tak, jak to bylo, už jsem nic neměnil jsem pořadí těch povídek. V podstatě jsem to bral tak, že něco mimo mě to napsalo a já jsem byl jenom ten zapisovatel. Tak no, to vzniklo.
0: Je zajímavé, že to, o čem oba dva jste teď mluvili, vlastně tak To z toho se tady dotýká Bára, která píše, máme doma pejska Voříška od paní, co musela jít do LDNky a už se nevrátila, příbuzní ho nechtěli a tak je u nás. Je to ještě čerstvé, je ustrašený, ale už si přijde sám pro ňamku a pohlazení. Báro, to je moc krásný, že jste se takhle ujali toho pejska, protože já mám taky jednoho takového po paní, která umřela. A vlastně i Matěj se tady zmiňoval, ale pro Matěje je tady dotaz od maminky, zdravíme maminku, ptá se, jestli pan Matěj Forman je jedno z dvojčat, co hráli v trilogii Homolkovi.
2: No jo, jak říká můj brácha, my jsme svůj vrchol kariéry zažili v pěti, v šesti letech už, je to tak?
0: No jo, všichni máme ty filmy máme všichni rádi, ale myslím si, že i díky tomu, že jsou tam takovýhle dva kluci, rošťáci.
2: No já jako když se na to dneska podívám, tak to samozřejmě vnímám úplně jinýma očima, z toho dětského herectví si za stolik nepamatuju, ale přece nějaký takový věmy nebo situace pořád bych ještě jako tak v tom podvědomí se můžou vynořit, ale když to vidím, já myslím, že ta síla těch filmů je samozřejmě v tom, jak to pan Papoušek jako vyslovil, jo, takovej ten náš prostě způsob života a uvažování, ale pak je tam prostě pan Šebánek, jo, pak je tam Franta Husák, pak je tam ta Helena Růžičková a paní Motlová a to prostě, když se na ně dívám dneska, jo, a já jsem to viděl v Karlových Varech na takový obnovený premiéře toho remastrovaný, ty kopie zdigitalizovaný, a jako to kino plný lidí, který už ani ty herce neznají, že jo, my jsme s bráchou jako jediný, který z Homolku ještě něco můžou k tomu autenticky říct, tak se to kino reaguje, směje se, záchvatí smíchu, ale taky zatrne, jo, protože ona to vlastně je taková jako v pravým slova smyslu tragikomedie.
0: Taková sondička.
2: A když prostě Šebánek říká, já je inteligentní člověk ví, že když někdo na někoho tluče, tak na něj tluče proto, aby netlouk. Jako, nevím, prostě člověk to musí promýšlet pořád ty hlášky a pak najednou zjistí, že jsou to takový moudra, který opravdu platí do dneška, jo, a myslím, že ty herci a to obsazení, že vytvořili opravdu archetypy českého člověka a že se přenášejí dodnes.
0: Je zajímavý, že předtím byly filmy hodně takové jako ušlechtilé, všichni byli krásní, načančaní a s touhletou vlnou, kdy přišli prostě opravdu lidi, že jo, do těch filmů, tak vidíte, ty jsou živý pořád.
2: No, jo? Ale jako přesně, když prostě ten děda Šebánek poprvé v životě snad jde do toho lesa, prostě udělat si ten piknik a najednou přijde na to, jak ten les je krásný, a hned by tam jako nutil všechny lidi, aby tam museli jít. Jo. To je taková jako reakce, tak když už já jsem to tak jako teď teda opravdu, by jste taky všichni měli, no. Já se v něm úplně poznávám dneska.
1: Já ještě jenom chci říct, že vlastně my jsme s Matějem spolužáci od 15 jsme chodili na gymnáziu do třídy jedný a tam jsme jako samozřejmě kamarádi na blbli a takže my jako spolužáci tenkrát jsme byli schopni rozeznat Petra od Matěje, jo. Ale teď bylo hezký, že vlastně byl taky dotaz, jsme byli na knižním veletrhu, jsme měli nějakou besedu a teď tam přišla nějaká paní si nechat podepsat fotku Homolkových a říkala tady Matějovi, a teď mi řekněte, který je z vás Petr a který Matěj. A Matěj upřímně řekl, tak to vám milostivá paní už ne, jako neřeknu.
2: To opravdu neřeknu a dokonce vím, že i naše máma by s tím měla problém. Jo. Mimochodem knížku jsme věnovali našim mámám, který už tady nejsou mezi námi, ale byla to taková krásná moje příležitost pro mě, jakoby na ní v tomhle smyslu jako vzpomenout nebo ji nějakým způsobem přiblížit k té práci, protože vím jednak, že by tu knížku strašně ráda a že by se jí líbila a pak máma prostě, to byl jeden velký milovník zvířat, asi to máme po ní a její labradoři se měli a mají do dneška teda s bráchou Radimem jako ve vatičce, no.
0: A to
1: tak
0: je pravda.
1: Musím říct, že moje maminka taky byla milovnice zvířat, no. A hlavně ona byla z vestice, takže tam byly koně a psy a všechny možný zvířata domácí.
0: No, jsme správně tady mezi námi zvířaty, takže milí junioři, pokud chcete s mými hosty taky něco probrat, můžete nám napsat na radiojunior@rozhlas.cz. Můžete můžete taky vlastně dneska tady získat knížku novou, o které si tady povídáme. Lukáš Fischer je její autor a Matěj Forman nakreslil ty krásné obrázky. Takže Radio Junior @rozhlas.cz.

0: hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
0: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19:50. Jindy si

0: a je to moc krásně ilustrováno, samozřejmě to Matěj ilustroval. Chci se pánu zeptat, jaký mají názor na pokusy na bíglech, co se testují v českých laboratořích. Po 2 letech jsou dáváni do útulků, převážně do Plzně. Pejsci tam poprvé vidí trávník, který neznali, protože žili v kotcích, a pak odcházejí do adopce. Posílám fotku těch smutných psích očí. Tak Deniso, já doufám, že jednoho máš doma, tady toho pejska. No a předávám tvůj dotaz.
1: No jejda, no to... Bavit se o vlčáku, vlčákovi paní Olmerový by bylo snažší. Tam Lukáš popsal krásně tu situaci a toho vlčáka. A myslím si, že ten okamžik v té povídce, kdy ten pes prostě si takhle přilehne jako na pohovku, jo, a přitulí a udělá takovou tu jistotu, že to není jenom pro toho psa jistota, ale ten člověk takhle zahrábne do té jeho srsti a najednou je prostě, je doma a je to pocit nějaký blízkosti, který ty zvířata taky dávají, no, ale s těma osudama těch bíglů, to je opravdu jako vážit si každého člověka, který to veme na sebe a vysvobodí toho pejska z toho, co prostě ho potkalo, no, já to neumím úplně komentovat, spousta lidí řekne, že to je vlastně pro nás, pro lidi důležitý, ale kdyby jsme byli u toho blíž, tak bychom možná takhle úplně jednoznačně to neviděli.
0: No, vzhledem k tomu, kolik výrobku už na sobě má nápis netestováno na zvířatech, tak ono to třeba asi jde jinak, že jo?
1: Ale já mám hodně kamarádů a kamarádek, který už nakupují ve obchodech, kde ty výrobky mají naopak tu cedulku netestováno. No? A tam je nějaká naděje, že to nemusí jít jenom tou cestou toho testování na zvířatech, aby to pro nás bylo dobrý, ale pro ně to je prostě...
0: Třeba se my lidi posuneme do nějakých vyšších pater, které budou pro nás milovníky zvířat příjemnější.
1: A jako souvisí to i s tím, jaký ty pokrmy člověk potom jako jí. Já nejsem ani přísnej vegetarián, ani vegan, ale na druhou stranu jako vnímám to, že když vidím prostě v obchodě takhle narovnaný v plastový krabičce prostě 50 kuřat z jedné drubežárny, tak si představím hned to, co všechno museli prožít a projít tím a budu hledat radši to kuřátko, který prostě aspoň vyjelo po trávě a ne proto, že bude lepší, to bude 100% lepší, ale prostě proto, že takhle to jako je přirozená věc na vesnicích, ty zvířata mají rádi a pak prostě si myslím, že je úplně jinak vnímá člověk jakoby ten vztah i k tomu hospodářskému zvířeti, no.
2: Já bych ještě chtěl říct, že si vážím každýho, kdo si veme nějakého opuštěného pejska nebo z útulku a musí počítat s tím, že třeba ten pejsek má nějaké v sobě traumata, nějaké rány na duši, že třeba občas to opravdu není jednoduchý, znám příběhy opravdu, kdy ten pes už je tak jakoby tak vlastně v takovém stavu, že je i třeba nebezpečný a pro takového potom najít někoho, kdo si ho vezme, je opravdu těžký, ale pořád se tady takový lidi najdou, takže aby jsme nebyli takový jako smutný moc, tak si myslím, že ty lidi mají v sobě i tu možnost těm pejskům dát nějakou druhou naději, druhou šanci a že to, myslím si, že se to povedlo i díky třeba tomu filmu Gump nebo těmhle s těm všem možným obětavým lidem v České republice, který kolem těch pejsků udělali za posledních 10 let vlastně takový jako nový pohled na ty útulky a na tu záchranu těch pejsků a myslím si, že se mají ty pejskové dneska asi už líp u nás, než se měli třeba dřív, takže tohle beru jako, že je to takový na správný cestě.
0: No, já jsem třeba byla překvapená, když přišel Matěj, že má teda pejska vlastně jako zachráněnýho taky z nějakých špatných podmínek, protože já jsem měla vždycky vaši rodinu. Já bych měla asi říct, že tatínek Matěje a jeho bratra Petra je vlastně jeden z našich nejslavnějších filmových režisérů, pan Miloš Forman. Já teda miluju všechny jeho filmy a kdybych měla vyprávět svoje zážitky z jeho filmy, tak by to tady bylo na 3 dny, ale miluju Valmonta. Strašně miluju Valmonta. A můj tatínek, který mě jako vzal, když mi bylo asi 15 a řekl, ty musíš vidět Hoří má panenko, jo, tak super. Já jsem z toho filmu dostala

0: klepavku a takový trošku jako záchvat, jak prostě je ten svět jako hrozný, jo. Takže a to se mi už nikdy v životě nestalo s žádným jiným filmem a režisérem, aby na mě takhle hrozně, jeden ten film na mě zapůsobil úplně krásně a jeden takhle úplně jako, takže já strašně se skláním před panem tatínkem, ale já jsem si vždycky myslela, že vy máte prostě labradory, jo.
1: Jo.
0: A teď jste mě překvapil, že jste přišel s tím útulkáčem.
1: No, my jsme, že táta sem přijel v 80. letech za takových velice jako dramatických a výjimečných okolností točit film Amadeus. A to byla velká událost jako pro nás, pro rodinu, samozřejmě, že to táta chvilku mohl být a v té době žil v Americe a nemohli jsme cestovat tak jednoduše, takže jsme se vídali málo, ale hlavně přijel celý ten velký štáb a byla to prostě událost. A předtím natáčeli v Londýně, nebo prostě táta byl v Londýně, v Anglii, a přivezl si tam odsaď labráka, labradora, prvního, který říkal mu Zeman Luděk se jmenoval, měl takovou velikou, obří labradoří hlavu a to je známka takového kvalitního, jako čistokrevného psa. A tady už tenkrát ty labradoři taky šli do módy, ale bylo jich málo, takže jak se křížejí potom pejskové mezi sebou, tak to nedělá dobře, jo? Začnou být nemocný a tak dále. Takže všichni ti chovatelé, když se dozvěděli, že tady je prostě výstavní labrák, tak chtěli, aby jim nakryl fenku a aby byly štěňátka. No a z toho jednoho vrhu jsme my dostali s bráchou od táty potomka Zemánka, našeho prvního labráka, ten se jmenoval Ampry. A od Hamprika, který zase nakryl další fenky, tak začal se šířit ten rod. Nám se bohužel nepodařilo toho našeho psa jakoby uchovnit, nebo jak se to říká, nemohl být ten takzvaný papírový pes. A my jsme nakonec byli rádi, protože o ty papíry nešlo, že šlo o to, že jsou to krásný psi a má je člověk rád. No a z toho vrhu, jak to postupně se dostávalo mezi lidi, ty štěňata, tak se mi stává to, co se mi stalo teď tady s váma, že občas přijde někdo a říká, já myslím, že jsem měla pejska a tam jsou prostě v té řadě, kdybych je měl jmenovat, tak asi 3 nebo 4 takový slavný jména, fenek nebo psů, ze kterých potom se šířil ten rod toho Zemánka tátovýho dál a dál a tak tady zanechal v Čechách takovou zajímavou stopu.
0: No, je to pravda, že vlastně v té době tady těch labradorů zase tolik nebylo, ale velice spopulárněli, že jo, ti pejskové.
1: Ale my jsme potom měli v rodině těch psů mnohem víc a měli jsme jednu chvíli v domě s bráchou dohromady a s našimi partnerkama a ženama dohromady asi 6 nebo 7 psů jako v jednom domě a tak se to různě proměňovalo a to už začala ta období těch nalezenců a těch pejsků, který prostě potřeboval někdo vzít k sobě a pak se to začne různě množit a pak to bylo taky období toho našeho cestování s divadlem a tam zase do karavanu jsme měli naštěstí v té době většinou takový pejsky jako vestíky nebo takový menší odrůdy, protože já jsem jednu dobu žil v karavánku s partnerkou a se 4 malýma psama, takže to nebylo a karavánek to není dům. Tam se prostě, že jo, a ty pejskové
0: tam by se 4 labradoři.
1: No ne, to by se, ale jako pořád to nějak pokračuje, ale teď už prostě labráci, máma zůstala věrná labrákům a my jsme začali spíš mít vztahy s těma nalezencema.
0: A má Lukáš taky nějaké takové plemeno v srdci zabodnuté? Jako?
2: No tak jenom se chci říct, že o tom Hamprikovi, o těch laboratorech se píše i v té knížce naší společný. Aha. Takže vlastně i to byl takový jeden, že jsem si říkal, tak to musím zavolat Matějovi, jestli by to nechtěl ilustrovat, že vlastně tam bude třeba i o něm.
1: No ale já vám řeknu, že jsem věděl, že se tam píše jako o našem psovi a asi trochu i o nás. A já jsem si tu povídku nechal na ilustrování až skoro na konec, protože jsem se bál, že kdyby se mi nelíbila, nebo tam Lukáš to napsal tak nějak, že by se mi to nějak dotklo, takže by mi to zkazilo ten pocit z té práce. Naštěstí ne, jo, ale opravdu jsem takticky si řekl, hele, kdyby ta povídka byla blbá, tak radši budu ilustrovat jako na poslední chvíli a nezkazím si tím tu práci. Ale není blbá, je dobrá a obrázky tam taky jsou.
0: Všechny jsou dobrý, všechny obrázky jsou krásný, prostě je to senzační kniha, kterou dneska, milí junioři, u nás můžete taky získat za svůj dotaz nebo za nějaký přípodotek, který věnujete našemu dnešnímu vysílání. Máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Teď si dáme písničku a po ní si to ještě všechno dopovíme.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Dnes jsme tady ve složení Lukáš Fischer, spisovatel, scenárista, Matěj Forman, divadelník, výtvarník a máme knížku o nás zvířatech, kterou dali společně dohromady, je moc krásná. A my vlastně teď vybereme dva z vás, kteří jste nám napsali a kteří tu knížku od nás dostanete. Máme 9 e-mailů, takže já bych poprosila Matěj, aby řekl jedno číslo od jedničky do 9.
1: Říkám 2.
0: Dvojka. Dvojka je Tereska a Bětuška a ptali se, jestli je scénograf šikovný, no, jestli musí být šikovný.
1: No to mám radost, že jsme se k tomu vrátili, protože jsem chtěl říct holkám, že každý je na něco šikovný, takže nejenom scénograf musí být šikovný, ale někdo, jako tady holky určitě jsou taky šikovný, ale třeba zase na něco jiného. Tak to byl pro mě krásný dotaz a jsem šťastný a rád, že si tu knížku můžou rozdělit.
0: Já myslím, že z toho budou mít radost a já chci říct, že já jsem tak strašně nešikovná, jo, že já, mě to, ale vůbec mi to nedotýká ten dotaz, abych řekla pravdu, ale kdybyste po mně chtěla, abych vám vyrobila cokoliv, tak byste splakal nad vejdělkem, ale prostě zkrátka dobře, takže já to úplně chápu. A Lukáš teda, no.
2: Já dám 7.
0: 7. Oblíbené číslo 7 a je to Bára, která má pejska Voříška od paní, tak to je hezký zase, to je, že jo, tam má, a ptala se, jestli pan Matěj Forman je jedno z dvojčat, takže i to bude i pro maminku knížka, to bude i knížka pro maminku, takže Báro, pošli adresu a prosím vás, holky, taky pošlete adresu a my vám pošleme knížky. Tak a teď jsou tady další dotazy, které musíme rychle zodpovědět. Chce pan Fischer napsat další scénář o nějakém pejskovi?
2: No tak já jsem psal scénář, ale bylo to na základě knížky mýho kamaráda Filipa Roška, takže pokud by to mělo být o Gampovi nebo něco podobného, tak to by musel nejdřív pan Filip Rošek napsat něco nového a chtít, abych si spolupracoval na nějakém filmu. No a co se týká nějakého scénáře mého, mám udělaný jeden scénář, ale to je taková spíš komedie o starém kině, a uvidíme, jak to dopadne a když to dopadne dobře, tak pak zase bude třeba čas udělat nějaký scénář jiný. Samozřejmě s těma zvířatama je to vždycky takový pro mě atraktivní, protože ty zvířata, ty když hrajou, tak hrajou prostě přirozeně. Tam u zvířat nikdy nevidíte žádnou přetvářku.
0: Já vám přečtu něco, co vám udělá radost. Posílám pozdrav a poděkování za tenhle krásný pořad, u kterého i slza ukápne. Miluju přírodu a zvířata a hlavně pejsky. Měla jsem bíglí holčičku, která mi po 8 letech, i po 8 letech hodně chybí. Děkuju za skvělé hosty, z kterých láska ke zvířatům čiší. Děkuju, že takový lidé ještě jsou, Lucka.
1: No tak to moc děkujeme, to bylo krásný, to jste nás potěšila.
0: My taky, Lucko, moc děkujeme a já myslím, že jestli si, Lucko, někde poblíž Praze, tak možná, že by si se tady s mými hosty mohla zítra setkat i osobně. Je to tak?
1: No jo, tak my jsme ještě nezmínili, že zítra přichází okamžik pokřtít knížku a to bychom rádi udělali na lodi tajemství, což je takové plovoucí divadlo bratří Formanů, na 6letní scéna. Kotvíme na Rašínově nábřeží, to je mezi Palackého a Železničním mostem a ten křest knížky doprovodí ještě jeden křest a to je křest CDčka kapely Gentlemani, ve které je tady Lukáš přímo kapelmajstr a začínáme zítra v 7 hodin večer. Tu knížku tam budeme mít, dá se tam koupit i s nějakou slevou, dá se tam nechat podepsat a kapela bude hrát, Lukáš bude bušit do kytary a já budu sedět u stolku a kreslit obrázky do knížky.
2: Asi by se slušelo říci, že nám tu knížku přijde pokřtít paní herečka Iva Janžurová, která dnes slaví 85. narozeniny, takže jim tímto přejeme všechno nejlepší, no hodně zdraví.
1: No a k tomu musím připojit, že druhým jako mým vlastně zase přáním bylo, že by se u toho objevila i paní Uršula Kluková, kterou já osobně znám jako, jen tak jako letmo, ale naše máma s paní Uršulou byly kamarádky a ona bude přítomná svým způsobem. A když jsem s ní mluvil a ptal jsem se jí na ten její vztah ke zvířatům, tak jsem slyšel neuvěřitelně krásné historky, co všechno se jí událo a přihodilo a samozřejmě má pejska, ale vyprávěla mi toho mnohem víc. Takže to jsou takové naše dvě kmotry, ale jak to bude zítra dopadne na lodi tajemství, to se
2: uvidí.
0: To je tajemství. Já bych vám strašně ráda poděkovala za to, že jste dnes přišli sem k nám. I samozřejmě Jackinovi, který je přítomen, protože tohle ty naše zvířecí setkání úterní jsou pro mě vždycky takový jako nejkrásnější čas v tom týdnu pracovním. Takže moc děkuju, přeju vám i vašim pejskům zdraví, štěstí, vám samozřejmě i vašemu divadlu, ale i knížce, aby se líbila a aby měla si našla hodně čtenářů. Takže...
1: No, přeju všem dětem, ať když nemůžou mít doma zvířata z jakýchkoliv důvodů, tak ať se s ním potkávají a není to jenom tak, že byč měl to zvířátko, má radost z toho, že má prostě někoho, kdo ho chrání, ale je to taky naopak. Člověk si z té přítomnosti zvířat bere spousta věcí do života a učí se mít rád, učí se starat se, učí se určitý něhy a prostě zvířátka, domácí zvířata i hospodářský patří k nám k životu.
2: No já mám starýho papouška, 35 let, a ten se raduje z každého dne. A dneska, když bylo sluníčko, tak jsem ho slyšel, jak si povídá, zpívá, je veselý, směje se. Takže tohle bych přál každému člověku, ať se tohle naučí.
1: Povídejte, zpívejte si a buďte veselý.
2: Když je hezký den, tak buďte rádi.
0: Mými hosty dnes byli pan Lukáš Fischer a pan Matěj Forman. Já vám moc děkuju za návštěvu zde mezi námi zvířaty.
1: Děkujeme.

0: Ahoj holky a kluci, milí rodiče a prarodiče.
1: Jeden z nejhezčích dětských festivalů se blíží.
0: Zlínský filmový festival jako každým rokem slibuje nejen skvělou atmosféru, ale také pestrý program, kterého budeme součástí.
1: Rádio Junior na 66. ročníku představí rádio tak, jak ho znáte, možná i neznáte.
0: Budeme vysílat živě, představí se moderátoři Jirka Kohout, Petr Ševčík, Karel Klement a Petr Komínek.
1: Na festivalu potkáte i moderátorky Kláru Novákovou, Evu Sinkovičovou a další z týmu Rádia Junior.
0: V sobotu 30. května vystoupí v parku Komenského taneční skupina Beat Up.
1: V neděli pak raní restart live show s Carlosem a Komajzem.
0: No a na náměstí Míru koncert Rádia Junior, kde zaspívá Kiara a Adéla Křivánková.
1: Chybět nebude ani rozhlasový skřítek Hajaja.
0: Tak přijďte za námi.
1: Poslední květnový víkend na Zlínském festivalu.
0: Těšíme se na vás.

s tebou, a to nejlíp třeba hned. A ty mi nevěříš a já tě neposlouchám.

0: Ahoj holky a kluci, milí rodiče a prarodiče.
1: Jeden z nejhezčích dětských festivalů se blíží.
0: Zlínský filmový festival jako každým rokem slibuje nejen skvělou atmosféru, ale také pestrý program, kterého budeme součástí.
1: Rádio Junior na 66. ročníku představí rádio tak, jak ho znáte, možná i neznáte.
0: Budeme vysílat živě, představí se moderátoři Jirka Kohout, Petr Ševčík, Karel Klement a Petr Komínek.
1: Na festivalu potkáte i moderátorky Kláru Novákovou, Evu Sinkovičovou a další z týmu Rádia Junior.
0: V sobotu 30. května vystoupí v parku Komenského taneční skupina Beat Up.
1: V neděli pak raní restart live show s Carlosem a Komajzem.
0: No a na náměstí Míru koncert Rádia Junior, kde zaspívá Kiara a Adéla Křivánková.
1: Chybět nebude ani rozhlasový skřítek Hajaja.
0: Tak přijďte za námi.
1: Poslední květnový víkend na Zlínském festivalu.
0: Těšíme se na vás.

0: Junior. Dnes je čtvrtek 21. května, pojďme si společně užít dnešní odpoledne. Máme čtvrtek, takže nás samozřejmě čeká lifestyleový klub a s ním spojený zajímavý host. Ten ale dorazí až v 7. Už teď pro vás ale startuje odpoledne, jako vždycky nabité povídáním, písničkami, super pořady, no a taky zprávami, kterými rovnou začneme.
1: Radio Junior. Minutové zprávy.
0: Divadelní festival Ludmily Cápkové dnes začíná v Kroměříži. Až do nedělního odpoledne budou mít návštěvníci možnost zhlédnout 10 inscenací. Akce je postupovou přehlídkou ochotnických souborů na festival Mladého amatérského divadla Poděbrady. Po víc než 60 letech se do Česka vrací obraz Elsinore 5. Františka muziky, jedno z nejvýznamnějších děl české moderny z roku 1964, je inspirované Shakespeareovským Hamletem. Dílo měl doteď nizozemský sběratel. Zájemci ho můžou ale ode dneška vidět v galerii Arthouse Hejtmánek v Bubenči v Praze, která ho 4. června vydraží. Obraz má vyvolávací cenu 4,5 milionu korun. Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně si tak ulevil gólman Dominik Pavlát. Další zápas čeká Čechy v sobotu odpoledne proti Slovensku. Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno, nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 18 až 23 stupni a v 1000 metrech na horách je kolem 15.

Dnes je čtvrtek 21. května, 141. den roku 2026 a svátek má dnes Monika. Ženské křestní jméno Monika se pojí se třemi možnými teoriemi výkladu. Původ jména může být v řeckém slově monos. Jméno Monika by se pak překládalo jako sama, osamělá, jediná nebo jedinečná. Další výklad spojuje jméno s latinským slovem monere, v překladu radit, poradit. Jméno Monika by se pak vykládalo jako radící nebo rádkyně. Existuje však i výklad, který jméno Monika překládá z fénického jazyka jako bohyně. Všem Monikám každopádně přeju krásný svátek, no a kdo má dneska narosky, třeba známý český moderátor Pavel Cejnar. Dáme teď song APT od Rose a Bruna Marse a já bych ho chtěla věnovat všem dnešním oslavencům, svátečním, narozeninovým. Doufám, že jste měli a pořád máte ten nejkrásnější den.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a já mám pro vás ještě jednu zpravodajskou zajímavost hned krátce po zprávách. V úterý 19. května oslavila známá herečka Iva Janžurová své 85. narozeniny. No a to přímo na jevišti Národního divadla, kde vystupuje v inscenaci Štědrý den z Erbenovy Kytice. Herecká legenda, která je v angažmá Národního divadla od roku 1987, hraje v Praze i na zájezdech téměř denně a brzy se objeví taky v novém seriálu Jana Hřebejka. Musí to být vášeň do té míry, že na to jeviště pořád ráda jdu. Jsou ale dvě role, se kterými mám mnoho styčných bodů. Čím víc postupuji ve svém věku, tím víc s nimi splývám, říká Iva Janžurová a myslí tím třeba stvárnění královny Alžběty právě taky na prknech Národního divadla. Vystupuje i v dalších hrách, například ve Studiu 2 nebo v divadle Kalich. Kdyby ale měla herečka označit svou vůbec nejmilejší divadelní roli, byla by to Vinnie ve hře Šťastné dny Samuela Becketa. Ta, která jí vynesla cenu Alfreda Radoka Itálii. Janžurka, jaký generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích i v Bláznivých komediích, což takhle Dát si špenát, Zítra to roztočíme, Drahoušku nebo Pane, vy jste vdova. Ovšem autentická umí být před kamerou i ve vážných úlohách. Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer, Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Janžurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Každopádně za Junior přejeme všechno nejlepší.

0: Slyšeli jste už někdy o badatelské konferenci? Teď nemám na mysli konferenci pro vědce v bílých pláštích, ale konferenci pro děti, které rády objevují svět kolem sebe. Právě teď se jedna taková koná v Jimramově na Vysočině, kam se dnes ráno sjeli školní týmy z různých koutů republiky, aby představili svoje vlastní výzkumy, pokusy a objevy. Konferenci pořádá vzdělávací centrum Tereza a já už po telefonu zdravím členku organizačního týmu Vendulu Jancovou. Vendulo, slyšíme se dobře, dobrý den.
1: Ano, dobrý den, taky zdravím.
0: Co si máme pod pojmem badatelská konference představit?
1: Je to setkání týmů ze škol, které bádají, to znamená učí se takovým způsobem, že děti si na věci přicházejí sami, objevují a není to tak, že by dostávali hotové informace.
0: A po kolikáté se už badatelská konference koná?
1: Tak samostatně jako badatelská konference je to po čtvrté letos, ale ano. Předtím už řadu let probíhala jako součást akce, která se nazývala Globe Games. Takže my tak jakoby navazujeme a ty Globe Games už probíhají u nás od roku 95, takže už dlouho, dlouho.
0: No a kolik let na letošní ročník badatelské konference přijalo dětí?
1: Letos tady máme kolem stovky dětí. Letos je to taková komornější akce, ale asi zhruba stovka.
0: No a jsou tam dneska přítomni i nějaký už vystudovaní skuteční vědci?
1: Ano, máme tady, protože ta konference probíhala prezentování ve čtyřech třídách, tak tady máme odborníky, třeba tady zpětnou vazbu předával pan docent Martin Růdík z Univerzity Palackého z Olomouce, a nebo paní doktorka Zuzana Lhotáková z Přírodovědecké fakulty z Prahy, z Univerzity Karlovy.
0: No a co všechno se vlastně dnes děti v rámci badatelské konference už dozvěděli, co zažili a co je ještě čeká zítra?
1: Tak dneska máme za sebou prezentování, to znamená, že představovali ty své projekty, často dlouhodobé, třeba celoroční, za ten školní rok. A teď právě tady probíhá takové tržiště, kde mají školy připravené stánky a na nich si můžou zkusit navzájem vyzkoušet to bádání právě od těch jiných škol, které tady potkali. A ještě nás čeká zítra výprava do terénu a tam nám zase připraví bádání tady o Jimramově a okolí žáci zdejší školy základní.
0: Tyjo, to zní skvěle. Které projekty, co se tam dneska prezentovaly, vás třeba zaujaly?
1: No, já jsem třeba viděla projekt, kde zkoumali, jak účinné jsou různé druhy opalovacích krémů. Že si tým sestavil na to i takovou aparaturu, přes kterou to zkoumali a vyhodnocovali. Právě dělali si takový sběr různých krémů po kamarádech a dělali výzkum, proměřovali, kolik toho UV záření projde, když se to natře na nějakou folii.
0: Tyjo, to je moc zajímavé. Takže správný badatelský projekt musí obsahovat nějaké experimenty nebo třeba nějakou hypotézu, nebo je to volné, jak to pojme daný tým?
1: My tady ty projekty máme tak, že vždycky mají výzkumnou otázku, co je zajímá, a na to nějakou přesně hypotézu, to znamená jakoby odpověď, kterou si myslíme, ale nejsme si tím jakoby úplně jistí a se nám ji podaří vyvrátit nebo potvrdit.
0: A může se do tady toho badatelského přístupu výuky pustit úplně každá škola?
1: Já si nedovedu představit překážku, já myslím, že určitě, že to jde začít postupně a pomalu se dostat třeba i k takovým dlouhodobým projektům, jako se tady představují dneska, ale rozhodně to jde začít i po malých kručcích.
0: Já věřím, že si děti z vaší konference určitě odnesou spoustu nových znalostí, ale co všechno ještě kromě toho si odnesou, nějaké zážitky a třeba i nové kamarády?
1: Určitě to má fungovat tady tahleta akce i k tomu, aby se ty školy poznaly navzájem, ti žáci, a aby se třeba propojili a vznikají tady třeba nápady i na další bádání, kdy se školy znovu, hele, a my jsme zkoumali něco podobného, tak pojďme si to porovnat třeba pro příští rok a jak to poupravit a udělat ten projekt společně, tak i to se tady stává.
0: A poslední otázka na vás, než si dáme písničku a pak se budu ptát Bruna, účastníka badatelské konference, který tam je s vámi. Tak poslední otázka na vás, co byste vzkázala dětem, které baví objevovat svět kolem sebe?
1: A teď mi to trošičku vypadlo, úplně jsem vám nerozuměla. Co bych vzkázala dětem, které...
0: Baví objevovat svět kolem sebe, jsou zvídaví.
1: No, aby v tom určitě vytrvali a moc bych jim přála, aby jim ta zvídavost vydržela a přála bych jim učitele, kteří je v tom budou podporovat, té zvídavosti určitě.
0: To určitě, to je určitě moc důležité, mít takové správné mentory nebo průvodce tou zvědavostí. To byla Vendula Jancová, členka organizačního týmu ze vzdělávací organizace Tereza. Děkujeme, že jste si na nás udělala čas. My teď dáme písničku, vydržte ještě na telefonu a po písničce budeme ještě zpovídat Bruna a třeba mu Vendula ještě s něčím i poradí, kdyby třeba nevěděl.
1: Vydržíme, ano.

0: A teď už ve vysílání Rádia Junior budeme mluvit s jedním z dětských účastníků badatelské konference v Jimramově, a to s Brunem. Ahoj Bruno, slyšíme se dobře?
1: Ano, slyšíme se, já zdravím.
0: Kolik ti je a z jaké jsi školy?
1: Je mi 10 let, jsem ze školy Dobromyslu na Praze 8.
0: Takže ty jsi přijel na Vysočinu z Prahy. S kterým projektem jste na badatelskou konferenci jeli?
1: My jsme jeli s projektem Mravenci.
0: No a v čem to spočívalo? Co to je za projekt?
1: My jsme si dali, prostě nás zajímalo, co mravencům nejvíc chutná. Takže jsme si vybrali 5 vzorků. Snickers, párek, burák, marmeládu a sýr. Co jsme položili kousek od mravenčí dálnice, to je taková ta cestička z mravenci. A počítali jsme, že dlouho mravenci to jídlo najdou a co najdou jako první.
0: A Bruno, jak to dopadlo? Co jim nejvíc chutná?
1: Nejvíc jim chutná sladké jídlo, Snickers a marmeláda, ale taky jsem objevil jeden prostě
0: mravenec. Výzkum.
1: Jeden mravenec, který měl rád sýr.
0: Tak to bylo, měli jste tam i jednoho milovníka sýra, to je sranda. A kolik vás je ve vašem týmu?
1: V vašem týmu nás bylo 4, ale do bádání se zapojila celá škola, takže nás bylo 21 a bylo nás 6 týmů.
0: No a jak dneska probíhalo představování?

0: prožil krom toho prezentování a krom toho, že jsi poslouchal jiné školy? Byl tam ještě nějaký pro tebe výrazný zážitek?
1: Ano, teďka ještě předtím, než jsme šli na tyhle ty stánky, tak jsme tam kouleli přes průvod takovou obří balon nafukovací zeměkouli. I s mažoretkama jsme šli a v rozhlasu hráli písničky.
0: No teda, tak to muselo být krásný. A už jsi se stihl skamarádit s nějakýma dětma z jiných škol a z jiných týmů?
1: Ano, už jsem se stihl skamarádit s třema dětma.
0: Super. No a co vás ještě čeká? To už trošku Vendula nadstínila, ale tak ty mi pověz, na co se ty ještě nejvíc těšíš, co teprv přijde?
1: Těším se hlavně na večeři, protože už je všichni mají hlad. A v 8 prej má být nějaký kino ve škole pro děti, takže na to se hodně těším.
0: No to se vůbec nedivím. A doporučil bys badatelskou konferenci i jiným dětem, které o tom třeba dnes tady v rádiu slyší poprvé, takže aby příští rok taky dorazili?
1: Ano, určitě bych doporučoval badatelskou konferenci, je to skvělý. Sice každý rok se koná někde jinde, ale já myslím, že i když je někde jinde, tak to je prostě skvělý.
0: A ty by ses, Bruno, chtěl jednou stát vědcem a už víš třeba, co bys chtěl zkoumat?
1: Asi bych chtěl zkoumat nějaký částice.
0: Takže možná budoucí vědec Bruno, s kterým za pár let budu mluvit už jako s odborníkem, teď jako za nadšeným začátečním vědcem. Jsme si povídali, Bruno, moc ti děkuju, ještě si moc užij konferenci. Chci se ještě rozloučit i s vámi, Vendulo, moc vám oběma děkuju, že jste si na mě udělali čas a mějte se krásně, užívejte a Bruno, doufám, že bude k večeři něco, co ti bude chutnat. Tak se mějte.
1: Děkuju. Ahoj.
0: Ahoj, nashledanou.
2: Ahoj, nashledanou.
0: A pokud vás badatelská konference zaujala, tak se mrkněte na webovky badatele.cz nebo si badatelskou konferenci rovnou vygooglete, dáte badatelská konference a už vám vyjede letošní ročník, nebo i ty předchozí se budete moci podívat a třeba zjistit, jak se tam dostat příští rok a zažít to, co teď zažívá Bruno. A my už si dáme další písničku.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Holky a kluci, právě odstartovala první vzkazovna. První písničku na přání si přeje Madlenka, která chce zahrát Can't Stop the Feeling od Justina Timberlakea. A to pro všechny posluchače Rádia Junior. A Madlenka ještě píše, děkuji, že vysíláte, těším se, až se s Evou uvidím na Zvídavci. Moc se mi líbil den otevřených dveří v Českém rozhlase. S pozdravem, Madlenka. Madlenko, moc ti děkujeme. Já jsem si taky den otevřených dveří moc užila a jsem ráda, že dorazíš na veletrh vědy, o kterém vám určitě řeknu něco víc. Třeba se k tomu ještě dostaneme dneska, když tak třeba příští čtvrtek, aby to už bylo blíž, ale taky tam určitě doraste. No a Madlenka chce ještě, abych vyřídila pozdravy pro její spolužáky ze třídy Andulku, Jiřinu, Tobíka, Elišku a taky její kamarádku Berí. Tak jsem to všechno vyřídila, teď si dáme písničku a vy ostatní, co si taky něco takhle přejete zahrát a třeba i pozdravit spolužáky, tak můžete stejně jako Madlenka napsat na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz a třeba ta další písnička bude podle vás.

Další písnička naší první vzkazovny je Just Give Me a Reason od Pink a Nate Reese a přeje si Emilka, která ji chce věnovat všem svým kamarádům, taky posluchačům Junioru a taky mě. Emilko, moc děkuju, doufám, že posloucháš a poslouchají i tví kámoši, protože teď si dáme Just Give Me a Reason.

0: ukazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a dnes si trošinku probereme v zbývajícím čase, jak často jste na telefonu. Máte už vůbec svůj vlastní telefon? Dávají vám na něj rodiče nějaké limity, třeba jak dlouho na něm můžete trávit čas za den, nebo jaké aplikace na něm můžete používat? Stalo se vám někdy, že jste se na telefonu vyloženě zasekli, no a byli tam třeba x několik hodin, i když jste tam vlastně vůbec nic nedělali a jenom jste tam scrollovali? To mě všechno zajímá, dejte mi vědět, můžete mi to napsat na radiojunior@rozhlas.cz a nebo mi zavolat a probereme to ve vysílání. Číslo je 800 199 199, e-mail radiojunior@rozhlas.cz a po písničce, kterou si teď dáme, probereme taky nějaké tipy, jak trávit ten čas na telefonu, když už na ně musíte být trošku smysluplně.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a povídáme si o tom, jak často trávíte čas na telefonu. A mám pro vás pár tipů, jak to třeba dělat, aby vám pak nebylo líto, že jste s tím zbytečně ztratili čas. Místo scrollování, které vám vlastně nic moc nepřinese, spíš vás z toho rozbolí hlava, můžete trávit čas na telefonu jinak. Samozřejmě je možná lepší trávit čas úplně jinak než na telefonu, ale když už dnes ten mobil rozebíráme, tak si dáme tipy, co se tam dá dělat a má to smysl. Tak například tam můžete poslouchat audio, třeba nějakou pohádku, hraný seriál nebo písničky, podcast. U toho do telefonu vlastně ani nemusíte koukat. Můžete poslouchat a třeba si malovat nebo něco vyrábět, dělat úkol. To je třeba fajn způsob, jak mobil využít. Další možnost je si třeba každý den potrénovat cizí jazyk pomocí speciální jazykové aplikace, která vám dává různá cvičení, úkoly, můžete trénovat správnou výslovnost. Dokonce v takových aplikacích i sbíráte body a můžete třeba soutěžit s někým, kdo aplikaci taky má. A já si myslím, že tohle je super příležitost, jak tak jako nenuceně formou hry trénovat cizí jazyk, který se vám určitě, ať už to bude jakýkoliv, bude v životě hodit. No a kdo rád fotí, může zkoušet zachycovat momentky mobilem. Dnešní telefony už mají opravdu kvalitní foťáky a můžete na nich vyfotit vážně dobrou fotku a rovnou ji i upravit. Máte taky nějaký tip, jak smysluplně využít mobil? Klidně mi dejte vědět na radiojunior@rozhlas.cz a já to zkusím nasdílet s ostatními, co nás právě teď poslouchají.

0: Holky a kluci, jestli máte rádi hitparádu Rádia Junior s Klárou, tak se určitě těšíte na další sobotní díl. Tak se nechte od Kláry na ten díl pozvat, protože už se to blíží, je to na spadnutí a Klárka tu má pro vás upoutávku.
1: Ahoj, víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který typ zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naší hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Rádia Junior.
1: Holky a kluci, pořád posloucháte Klub Rádia Junior. Od mikrofonu vám pořád mává Eva. Máme přesně 18.00, znamená to, že začínáme druhou hodinku našeho odpoledne. No a dneska si povídáme ve vysílání o tom, jak moc jste na mobilu, jak se tam dá trávit čas smysluplně. Taky jsme tu měli dlouhý telefonát s badatelskou konferencí. Krom toho si ale taky pouštíme super hity a v další hodince nebude chybět ani zvídavec, druhá vzkazovna, čerba na pokračování a prozradím, kdo za námi dorazí jako host do dnešního klubu. Teď už jsou tu pro vás ale minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Divadelní festival Ludmily Cápkové dnes začíná v Kroměříži. Až do nedělního odpoledne budou mít návštěvníci možnost zhlédnout 10 inscenací. Akce je postupovou přehlídkou ochotnických souborů na festival Mladého amatérského divadla Poděbrady. Po víc než 60 letech se do Česka vrací obraz Elsinor 5 Františka Muziky. Jedno z nejvýznamnějších děl české moderny z roku 1964 je inspirované Shakespeareovým Hamletem. Dílo měl doteď nizozemský sběratel. Zájemci můžou ode dneška vidět toto dílo v galerii Arthouse Hejtmánek v Bubenči v Praze, která ho 4. června vydraží. Obraz má vyvolávací cenu 4,5 milionu korun. Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně si tak ulevil golman Dominik Pavlát. Další zápas pak čeká Čechy v sobotu odpoledne proti Slovensku. Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 18 až 23 stupni. V 1000 metrech na horách je pak kolem 15.

Holky a kluci, krátce po 18. hodině společně posloucháme Klub Rádia Junior a po písničce, kterou si teď pustíme, což bude Still Falling For You od Ellie Goulding, nás čeká další díl Zvídavce. No a tentokrát o tom, jak fungovalo probouzení, než vznikl budík. Zajímalo to Zorku, napsala mi o tenhle ten díl a mě to taky hodně zaujalo. V díle se dozvíte třeba i to, kdo byli klepači, jak vás mohla probudit svíčka a proč bylo důležité se před spaním hodně napít. Podle historických záznamů vytvořil pravděpodobně první stroj, který sloužil jako budík, slavný řecký filozof Platón. Jeho budík fungoval na principu vodních hodin a voda překapávala do různých nádob a nakonec tlak vody foukl zadržovaný vzduch do píšťaly, která vydala ostrý pískot. V tomhle díle se toho ale dozvíte daleko víc, tak poslouchejte a pokud si o tom budete chtít ve vysílání ještě popovídat, určitě dejte vědět. Zároveň pořád čekám na vaše další tipy na díly Zvídavce. A jsem ráda, že posloucháte.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky a kluci, další díl Zvídavce je tady. Tentokrát na základě tipu od posluchačky Zorky. Tak pojďme rovnou na to. Pokud vás ráno nebudí jeden z rodičů, pravděpodobně vás budí budík. A i v případě, že to jsou zatím rodiče, musí budík vzbudit minimálně je. Budík je mechanický nebo elektronický přístroj, který slouží pro měření času a pak taky pro své hlasité zvukové upozornění na určitý časový údaj. Jak se ale lidé budili před vynálezem budíku? To je otázka, která vás možná napadla, když vám ráno řinčel budík do ucha a vám se zatím nepodařilo rozlepit oči. Podle historických záznamů vytvořil pravděpodobně první stroj, který sloužil jako budík, slavný řecký filozof Platón, který žil v letech 427 až 347 před naším letopočtem. Jeho budík fungoval na principu vodních hodin a voda překapávala do různých nádob a nakonec tlak vody foukl zadržovaný vzduch do píšťaly, která vydala ostrý pískot. Pravděpodobně ho k tomuto vynálezu motivovalo to, že si přál, aby jeho studenti chodili včas na výuku. V Číně v roce 725 vznikají vodní hodiny s ozubenými koly, které mohou sloužit taky jako budík. Lidé byli taky v době před průmyslovou revolucí daleko více svázáni s cyklem dne a noci. Práce probíhala za denního světla, kolem svítání se vstávalo, po setmění se chodilo spát. Dnes se to nazývá cirkadiánní rytmus, tedy vnitřní biologické hodiny. Dalšími variantami, díky kterým se lidé v minulosti budili, byl tedy třeba východ slunce, pak taky kohoutí kokrhání, ranní zpěv ptáků nebo plný močový měchýř. Člověk úmyslně před spaním pil, aby ho ranní potřeba jít se vyčůrat probudila. Tuhle možnost využívali hlavně původní američtí domorodí obyvatelé. Další možností pak byla svíčka. Tato varianta se používala hojně ve středověku, ale záznamy o ní jsou už ze starověké Číny. Do spodní části svíčky byly zapíchané hřebíky. Když dohořívala, hřebíky padaly na kovovou podložku, kterou byla svíčka podložena, a zvuk lidi probudil. Bylo ale třeba si vše správně vyměřit, znát správnou délku svíčky, rychlost hoření a tak dále. Ve středověku taky čas organizovaly kostelní zvony. První budík, který byl hodně podobný tomu, jaký známe dnes, tedy hodiny opatřené zvonkem, pak pochází až z pozdního středověku z roku 1380. Tenhle budík probíral mnichy v norimberském klášteře. V té době je ale takový budík něčím vzácným a drahým. Proto je tu další budík a ten vás jednoznačně překvapí. Je to budík lidský. Během průmyslové revoluce ve Velké Británii museli hlavně dělníci, kteří pracovali v továrnách, vstávat opravdu přesně. A i když v této době už mechanické budíky poměrně dlouho existovaly, byly stále dost drahé a běžný člověk si je dovolit nemohl. A právě proto vznikla jedna speciální profese, takzvaní klepači. Zaměstnávala je buď továrna, nebo si je platili sami lidé, kteří potřebovali být buzeni. Tito klepači chodili po městě a klepali na okna, aby probudili dělníky do práce. Používali se k tomu dlouhé bambusové tyče nebo třeba foukačky, s jejichž pomocí se střílel hrášek do oken. Klepači fungovali nejen ve Velké Británii, ale i v dalších evropských zemích a městech. Na začátku 20. století pak tato povolání postupně začala mizet a vysvětlení proč je jednoduché. Mechanické budíky začaly být levné a dostupné, takže už nebylo třeba si najímat budíky živé. Toto povolání musel vykonávat někdo spolehlivý a taky odolný, často totiž klepač dostal vynadáno nebo naštvaný probouzející se dokonce něco vyhodil z okna. Klepači měli domluvený kód a rytmus klepání, někomu stačilo jemné ťuknutí, jiný probouzející se potřeboval důrazné bušení. Klepač každopádně neodešel, dokud z okna nevykoukla rozespalá tvář. Znamenalo to, že má splněno a může se posunout k dalšímu spáči. Dnes už málo kdo používá budíky mechanické, nepoužívají se ani budíky elektronické. Dnes nás většinou budí naše mobily. Občas se ale lidé ke klasickým budíkům vracejí. Jak to máte s probouzením vy? Milí zvídavci, pokud chcete o tom, kdo budil lidi před vynálezem budíku, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete, a pokud vás napadá nějaká super zajímavost, taky určitě mi napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

Posloucháte Klub Rádia Junior a dneska si opět zasoutěžíme, a to o opravdový skvost, který právě držím v rukou. Pokud někdo z vás se dívá na kamerách, tak teď jsem ho právě zvedla, aby byl vidět, a je to knižní novinka. Unikátní ilustrovaná edice Malého prince, která vznikla k 80. výročí od prvního vydání. Do soutěže nám ji věnovalo nakladatelství Albatros Media. Malý princ, stáváš se navždy zodpovědným za to, co k sobě připoutal. Nestárnoucí příběh z pera Antoine de Saint-Exupéryho okouzluje už desítky let malé i dospělé čtenáře. Teď se ho můžete užít jako nikdy předtím ve zpracování grafického studia Minalima. Čeká vás víc než 100 nových ilustrací, 8 interaktivních posuvných prvků, které oživují klíčové okamžiky vyprávění. Toto výpravné vydání potěší každého, kdo chce Malého prince třeba znovu prožít očima dítěte. A se srdcem otevřeným zázrakům. Je to teda opravdová nádhera, ta knížka prostě vypadá jako takový sběratelský kousek, což bych řekla, že i je. A jak budete moci vyhrát? Není to moc těžké, stačí, když správně odpovíte na soutěžní otázku. A ta zní, z jaké země pochází autor knihy Malý princ? Napište mi to na radiojunior@rozhlas.cz, přidejte svou adresu a já před 7 hodinou vyhlásím, kdo knížku vyhrává. Takže ještě jednou, otázka zní, z jaké země pochází autor knihy Malý princ? Pošlete své odpovědi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, přidejte svou adresu a já vám před 7 hodinou řeknu, kdo vyhrává tuhle nádhernou knížku.

0: Pomalu začíná léto a vy se můžete naladit i poslechem.
1: Nový seriál Hlubina se blíží.
0: Budete se bát?
1: Možná trochu.
0: U jezera Tichá voda se během letní dovolené ztratí malý Vojta.
1: A postupně se začne odkrývat, že samotné jezero a jeho okolí není ideální místo pro klidné prázdniny.
0: Co tady nehraje?
1: A co o tom ví místní obyvatelé?
0: Poslouchejte.
1: Seriál Hlubina startuje na Rádiu Junior 2. června.
2: Holky a kluci, chci vám připomenout, že se nám blíží druhá vzkazovna, to znamená, že zase budu hrát dvě písničky podle vás a vyřizovat vaše vzkazy. Můžete popřát k narozkám, k svátku nebo někoho pozdravit, potěšit nebo samozřejmě i sami sebe. Budu se těšit na vaše zprávy, posílejte je na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz a nebo zavolejte, číslo je 800 199 199.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: První písnička druhé vzkazovny bude od naší kolegyně Jany Richterové, Pět žvejkaček, a přeje si ji Emmy. Chtěla by ji věnovat všem našim posluchačům, takže si teď můžete poslechnout Janiných Pět žvejkaček.

Druhá písnička naší druhé vzkazovny bude Najednou od Moniky Absolonové. Je to vlastně česká verze z Ledového království a psala nám o ní Silva, protože dnes má svátek Monika a chce tuhle písničku věnovat všem Monikám k svátku, všem to, co dnes mají narozky a zkrátka všem, co právě teď poslouchají.

0: Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Naše společné odpoledne se pomalinku blíží do velkého finále a tím je hodinový rozhovor s naším dnešním hostem. Do studia za mnou dorazí Nicolas Ferenc, herec a influencer, který na sociálních sítích přibližuje romská témata. Jak ovlivňuje romský původ role, které dostává? Co ho vedlo k tomu, aby začal na svých sociálních sítích mluvit o romství a romských otázkách? To a mnohem víc spolu budeme už za chvilku probírat. Momentálně ale stačí se pohodlně usadit, zavrtat do deky, polštáře, poslouchat, protože právě začíná odpolední čtení na pokračování. Dnes nás čeká čtvrtý díl čtení Nejlepší šachistka na světě a dnešní díl se jmenuje Špatný vliv. Nejlepší šachistka na světě je příběh, který není za stolik o šachách, jako spíš o jednom nepravděpodobném přátelství. Jste zvědaví? Tak poslouchejte. Čtení na pokračování s názvem Nejlepší šachistka na světě právě začíná.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
3: Nejlepší šachistka na světě. Díl čtvrtý. Špatný vliv. Elena Jehličková, nejslavnější šachistka na světě, stanovila na začátku pobytu, během nějž měla vychovat z 12-leté Terezy Kalachové svou nástupkyni, dvě pravidla. Za prvé, její žačka musí dodržovat minimální počet 3 šachových schůzek denně. A za druhé, může se pohybovat volně podobně i po zahradě. Jediné místo, kam nesmí vstoupit, je Elenina ložnice. Dům nabízel spoustu lákadel, ale i kdyby jich bylo milion, toužila Tereza víc a víc jen po jediném. Podívat se, co tak tajemného ukrývá zapovězená místnost. Počkala, až Elena jako každý čtvrtek odejde hrát šipky se svými kamarádkami a v okamžiku, kdy se zaklaply vchodové dveře, vyběhla nahoru. Potichu a opatrně vzala zakliku a se zatajeným dechem vstoupila dovnitř. Před sebou uviděla velký světlý pokoj. Vzdušný a tak jednoduchý, že se k zbytku domu skoro nehodil. Ustlaná postel, pracovní stůl, knihovna a prosklená stěna s výhledem do zahrady. Výsledek jí jednoznačně zklamal. Měla se už k odchodu, když v tom jí padl zrak na stolek za dveřmi, na kterém ležela šachovnice s rozehranou partií. Černý měl sice výhodu, ale hra nebyla v žádném případě rozhodnutá. Možná šlo o nějaký slavný duel, nad jehož vývojem Elena přemýšlela. Jeden bílý jezdec měl odštípnutý bok. Tereza ho vzala do ruky. Srdce se jí rozbušilo při představě, že by takhle poznačená figurka mohla ukrývat nějaký tajný poklad, který její učitelka uchovává. Nic takového ale Tereza neobjevila. Šlo jen o obyčejnou poškozenou figurku, nic víc. Zklamaně položila jezdce zpátky na šachovnici a zamířila pryč. Litovala, že se rozhodla příkaz porušit. To, co v místnosti našla, nebylo tajemné, děsivé a vůbec nijak zajímavé. Proč jsi šla ke mně do pokoje? Zeptala se jí Elena u večerní partie. Byla to klidná, nevzrušená otázka. V Tereze hrklo hrůzou. Nešla. Elena přešla lež důstojným mlčením. Nic jsem tam neponičila nebo tak, jen jsem se chtěla podívat. Bílý jezdec byl natočený doprava. Předtím se díval doleva. To jsem nechtěla. Moc mě to mrzí. Můžu ho otočit zase zpátky, chcete? Nechci. Tereza věděla, že teď jí Elena pošle domů. Porušila přece jejich dohodu. Ta představa byla strašlivá. Co jí asi tak řeknou doma rodiče? Co když zase spustí o tom, že se jen málo snažila? Ale hlavně, co když se jí bude po tomhle divném domě a jeho obyvatelce stýskat? Oblíbila si to tady víc, než by jí kdy napadlo. Jenže Elena nic takového neudělala. Mlčky dokončila partii, kterou stejně jako všechny ostatní vyhrála, a pak se prostě zvedla a odešla. Ani jednou se přitom na svou žačku nepodívala. Tereza nevěděla, jak si tohle chování vysvětlit. Znamená to, že už jí Elena nebere na vědomí? Rozhodla se její přítomnost přehlížet tak dlouho, dokud se nezbalí a neodejde? Pozdě v noci ji vzbudily podivné zvuky. Vycházely z učitelčina pokoje. Tereza si oblékla župan a zamířila chladnou, zšeřelou chodbou před Elenin pokoj. Přiložila ucho na dveře. Zevnitř se ozýval rámus, jako by někdo házel věcmi a rozbíjel nábytek. Neměla odvahu zaklepat a už vůbec ne vstoupit. Vrátila se do postele, pevně zavřela oči a doufala, že to celé brzy přestane. Ráno jí vzbudil zvonek, řinčel a řinčel. Obvykle chodila otevírat Elena, ale dneska se k ničemu takovému neměla. Zvonění neustávalo. Tereza zamířila ke dveřím, připravená říct pošťákovi nebo komu, že Elena zrovna nemůže přijít a ať už toho rámusu laskavě nechá. Když ale otevřela, nestál venku pošťák. Přešlapovali tam její rodiče. Jedem si pro tebe, oznámila jí matka. Cože? Ta ženská není normální. Posledních pár dní jsme se tady s tatínkem občas zastavili. Chtěli jsme se přesvědčit, že se všechno vyvíjí dobře, přikyvoval otec. Namísto toho jsme viděli, kam všude tě ta ženská vodí, pokračovala matka. Samé procházky, srandičky a práce žádná. Začalo mi to být celé divné od toho, co jsem tě minulý týden viděla v té otřesné hospodě na Šipkách. Ty jsi mě tam viděla? Proč jsi za mnou nešla? No, měli jsme tam team building, utužování vazeb v nezvyklých podmínkách. Nemohla jsem celou akci narušit tím, že bych za tebou šla. No, jasně. Každopádně nám nepřijde, že se věnuješ šachům tak moc, jak bys měla. K čemu jsou všechny ty vycházky? Namísto nich bys na sobě měla tvrdě pracovat. Ta ženská si tě drží evidentně jako kamarádku. No tak to pochybuju. Kolik už jsi vyhrála zápasů? Žádnej, ale... Tak vidíš, žádné zlepšení. Jedeme domů. Kde ta ženská je? Nahoře, u sebe v pokoji, ale nechoďte tam. Nechce, aby tam někdo chodil. Matka se jen ušklíbla a společně s otcem zamířili nahoru po schodech. Tereza se je snažila zadržet, ale rodiče si nenechali říct. Když vtrhli k Eleně do pokoje, našli ji, jak leží v posteli, rozsuchaná, bledá, s temnými kruhy pod očima. V takovém stavu ji Tereza nikdy neviděla. V místnosti to vypadalo, jako by se tam prohnalo stádo divokých zvířat. Roztřískaný nábytek, rozházené knihy, roztrhané záclony. Musíte být rodiče Terezy, řekla Elena, jako by vítat návštěvu z postele byla ta nejnormálnější věc na světě. Počínala si nenuceně a srdečně a okolní nepořádek vůbec nebrala na vědomí. Přijeli jsme si pro dceru, řekl otec. Měla jste z ní udělat skvělou šachistku, ale nemáme pocit, že byste na tom nějak dřeli, dodala matka. Vaše psychické zdraví je navíc zjevně dost pochybné, přisadil si otec a obkroužil rukou místnost. Chápu, že to musí vypadat šíleně, ale co vidíte kolem sebe je součást výuky. Matka s otcem na ní překvapeně zazírali. Chtěla jsem nasimulovat extrémní podmínky, v nichž bude Tereza hrát. V pohodlí ze sebe umí dostat to nejlepší každý pitomec. Matku s otcem to zaujalo. Elena dál vysvětlovala, jak se snaží ve své výuce vytvářet nevšední, nepředvídatelné situace, na něž musí její žačka reagovat. Znělo to promyšleně, zajímavě, ale Tereza věděla, že si to Elena celé vymýšlí. Seděla v rozházené posteli a bez mrknutí oka vykládala pěkné, propracované nesmysly. Rodiče to nicméně přesvědčilo. Wow, skvělá metoda. O takových píší v nejmodernějších příručkách pro ty, co chtějí být úspěšní, pochvalovala si matka. Promiňte, že jsme vám nevěřili, dodal otec. Oba se pak s omluvami rozloučili a popřáli oběma hezký zbytek výuky. S tak promyšleným vedením prostě musíš vyhrát, řekla matka dceři. Aha. Když konečně odjeli, nabídla se Tereza, že Eleně pomůže uklidit pokoj. Díky, že jste mě zachránila před tím, aby si mě naši odvezli. Ještě jsme přece neskončili s výukou. Omlouvám se, že jsem tu byla i přes váš zákaz. Elena unaveně pokrčila rameny. O nic nejde. Neměla jsem se na tu šachovnici tak upínat. Je na ní nějaká slavná partie? To ne. Je to poslední zápas, který jsem hrála se svou přítelkyní. Nedokončili jsme ho. Co se jí stalo? Odešla. Myslela jsem si, že když nechám figurky rozestavěné, jak jsme je měli naposled, tak to bude, jako bych na ní čekala. Jako by se měla každou chvíli vrátit. Pošetilé, co? Tereza nevěděla, co na to říct, a tak jen mlčky pomáhala odklízet kusy z přelámaného nábytku. Elena se schýbla, aby narovnala převalenou židli, a jedním rychlým pohybem ji vytáhla nahoru. A tehdy poprvé uviděla Tereza svou učitelku jinak. Všechny její rysy, její podivnosti, její nechutné zvyky jako prokřupávání prstů a plivání na zem, její přísnost i inteligence už najednou nebyly jen samostatně existujícími prvky, ale vytvořily provázanou síť. Osobu, která měla svoje tajemství, svoje stýskání, svoje špatné dny. Tereza poprvé pocítila, jako by se v ten okamžik prolnula do druhého člověka, a bylo to zvláštní a trochu strašidelné. Druhý den pokračovali normálně ve výuce. Měli jiné figurky než obvykle a Tereza v nich poznala ty, co viděla na šachovnici v ložnici. Utkání se však stalo výjimečné ještě něčím. Bylo úplně první, které skončilo remízou. Začínáš mě docela štvát, víš to? Řekla Elena s úsměvem a Tereza věděla, že větší pochvalu dostat nemohla.

0: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web Radio Junior CZ.
2: Posloucháte Klub Rádia Junior a já tu mám teď pro vás vyhlášení soutěže. Dnes jsme soutěžili o knižní novinku, unikátní ilustrovanou edici Malého prince k 80. výročí od prvního vydání. Do soutěže nám ji věnovalo nakladatelství Albatros Media a já jsem se ptala, z jaké země pochází autor knihy Malý princ. Správná odpověď byla samozřejmě z Francie. Všichni jste to měli správně a tak jsem hodnotila podle toho, kdo byl nejrychlejší a to byl Helík z Letče nad Sázavou. Takže Helíku, posíláme ti do Letče nad Sázavou knížku a moc gratuluju.

0: Klub Rádia Junior. Ahoj všichni, posloucháte čtvrteční Klub Rádia Junior s Evou. Čtvrtek patří lifestylu, životnímu stylu a naším dnešním hostem je Nicolas Ferenc, herec a influencer, který na sociálních sítích přibližuje romská témata. Jak ovlivňuje romský původ role, které třeba dostává, co ho vedlo k tomu, aby začal na sociálních sítích mluvit o romství a romských otázkách, to jsou věci, na které se ho budu ptát, ale samozřejmě i na spoustu dalších věcí. Ahoj Niku, díky, že jsi dorazil k nám do studia Rádia Junior.
1: Ahoj, zdravím tebe i děti.
0: Co by holky a kluci, co nás teď poslouchají a zatím vlastně neví skoro nic, protože jsem toho řekla o tobě jenom malinko, měli v úvodu určitě vědět?
1: O mně, co by měli určitě vědět? Určitě už si řekla, jsem jmenuji Nik, jsem povoláním herec, a já vlastně mám pocit, že jsi řekla všechno, co se teď
0: důležitý. Jako dobře, já si myslím, důležitý. Že ono se to stejně všechno jakoby osvětlí v průběhu našeho povídání. Dáme si teď první písničku a pak už mám na Nika spoustu otázek.

0: V dnešním klubu Rádia Junior si povídám s hercem a influencerem Nickem Ferencem. První otázka, čím jsi chtěl být jako malej?
1: Když jsem byl malej, tak jsem chtěl být archeologem.
0: Mm-hmm.
1: Pak jsem chtěl být doktorem. Pak jsem chtěl být popelářem. A tak se mi to furt střídalo. Já jsem totiž koukal hrozně rád na filmy.
0: Mm-hmm.
1: A pamatuju si, já nevím, jestli to děti znají, ale je takový starý film a jmenuje se Mumie.
0: Mm-hmm, jo, já si myslím, že by mohli.
1: S Brendanem Fraserem, tohle jméno jim podle mě vůbec nic neříká.
0: Ale, to asi ne.
1: Ale je to prostě takový starý film z 90, tak přelom 2000, něco takového. A já jsem ten film úplně miloval a chtěl jsem právě být ten archeolog a pak jsem koukal, nevím, na nějaký doktorský firmy a zase jsem si říkal, tyjo, já chci řezat do těch lidí a být ten chirurg. No a pak jsem si uvědomil, že všichni ty lidi jsou herci a ve skutečnosti to věci chci být jenom chviličku a nechci se tomu zas tak dlouho věnovat.
0: Jo.
1: A přišel jsem si na to, že chci být herec.
0: Super, takže vlastně i láskou k filmům a tak dál. No a to přišlo, kdy to uvědomění, jakože herec jim mohlo být pro tebe, kolik ti tak bylo?
1: Ty jo, podle mě to už tak jako podle mě to poprvé mě to napadlo úplně jako malinkýho, že mi bylo třeba, nevím, podle mě jsem byl třeba v první třídě, mm-hmm. si myslím, že už mi to určitě napadlo. Ale já jsem se za to styděl. Tak jsem to nikdy neříkal.
0: Aha.
1: Já jsem se styděl za to, že by jako kluk byl herec. Mi to připadalo takový jako
0: holčičí
1: tehdy. Tak jsem to jako neříkal a pak jsem si vlastně k tomu došel až nějak pomalu jakoby v té druhé části konce základky. Mm-hmm. Až jako, že jsem si k tomu zase uvědomoval a mezi tím se mi to měnilo furt a hledal jsem, co chci dělat. Ale prostě ten dětský sen tam někde vzadu byl.
0: A byl jsi takový to dítě, co se jako předvádělo a bylo hodně jako extrovertní, nebo jsi se spíš jako styděl a nevěděl jsi jako...
1: Já jsem byl asi obojí. Já jsem se hodně... mám pocit, že jsem se hodně nestyděl. Ale... Já jsem úplně první dítě u nás, jakože z celé rodiny, jako té nový generace jsem, tak jsem byl první. A já jsem vlastně vyrostl trošku, dokud se nenarodila moje ségra mezi prostě staršíma, mm-hmm. takže já jsem byl furt jako u toho jednoho stolu a oni mi říkali, Niky, jdi uspát, tohle to chtěli, abych prostě... No a já jsem se místo toho schovával pod stůl a poslouchal jsem, o čem si jako povídají mm-hmm. dospělí.
0: No,
1: takže já jsem byl spíš jako dítě, který chtěl všechno slyšet, mm-hmm. než jako, že bych úplně... potřeboval jako všude skákat nebo něco takového, nebyl jsem úplně, nebo já si sebe nepamatuju úplně hyperaktivního, moje máma by možná nesouhlasila. Jo, ale spíš takový, že jsem byl takový rozumbrada.
0: No a pamatuješ si na nějakou svoji první roli, ať už to byla třeba v nějakém dramaťáku, jestli jsi do něj chodila, nebo pak až třeba na Damu nebo po Damu?
1: Co byla moje úplně první role, to si pamatuju. To bylo na té základní škole, někde na prvním stupni, už nevím, co to bylo za třídu, jestli první, druhá, třetí, to už si vůbec nepamatuju. Ale dělali jsme něco takovou tu červenou karkulku a takovou tu písničkovou od Svěráka. Tak to jsme tam z nějakého důvodu měli takovou besídku, tak to byla moje první role. Já jsem tam, myslím, hrál toho vlka chviličku. Mm-hmm. Nebo všichni kluci jsme nějak hráli toho vlka, ale já jsem si myslel, že jsem nejlepší.
0: Určitě to tak bylo. No a teď se živíš jako herec, vystudoval jsi Damu. Máš teď blíž k práci v divadle nebo před kamerou?
1: To je těžký odpovědět na tuhleto otázku, ale jako v současnosti můj vnitřek se nějak jako trošku víc chce odepírat jakoby trošku k filmu,
0: mm-hmm.
1: že mi to vlastně, nebo mě to spíš tam cítím nějaký větší taj, něco, co mě jako hodně jako zajímá, ale divadlo prostě miluju, takže divadlo je prostě taková jako srdcová věc a asi nechci žít nikdy, jako nechci jako prožívat část života, kdy jakoby divadlo vůbec nebude nějakou součástí. No, ale to divadlo mám takový, mám pocit, že to je ta větší svoboda. Tam si člověk jako může mnohem víc dovolit. To je pro mě takový hřiště. A ten film mě teď jako zajímá vysloveně až jako po té technické stránce a po všem, že spíš jsem jako tím hodně fascinovaný a zajímá mě, jaký ten svět toho filmu vlastně celý je.
0: A dočetla jsem se, že i dabuješ. Kde tě třeba můžou naši posluchači slyšet, nebo kde tvůj hlas už takhle, komu si ho propůjčil?
1: To je sice pravda, ale já to považuji za lež. To je takový... Ona je sice pravda, že já jsem už párkrát v životě daboval, ale já vlastně nejsem jako daber. Mm-hmm. Nebo prostě já jsem měl spíš jenom příležitost si to jako zkusit. A ani nevím, jestli mi to jde, vůbec nic takového. Ale jedna z těch posledních věcí, co jsem daboval, a možná kvůli tomu se to všude píše, protože to, ta věc měla velký boom, je, a to nevím, jestli děti znají, je videohra Kingdom Come. Dvojka, což já se ani nepamatuju, jak se to jmenuje. A tam jsem daboval prostě jednu z postav, Tibor, myslím, že se jmenuje.
0: A to vlastně dělal... teďka hodně vystřelilo, že ano. I lidi jako jezdili na ty hrady, kde se to odehrává. Tak...
1: A já jsem to hlavně daboval v angličtině. Aha. Takže podle mě to ani děti, jako pokud se to nezahrou v angličtině, neuslyší.
0: Tak to, to asi ne, no. Ale kde tě třeba můžem vidět?
1: Tak vidět mě děti... Děti mě asi převážně můžou vidět hlavně s naším loutkovým kolektivem Tmel. A my hrajeme například, pokud děti žijou třeba v Praze, tak hrajeme docela pravidelně u Davidského divadla, nebo součástí Davidského divadla je antikvariát, kavárna Davidského divadla. Tak tam my pravidelně hrajeme naše představení. Určitě zvu děti na pohádku O jako Otesánek, což je taková hororová pohádka. Trošku naše verze původního Otesánka, nebo naše autorská věc Pelech. S tím jsme teďkon, je to pár dní, asi 2 nebo 3 dny jsme se vrátili ze Srbska.
0: Super.
1: A hráli jsme na festival v Novém Sadě a dneska jsem zjistil, že jsme vyhráli cenu.
0: Boží, gratuluju.
1: Jo, vyhráli jsme hlavní cenu a vyhráli jsme i za scenografii. Naše vynikající scenografka, moje spolužačka Berta Doubková, nám prostě dělá nádherné věci a to fakt podle mě my umíme vytvářet jako nádherné světy společně s Bertičkou, která k tomu dá vždycky jako ten perfektní scenografický tvar. Takže to děti, myslím, že by určitě zajímalo. Máme spoustu dalších věcí, Neboj houbo, teď se připravuje představení Mouchy, a prostě tak, to jsou takové naše dětské představení a kdyby třeba rodiče chtěli na ně vzít, tak můžou přijít do divadla v Meat Factory, tam hrajeme Když nám bylo míň, což je podle stejnojmenné knížky, není to úplně pro děti.
0: Takže to je spíš prostě pro rodiče, pokud jako teď poslouchá celá rodina, tak ano. Můžou vyrazit rodiče.
1: To stejný třeba, že na Pomezí, divadlo Pomezí, což je na Florenci, taková opuštěná stará budova, tak tam hrajeme podle stejnojmenného filmu Climax.
0: Tyjo, tak to jsi nám toho tady řekl spoustu, na co můžou buď děti nebo rodiče vyrazit. A ještě mě zaujalo, když jsi říkal, že jste byli v zahraničí na festivalu, tak vaše inscenace je jakoby... že může být i v cizím jazyce, nebo se tam nemluví, nebo jste to hráli v češtině, v angličtině jste to přenesli?
1: My to máme jazykově bezbariérový. Jinými slovy, my tam máme svůj vlastní jazyk, který je taková pimprláština.
0: Jo.
1: A vlastně ty naše loutky, oni to úplně nejsou loutky jako loutky, když si člověk představí třeba z Pejbla a Hurvínka.
0: No, jo?
1: My máme prostě takový speciální naše vytvořený loutičky, něco jsou prostě takový, něco vypadá jak figurky, něco vypadá prostě jako nádherný šnek. Kvůli tomu šneku jsme se dokázali dostat přes srbský hranice.
0: Aha, jak to?
1: No tam se stala taková vtipná situace, protože my měli naši dodávku teď jsme byli pravděpodobně trošku podezřelí s tou dodávkou přes hranice a Srbové nejsou v Evropské unii, tak nás tak říká rovnou jděte na stranu, my jsme byli vystrašeni, že nás nepustějí, všechno nám začali prohledávat a oni říkají, co to je a my říkáme, no to jsou loutky a my tam máme takovou kulatou věc z laminátu, jak se z toho vyrábějí klouzačky a na tom jsou takhle jehly. To vypadalo nebezpečně. My říkají, co to je? My říkáme, to je loutka. Říkáme tomu hvězda. Tak to už bylo podezřelý. Všechno vyhrabat. No a pak nalezli takovýho našeho šneka kraba. A jeden z těch dělá, co to je? Jeden z těch celníků se s tím úplně... A můj kolega, kamarád se úplně jako úplně využil té situace. Říká, musíme se dostat přes ty hranice. A začal mu tam předehrávat. No to je loutečka. Takhle se hrá. A on se strašně smál. A jak se zamiloval do té loutky, tak nás jako pustili bez problémů.
0: Takže díky šnekovi jste prošli. Jo. Super, no tak i takovýhle můžete, holky a kluci, zažít zážitky, když se třeba dostanete k divadlu a budete i takhle cestovat třeba po Evropě jako Nick. My ještě, než si dáme další písničku, tak bych tak jako volně přešla k tvýmu dalšímu velkému tématu, protože dneska si budeme povídat hodně i o romství, ale na začátek by asi bylo fajn vysvětlit pro holky a kluky, co nás teď poslouchají, co to vlastně znamená být Rom?
1: To je složitá otázka. To je asi stejný, jako když se zeptám, co to znamená být Čech. Takže pro každýho to znamená asi trošku něco jiného. ale můžeme jít po nějakých jako úplně základních věcech, tak prostě je to, být Romem je prostě být součástí nějakého etnika, nějakého uskupení, mm-hmm. prostě patří k tomu jazyk romština a máme vlastní hymnu. Nejsme národ úplně ve smyslu, že bychom měli vlastní území, to nemáme. Jsme roztříštěný po celém světě, ale co to znamená být Romem, je vlastně hrozně složitý říct. Je to prostě nějaký, je to druh identity, jo. Dejme tomu.
0: My si teď dáme písničku a pak si s Nikem budeme povídat dál, zaměříme se trochu víc právě na romství jako takové a budu se ho ptát třeba i na to, jestli romský původ někdy ovlivnil role, které jako herec dostal.

0: kačka. A tohle chrochtání byl můj psí kámoš Mops. Možná nás znáte z kresleného komiksu Kačka a Mops, ale teď máme na Rádiu Junior i svůj vlastní seriál. Máš pravdu, Mopslíku. Je to super seriál o našich dobrodružstvích a tak doufáme, že si ho poslechnete. Ptáš se kdy? No přece od 8. června, vždycky v 19.50. A když to nestihnete, nevadí. Pustit si to můžete i na webu radiojunior.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: V klubu si dnes povídám s hercem a influencerem Nickem Ferencem. Na svých sociálních sítích mluví mimo jiné o romské kultuře, stereotypech i o předsudcích. No a první otázka bude asi na ty role, protože teď jsme se bavili o herectví. Tak ovlivnilo to někdy role, které si dostal, nebo nabídky, které ti přišly?
3: No, asi určitě jo. Určitě jo. Já určitě jsem získal nějaký role i proto, že jsem Rom, nebo takhle. Já nevím, jestli já doufám, že nedostávám role na základě toho, že jsem Rom. Já doufám, že dostávám role na základě svého nějakého talentu a hereckých schopností a zkušeností a tak dále. Ale ano, natočil jsem třeba seriál v režii Honzy Prušinovského, jmenuje se to Most. To nevím, jestli bude úplně pro
2: děti. Ty jsi hrál v Mostu?
3: Já jsem nehrál. Já jsem řekl, jmenuje se to Most?
2: Ano.
3: Já jsem to řekl špatně. Já jsem myslel, že Honza Prušinovský točil Most a jmenuje se to oddíl B. Dvě myšlenky naraz jsem měl. Děkuju za opravu.
2: Protože Most jsem třeba já viděla, to teda není úplně seriál pro děti, no, ale byl jednu dobu hodně populární, no a právě vůbec jsem si nespojovala, že bych tě tam viděla.
3: Ne, tam jsem nebyl, já jsem si propojil dvě věci naraz. No a ten oddíl B to taky není pro děti, to je jako z vězenského prostředí. Ale jakoby ten casting, když byl, tak jakoby to bylo vlastně, že se hledají romští herci, tak etnikum to tam jako bylo. Občas mi kvůli něčemu takovému volají a mám pocit, že tohle je ale vlastně věc více, to je jako toho filmového světa, že tam se to teď nějakým způsobem jako víc řeší. V tom divadle to tak úplně nepociťuju.
2: To si dokážu představit. A stalo se ti někdy, to je asi takovou nepříjemnější část té otázky, že právě bys šel na nějaký konkurs a přišlo by ti, že chápu, že tohle ti asi nikdo neřekne úplně do obliče v dnešní době, ale jestli jsi měl pocit, že kvůli svýmu původu si nějakou roli naopak nedostal?
3: Tyjo, nevím, jestli jsem někdy nedostal roli kvůli tomu, že jsem Romem, to nevím, ale určitě jsem někdy nedostal roli za to, že jsem příliš málo Rom, podle nějakých představ.
2: Aha.
3: To se mi stalo určitě.
2: Zajímavý.
3: Že podle něčích představ jsem nesplňuju kritéria, tak to se mi určitě už stalo. To už jsem jako zacítil něco takového.
2: Co mě zaujalo, když jsem si o tobě četla a připravovala se na naše dnešní povídání, bylo, že mluvíš romsky a přijde mi, že není úplně běžný u Romů v Česku, nevím, jak je to v jiných zemích, aby uměli romsky. Vy jste tak mluvili doma.
3: No tak já ti to upřesním. Já romsky umím, ale já nejsem rodilý mluvčí. Já jsem rodilý posluchač. To je právě to, že ano, u nás doma se, nebo to je můj takový vlastní termín, rodilý posluchač, u nás doma se romsky mluvilo, nebo spíš takovou kombinací češtiny, romštiny. Já vlastně to moc nevnímal jako separátní jazyky. Mi to prostě připadalo jako jeden barevný jazyk. A já jsem tím jako dítě mluvil mnohem víc a pak prostě během základní školy, střední školy a to, tak jsem se to vlastně trošku odnaučil, protože jsem to neměl jak používat. Nebylo vlastně to v každodenním životě krom doma jako nějak potřeba, tak na nás rodiče mluvili romsky třeba, my jsme na ně mluvili česky se sourozencema. No a pak prostě v postupném věku mi začalo něco chybět. Já jsem nevěděl co a pak mi došlo, že vlastně mě někde to romství chybí a že k tomu patří ten jazyk, takže já jsem si to vlastně zpětně začal víc jako dávat zase do svého vlastního slovníku a začal jsem to víc používat. Tím pádem já se znovu stávám tím jako rodilým mluvčím, ale proto říkám, jsem rodilý posluchač, protože já nedokážu mluvit tak moc plynule romsky jako někteří skuteční rodilí mluvčí. Já se nemůžu třeba rovnat mým rodičům vůbec.
2: Jo, ale prostě máš to naposlouchaný, rozumíš?
3: Já rozumím všechno, já rozumím všemu, jo.
2: Tím pádem, ale když seš tak jako napůl, bych řekla, rodilý mluvčí, tak asi nemůžeš úplně posoudit, jestli je romština těžký jazyk.
3: No právě, že si myslím, že já to můžu posoudit. Jo. Že jak se jí vlastně trošku jako musím učit i trošku, tak si myslím, že jo. Romština rozhodně není jednoduchý jazyk. Mně připadá do určitýho charakteru vlastně jako přirozená, ale třeba podle své přítelkyně snoubenky, jako já velice často, to je takový můj lakmusový papírek, takový indikátor, že vidím, protože mě některé slova znějí úplně stejně, jak česky, tak romsky. Aha. Mně to prostě připadá úplně
2: prostě
3: stejně. Ne, a ona v tom nevidí, že to je úplně něco jiného. Ale romština není jednoduchý jazyk úplně. Máme třeba 8 pádů oproti češtině, což už těch 7
2: myslím. Už těch 7.
3: Jo, takže máme třeba 8 pádů. Jsou tam nějaký rozdíly třeba v tom, že romština nemá střední rod. Mm-hmm. Tím pádem je vlastně buď mužský nebo ženský. Mm-hmm. Pak je, když má člověk, když je množné číslo, tak vlastně to je všechno stejně. Mm-hmm. A ono to zní vlastně, že to je jednodušší, jenomže když člověk se to učí třeba z té češtiny, tak spousta věcí má třeba opačný rod.
2: Mm-hmm. Jo, a pleto
3: se mu. Ano, ano. To, jo, co je třeba v češtině mužský, tak je třeba v romštině ženský rod a takhle se to může jako střídat. Nicméně je to krásný jazyk, je to hrozně barevný jazyk, barvitý jazyk a je to hodně, dokáže být jako podle mě až jako abstraktní, dokáže být, jak to říct, některé věci se prostě romštinou dají vyjádřit líp.
2: Než prostě v češtině, jo. Bys to musel složitě opisovat a tam proto máte slovo. Hezký. Pak by mě ještě určitě zajímalo, co máš třeba nejradši na romské kultuře, jaké máš třeba rád tradice a taky, jestli bys nám doporučil nějaký jídlo, co bychom určitě měli vyzkoušet.
3: Tak jídlo vám můžu doporučit rovno na začátek. Moje oblíbené třeba romské jídlo jsou holubky, což děti můžou znát, pokud třeba někdy jedli ukrajinskou verzi toho jídla, což vlastně jmenuje skoro stejně, je to skoro to stejný, možná to je úplně to identický, a říká se tomu holubci, takže rozdíl jednoho písmenka, jo? Ono to je pravděpodobně úplně to stejné jídlo, je to to stejné jídlo. Jsou to vlastně zelný závitky, v tom jemletý maso kombinovaný s rejží, omáčka, rajčata, něco jako sarmy. Jo. Je to vlastně furt jakoby to podobný, akorát je to součástí romské kuchyně. Některé jídla určitě děti i jedly, protože součástí romské kuchyně jsou prostě úplně klasické halušky. Jo? A to jak ty perkel, jakože ty maďarský, tak ty slovenský,
2: jo,
3: prostě se zelím. Se zelím. A přemýšlím, co je nějaký jako specifičtější jídlo, co bych jako chtěl, aby děti ochutnali. Mohli by ochutnat třeba nějaký sladký, třeba šinga, to by mohlo ochutnat.
2: Co to je?
3: Šinga, to jsou vlastně takový záviny. To jsou záviny skynutýho těsta a dělají se do toho všelijaký různý náplně. Moje třeba oblíbená je čokoládová. Já mám nejradši čokoládovou s kakaem. Nebo ořechový, to mám taky hodně rád. Ale dá se to dělat úplně všelijak. Šinga jsou prostě záviny.
2: No tak to už si mi tady úplně udělal chutě. A teď pojďme na tu kulturu a tradice. Určitě nemáme bohužel dneska tolik času, aby jsme to tady mohli probrat do hloubky, ale tak třeba to, co je pro tebe ta tvoje srdcovka.
3: Tak moje oblíbená tradice, kterou pravidelně dělám každý rok, je, to se dělá na Nový rok, den po Silvestru, tak já se miju v penězích. Může to znít nehygienicky, může to znít nečekaně, nepříjemně, ale je to jedna z mé

0: Nějako se jí čočková polívka, tohle, tak ještě my děláme tohle navíc.
1: Super, no tak to jsem v životě neslyšela, mít se v penězích, to je fajn tradice. Co je dalšího, co ti na romské kultuře je fakt jako blízký a máš to fakt rád?
0: Tak já myslím, že by byla hloupo se jako nezmínit určitě hudbu. Určitě hudbu, prostě romská hudba je strašně specifická. Dokonce se teď řeší, že vlastně romský maďarský halgáto, což je jako součástí toho čardášový komunity, takový pomalý tahavý, taková ta pomalá tahavá hudba, tomu se říká halgáto. Tak to se teď vlastně bude zařazovat možná i mezi UNESCO dědictví. Takže určitě jako člověk musí zmínit hudbu a mně je romská hudba vlastně, čím jsem starší, tím víc bližší. A pak mám rád to jídlo. Já třeba nejsem tanečník vůbec, takže já bych dokázal existovat asi bez tance. A přemýšlím, co tak jako... Já mám pocit, že... No ten jazyk ještě.
1: Teď ještě probereme. Ty se hodně na svých sociálních sítích zabýváš tématama stereotypů, předsudků, snažíš se je tam nějak jako... zlomit, prostě vyvrátit. Jaký nejčastější stereotyp slýcháš o Romech?
0: Já ti hned odpovím. Já se jenom ještě vrátím zpětně trošku tomu, jsem si uvědomil, že ještě jeden možná z takových nepsaných principů jakoby romské kultury, který mám hodně rád, je, že to je vlastně všechno postavené na rodině. To jsem si tak jako ještě uvědomil, že by vlastně bylo hezký říct. A nějaký ten stereotyp, jak to bylo, stereotyp, který je?
1: Který prostě nejčastěji slýcháš.
0: Nejčastěji prostě... slýchám. No tak to je asi klasika, to je, že Romové kradou, to je, že Romové nepracují, že jsou zlí, že jsme špinaví, že smrdíme. No.
1: A jak se tady ty prostě mýty a stereotypy vyvracejí, nebo jak to vyvracíš ty na svých třeba sítích, kde máš jako ten větší dosah mezi víc lidí? Protože chápu, že to jinak vyvracíš prostě tím, jaký seš, jak se chováš. Jasně. A prostě lidi tě potkávají, ale tady máš dosah i na lidi, který nevidíš každý den.
0: Tak snažím se s tím pracovat nějakým způsobem trošku jako s humorem. Snažím se věci trochu jako vysvětlit třeba i historicky a snažím se ukazovat jako ten jiný obraz, to vlastně ve skutečnosti spíš tu jako tu pravdu, protože celkově my se víc setkáváme prostě s tím negativním obrazem, co je nám jako vštěpovaný, o kterým se jako víc mluví, ale bych ti řekl nějaký jako konkrétní příklad, tak no tak třeba to, že Romové nepracují, tak to je jedna třeba z největších lží, jaká, to je obrovská lež, jo? Jednak z toho důvodu třeba, že kdyby Romové nepracovali, tak v Praze, možná i po celé České republice, ale převážně v Praze, nemáme kanalizace. Jo? To je, ty tady vybudovávali prostě Romové s krumpáčem a lopatama. Tak to je jedna třeba věc. Nebo taky velká část světel je tady jako postavena. Jakoby vlastně hodně prací, které lidi třeba nechtějí dělat, i špinavý práce, tak prostě často dělali Romové. A možná pak si řekneme z toho plyne a pak ten další stereotyp, že Romové smrdí a jsou špinaví, ale oni jsou špinaví a třeba smrdí od práce.
1: No jasně.
0: A to je pak otázka, jo? Jestli bychom se měli tomuhle tomu smát, když je někdo špinavý od práce. Jestli bychom neměli být spíš na ty lidi jako vlastně hrdý a děkovat jim za to, že něco takového dělají. Tak třeba jako takovýmhle způsobem se snažím, ale to je vlastně hrozně těžký to jen tak jako ze sebe vytáhnout.
1: Chápu. My si dáme další písničku, ale pak se budu ptát i třeba na to, jestli má Nick pocit, že mají dnes třeba lidé méně předsudků než třeba před 15 lety, nebo mu to přijde pořád stejné a probereme i spoustu dalších věcí, třeba o čem bylo jeho první video a jak se vlastně rozhodl, že o romských tématech začne mluvit veřejně pro i lidi, které vůbec nezná.

0: kluci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdu na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.
2: V klubu si dnes povídám s hercem a s influencerem Nickem Ferencem. No a my jsme trochu zmínili nějaké předsudky, stereotypy, mýty, co jsou potřeba, aby se vyvrátili. Zvolila jsem takový časový horizont 15 let, protože si říkám, že už v té době před 15 lety si nebyl tak malej, abys to mohl nějak vnímat. Tak je to teď třeba jiný? Přijde ti, že mají lidi méně předsudků, protože se třeba víc cestuje, lidi prostě mají větší rozhled než třeba v minulosti?
3: Myslím si, že velká část lidí má méně předsudků, to je určitě jako pravda. Taky si myslím, že velká část lidí to jenom neříká, že spíš teď možná kolikrát jako žijeme v době, kdy lidi vědí, že některé věci jsou jako mnohem, že se víc mluví o tom, že některé věci by se prostě neměly dělat, neměly si říkat.
2: Ale neznamená to, že si to nemyslí.
3: Jo, ano, že to je spíš jenom, že to jako neříkají tolik, jakoby, že si to třeba nedovolí říct jako před váma. A pak je ta třetí skupina lidí, kterým je to úplně jedno. A zažívat. Ale jako vlastně, když si to tak vezmeme souhrně, tak jako zlepšuje se to. Není to určitě tak hrozný. Já myslím, že celkově se to zlepšuje. Nebo v to hodně doufám. V to hodně doufám. Ale tak jako kdyby se to vlastně nezlepšovalo, tak tady dneska spolu ani nesedíme.
2: Tak vlastně dá se to tak říct. Ty máš svůj profil na Instagramu, který ale je jakoby i tvůj jako herce, prostě jako tvojí osoby, ale využíváš ho teďka často právě na to, že tam mluvíš o romských tématech, sleduje tě skoro 16 000 lidí, takže je vidět, že lidi to zajímá. Kdy tě napadlo, že ten svůj účet začneš využívat třeba z velké části právě na tohle?
3: Jako co se týče tý romského světa? No tohle vlastně není můj první pokus o něco takového. Já už před, nevím, třeba během covidu mě napadlo přidávat jako něco, nějak jsem hledal tu v sobě tu cestu, nevěděl jsem, tak jsem myslím udělal něco, co se jmenovalo Medjanav, což znamená já umím, já rozumím. A tam jsem vlastně chtěl dělat nějaký různý rozhovůrky jakoby s lidmi, který něco dokázali a tak. To jsem hrozně rychle přestal dělat. Pak jsem si udělal nějakou svoji další verzi něčeho už podobného, jako je ten můj profil teď. A to se jmenovalo Romsky s Nickem.
2: Jo.
3: To bylo Romsky s Nickem. A to je těsně předtím, než jsem začal dělat tohle. To vlastně docela hezky fungovalo to, ale já jsem nějak cítil, že vlastně, tyjo, ale já nechci, aby dělal jenom tohle. Já jsem jakoby měl jsem najednou pocit, že mi to zavírá do nějakého, do nějaký kostičky prostě. A že můžu dělat už jenom jako věci o Romech a to. Jo. A to jsem přitom nechtěl, protože vlastně můj to, co bych si já přál, je jako poukazovat na nějaký život mezi světy, ale kde je vlastně ta spojnice, jako kde je ten most. To je vlastně nějaký můj jako cíl trošku do budoucna, takže jsem se pak rozhodl, že ne, já to budu dělat všechno pod svým jménem prostě a budu moct přidávat jak věci o herectví, tak věci o Romech a furt trošku tu cestu hledám. Ona podle mě se to jako non-stop, jako ta cesta se dláždí.
2: Sleduješ i třeba nějaký ty statistiky, jaký lidi tě nejvíc sledujou, jestli tě třeba sledujou i děti, protože mi přijde, že zvlášť u dětí by bylo fajn, aby se už o tomhle edukovali odma, nebo máš pocit, že spíš sledují tvoji vrstevníci, tato cílovka?
3: Děti mě moc nesledují, děti moc ne. Spíš mám pocit, že mě sledují tak nejvíc lidi okolo těch 25-35 let, jako plus minus nějaká jako ty moji vrstevníci, ale je to jako různorodý, jo. Ono občas mě překvapí ty statistiky a zjistím, že najednou něco, nebo spíš jako, že něco vybouchne u nějakých lidí jako v komentářích, že najednou zjistí, aha, tohle jsou všechno třeba 12-letý, 15-letý lidi, který tohle to zaujalo, a tohle jsou naopak nějaký 70-tníci.
2: Že každý to téma se dotkne trochu někoho jiného. No a debatuješ někdy se svýma sledujícíma?
3: Někdy jo, někdy se snažím, ale snažím se to nedělat v komentářích, dělám to jenom, když mi píšou vlastně.
2: Jako soukromně.
3: Ano, ano, že mi to přijde vlastně nějaký správně tím lidem jako se snažit odpovědět. Občas to není jednoduchý, když je těch zpráv hodně, ale snažím se, ano.
2: No a máš pocit, že už jenom díky tady tomu tvýmu počinu romský osvěty mění někteří lidi ten názor na Romy, nebo si myslíš, že tebe si spíš najdou zatím lidi, kteří sami ví, že tyhle ty stereotypy a předsudky jsou a vlastně prostě ty, co mají stejný názor jako ty, anebo se tam opravdu zatoulají častokrát nějaký lidi, co to fakt jako přesvědčí ten tvůj účet?
3: Ty jo, nevím. Napsal, už jsem se setkal s tím, že mi někdo napsal, že děkuju, tohle mi jakoby, takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel.
2: Což je super.
3: Což je super, že se jako něco takového stane. Rozhodně si nedokážu, nedovolím tvrdit, že to je většina. Ale vlastně to není trošku ani můj, vlastně to není ani můj cíl. Já vlastně nepotřebuju úplně někoho přesvědčovat nebo chtít někomu měnit jako názor. To úplně není můj cíl. Mně jde spíš o to ukázat, že existují i jiné varianty jakoby celkově v tom, protože těch možností, je, nebo ne, ne možností, to není správný slovo, toho množství, jak se Romové ukazujou, je vlastně obrovský, ale je furt jednotvárný. Je to furt na jedno brdo. A já jsem chtěl, aby tady bylo trošku, aby tady byl i jiný pohled. Takže spíš mi jde o tohleto.
2: Jo, tou pestřejší škálu vytvořit. Mě tvůj účet fakt baví a přijde mi, že poslední dobou i chodíš právě, dáváš rozhovory na tohle téma, vlastně i dneska tady sedíme, tak jako částečně se bavíme hlavně na tohle téma. Nenapadlo tě to posunout ještě dál, udělat třeba nějaký přednášky nebo něco jako TED Talk, prostě tohle téma by mi přišlo, by se na to krásně hodilo a ty jsi herec, takže i tvoje jakoby osobnost se na to moc hodí.
3: Napadlo mě to samozřejmě, že mě napadlo dělat nějaký druh přednášek, TED Talk mě ještě nenapadl, to nebudu lhát, ale jo, přemýšlím nad nějakým konceptem, vlastně ho ještě jako hodně i hledám, jestli to má být přednáška, jestli to má být workshop, jestli to má být nějaký jenom setkání, kde si prostě uvaříme romský jídlo, pokecáme o něčem, jestli to je nějaký druh hry, něco. Hledám, co je ten správný jako koncept, ale určitě něco se jako cítím, že už se to jako nějak blíží, něco takového.
2: Super, no tak možná, když budete dál Nika Ference sledovat na sociálních sítích, tak se to dozvíte jako jedni z prvních, že se něco chystá. Pojďme se ještě mrknout na hejty, protože věřím, že i s hejtama se někdy setkáváš, ať už na sítích, tak možná i v reálném životě. Tak jak se s tím vypořádáváš?
3: Já to moc neřeším. To zase bych lhal, kdybych říkal, že se mě to nějak vysloveně dotýká. Já mám díky bohu prostě nějaký štěstí, že já kdykoliv si přečtu, já si myslím, že když vám někdo dokáže napsat něco skutečně osobně zlýho, nebo osobního zlýho, aniž by vás v životě viděl a viděl vás prostě na 2-3 vteřiny nějakého videa a píše vám prostě fakt ošklivé věci, tak jako ten problém má určitě ten člověk. A říkat si, že já jsem udělal něco špatně, by bylo spíš vlastně bych zahodil hrozně moc práce a bylo by mi to prostě vlastně ještě líto, že by se mě to jako mohlo dotknout. Ale jasně, že občas je něco, co si člověk řekne, fú, tak tohle už, to už je trošku moc, že vám něco takového člověk dokáže napsat, i když vás nezná, ale spíš si musí člověk říct, ne, to je jakoby prostě problém toho člověka. Nejvíce mě dotklo zatím, když mi někdo napsal něco ošklivýho a netýkalo se to mě, ale psal jakoby mojí rodině. Tak tam mi to už mi připadalo hodně nevhodný. Tak tam jsem, to bylo vlastně poprvé, co jsem nějakým způsobem reagoval.
2: A jinak to necháváš.
3: Ale jinak prostě to nechávám být, protože ono zase je, jak
2: tím to člověk přiživí a pokračuje to dál.
3: Ano.
2: Já nevím, jak jsi to měl konkrétně ty, možná mám spíš pocit, že ty jsi právě byl v rodině, co tě v tvý prostě kultuře a v tvém původu podporovala, ale mám třeba blízkého kamaráda Roma, který jako měl pocit, zvlášť jako dítě, že nikam nezapadá, že se za to jakoby musí stydět. A nemusí se to týkat jenom romství, možná nás teď poslouchá dost dětí, který mají pocit z nějakého důvodu, že nikam nezapadají. Co bys jim třeba poradil? Nebo jestli ty ses tak někdy cítil, tak jak jsi s tím pracoval?
3: Já se tak občas ještě cítím. To je vlastně úplně podle mě přirozený. Já si myslím, že se tak cítí občas úplně každý. Jen občas se tak cítí možná někdo díl. Ale co se s tím dá dělat? A my nemusíme nikam zapadat. To je možná to jako nejdůležitější pro věc, kterou jsem si já potřeboval uvědomit, že vy nemusíte prostě zapadat do nějaký škatulky. Právě proto, že nezapadáte do té škatulky, tak jste jako jedinečný. Tam je to vaše kouzlo. Tam je ten váš nějaký osobitý dar, který se prostě nedá narvat do toho čtverečku, trojúhelníčku, kolečka. To prostě nejde. To není jak taková ta hra, jak se to tam skládalo. To mě prostě napadlo teď, jak to vidím tady ty kolečka.
2: Jo, Tetris nějaký nebo něco.
3: Jo, to tak není. Prostě ten váš osobitý tvar je prostě strašně specifický a tím pádem ho tam nemůžeme narvat. To jasně, že můžeme v něčem být lepší, v něčem horší, ale právě to, že jsme v něčem lepší, v něčem horší, nebo jsme třeba v hrozně moc věcech špatný a v té jedné malé věci jsme úplně výborní, anebo úplně naopak, nebo jakýkoliv různý varianty toho, je na tom to nejhezčí, že prostě to jste přesně jako vy, to jsme my, takže, ale do toho na to potřebuje člověk čas a musí si vlastně občas projít i nějakýma bolístkama.
2: Aby
3: prostě pak jednou, protože je, jako já si uvědomuji, že u mě ty nejbolestivější části jako života, který jsem zatím zažil, tak vlastně jsem si vědom toho, že to jako mě formovalo. To mě formovalo a vlastně mě to formovalo v dobrým.
2: Jedna z posledních otázek, protože už nám se krátí čas, bohužel. Jak si třeba zlepšuješ náladu, když máš špatný den? Máš na to nějaký svůj osobní recept?
3: Jo, já si pustím písničky. Občas si pouštím dokonce, když mám špatnou náladu a jsem smutný, tak já si většinou pouštím i smutný písničky. Já nejdu moc proti tomu, já se třeba vybrečím. Já naopak chci, aby to jako ještě více to jako povolilo. Třeba se vybrečím a pak si pustím třeba nějaký veselý písničky a třeba si pořádně zaskáču nebo nějak to ze sebe vytancuju. Nebudu běhat, taky to dělávám, že se snažím běhat. A nebo si zahraju na piano a zpívám si.
2: Super, to jsou super recepty. Niku, naše povídání se dneska blíží ke konci. Poslední věc, na kterou se tě zeptám, je, co ti teď v poslední době dělá úplně největší radost?
3: Co mi dělá největší radost? Mě teď dělá největší radost vlastně moje rodina. Vlastně jo. Jsem nějak hrozně rád prostě s rodinou.
2: To je dobře. Doufám, že vy, co nás dneska posloucháte, to máte stejně jako Nik. Niku, moc díky, že jsi za náma přišel na Junior a ať se ti ve všem, co děláš, pořád daří a ať tě to baví a naplňuje jako teď.
3: Já děkuju moc za pozvání a ještě jednou zdravím tebe i děti.
2: Holky a kluci, to je od nás dneska z klubu všechno. Díky, že jste nás dneska poslouchali. Teď nás čeká dnešní Haja, čtvrtý díl seriálu Lesohádky a pak už velká pohádka Ferda Mravenec. No tak já se s vámi zatím loučím, mějte se krásně. Ahoj.
4: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Kdo je velký a silný, ten se nemusí nikoho bát. A tak určitě nemůže mít žádné starosti. Jenže když se Rejsek Matýsek seznámí s medvědem Bohoušem, zjistí, že i ti velcí a silní můžou mít starosti. Přesně o tom bude i dnešní lesohádka s názvem Jak medvěd Bohouš našel kamarády.

0: Dobrý večer, děti. Sluneční paprsky se prodíraly skrz větve stromů. Rejsek Matýsek a zajíc Ambroš leželi na zádech a dívali se na tu nádheru. To je paráda, když je léto, co? Prohodil Ambroš a líně se protáhl. To jo, akorát jsem dostal hlad. Nepůjdeme si najít něco k jídlu? Zeptal se Matýsek. Ambroš se zamyslel. Na zadní pasece už dozrály borůvky, ale to jsou obzvlášť velké. Borůvky bych si docela dal. Olízl se Matýsek při té představě a za chvilku už kamarádi pelášili směrem k pasece. Borůvky tu byly opravdu obrovské. Sluníčko je vybarvilo do tmavě modra a když do nich Matýsek s Ambrožem kousli, tekla z nich hustá, sladká šťáva. To byla dobrota. Najednou se Matýsek zarazil. Před ním byla v mechu obtištěná velká stopa, mnohem větší, než jakou kdy viděl. Ambroži, pojď sem honem. Kdo myslíš, že to mohl udělat?
1: Muselo to být nějaké velké zvíře. Podívej, jak je hluboká, uvažoval Ambroš.
0: Takhle velké zvíře přece ve Staroboru nežije. To není stopa ani liščí, ani jezevčí a už vůbec ne jelení. Musíme zjistit, komu patří, vyrazil Matýsek a Ambroš ho neochotně následoval. Stopy vedly kamarády hluboko do lesa. Až tam, kam sluníčko nedosvítí a mezi stromy je skoro úplná tma. Končili u jeskyně schované pod skalním převisem.
2: Snad nechceš jít dovnitř, vypískl Ambroš.
0: V jeskyni byla tma a ozývaly se z ní zvuky, které zněly nebezpečně. Matýsek s Ambrožem opatrně nahlédli dovnitř. V koutě jeskyně ležela obrovská hromada hnědých chlupů.
2: Medvěd, zachraň se, kdo můžeš!
0: Zajíc Ambroš úplně zapomněl, že vlastně nemá rád běhání a upaloval pryč, jako kdyby mu za tlapkami hořelo. Hromada chlupů v rohu jeskyně se pohnula a vykoukl z ní špičatý čenich. Nad ním se leskly dvě černé oči. Matýsek se už chtěl také dát na útěk, když si všiml, že ty oči jsou nejen moc smutné, ale dokonce z nich tečou i slzy.
3: Dobrý den,
0: špitl Matýsek. Medvěd si tlapou utřel slzy a podíval se na Matýska. Byl ohromný. Matýskovi se strachy roztřásly nohy.
3: Prosím, nesežerte mě, jsem maličký a vůbec byste si na mě nepochutnal.
0: Medvěd se na něj udiveně podíval.
4: Proč bych tě měl sežrát? Kdo to kdy slyšel, aby medvědi lovili myši? Jsem snad nějaká kočka nebo co?
3: Já ale taky nejsem žádná myš. Jsem Rejsek Matýsek,
0: namítl Matýsek uraženě.
4: A já se jmenuji Bohouš,
0: řekl medvěd a vysmrkal se tak prudce, že to Matýskovi načechralo kožíšek.
3: Proč brečíš, Bohouši? Vždyť jsi největší a nejsilnější z celého lesa. Všichni se tě bojí, tak nemůžeš mít žádné starosti.
0: Bohouš vydal takový zvuk, že to v tu chvíli vypadalo, jako kdyby spadl strop jeskyně.
4: Už to je právě ono. Všichni se mě bojí. Přestěhoval jsem se do Staroboru nedávno. Myslel jsem, že si tady najdu kamarády. Ale sotva mě nějaké zvíře potká, hned utíká pryč.
3: To je možná proto, že jsi tak veliký,
0: zamyslel se Matýsek.
4: Ne, je to kvůli tomu, jakou máme my, medvědi, pověst,
0: nesouhlasil Bohouš.
4: Všichni si myslí, že jsme mrzutí a nepřátelští. Vždyť se přece o všech mrzoutech říká, že bručí jako medvědi. A nikoho už nezajímá, že se jim každý vyhýbá a opravdoví medvědi se kvůli tomu můžou cítit opuštěně.
0: S tím musel Matýsek souhlasit a hned začal vymýšlet, jak by se dalo medvědu Bohoušovi pomoci. Kdyby tě zvířátka mohla líp poznat, Určitě by si mezi nimi našel spoustu kamarádů. Bohouš jen pokrčil rameny.
1: A jak bych to měl udělat, když se každý dá na útěk, sotva mě zahlédne?
0: Ale to už měl Matýsek vymyšlené a medvědovi poradil. Druhý den ráno byl celý Starobor na nohou. Všichni křičeli, nadávali a povykovali.
1: Co je tohle za hloupé vtipy?
0: Huboval jezevec Bedřich a utíral si zalepené tlapy.
1: Někdo mi nastražil před noru med a sotva jsem ráno vylezl ven, hned jsem do toho šlápl. Umíte si představit, jak se na mě celý den budou slétat vosy?
2: Ty si tak můžeš stěžovat. Co bych měla říkat já? Mně někdo pomazal medem strom, ve kterém mám pelíšek. Uklouzly mi packy a rozplácla jsem se dole jak dlouhá, tak široká.
0: Prskala kuna Klotilda a veverka Terka jí přizvukovala.
2: Já mám od medu zapatlané všechny děti a přála bych vám vidět, jak to vypadá v našem doupěti. Už jsem se dvakrát přilepila.
0: Ostatní zvířátka na tom nebyla o nic lépe. Všichni si třeli ulepené tlapky, slepené vousky, zamazaná kopítka a špinavé peří. Kdo to mohl udělat? Ptala se jeden přes druhého. Matýsek ale hned věděl, co se stalo a rozběhl se k medvědí jeskyni.
2: Bohouši, co jsi to prováděl s tím medem? Křičel už zdaleka.
0: Medvěd vystrčil čeněk z jeskyně.
1: Vždyť si mi, Matýsku, sám radil, abych dal každému zvířeti nějaký dárek, aby viděli, že nejsem tak ubručený medvěd, jak si všichni myslí. A co může být lepšího než med?
0: Zasnil se Bohouš a mlsně se oblízl.
2: No jo, ale to, že chutná med tobě, neznamená, že musí chutnat ostatním.
0: Kdybys viděl, jaké pozdvižení si tou svou medovou pohromou způsobil, plácl se Matýsek tlapkou do čela. Bohouš zesmutněl.
1: Ach jo, vždycky všechno zkazím.
0: Neboj se, Bohouši, budeš mít spoustu kamarádů, ale musíš se zajímat nejen o to, co máš rád ty, ale i o to, co dělá radost ostatním, vysvětloval Matýsek. A další den, když se zvířátka v lese Staroboru probudila, čekalo na každé z nich překvapení. Jezevec Bedřich našel před svou norou na kouscích kůry vyskládané žížaly, kořínky i pár hub. Veverka Terka se radovala z hromady oříšků a šišek plných semínek. Divočák Karel se olizoval na žaludy a před pelíškem zaječí rodinky čekala kupička nejšťavňatějšího jetele. Každý obyvatel lesa zkrátka dostal takový dárek, který mu udělal radost. Tentokrát zvířátka vůbec nemusela přemýšlet o tom, kdo jim dárky přichystal. U každé dobroty byla totiž obtištěná medvědí stopa.
2: Měli bychom jít medvědovi poděkovat.
5: Víte někdo, jak se vlastně jmenuje?
0: Zeptala se sova Amálie. Zvířátka se rozpačitě dívala jedno na druhé a vrtěla hlavou.
2: Jmenuje se Bohouš a bydlí v jeskyni na druhém konci lesa. Já vás tam dovedu,
0: vykřikl Matýsek a už kličkoval mezi stromy. Všechna zvířátka se pustila za ním. Když celá výprava dorazila k jeskyni a Bohouš vylezl ven, zvířátka se zarazila. Přece jen byl medvěd obrovský a šel z něho strach. Ale když viděla, že rejsek Matýsek se Bohouše vůbec nebojí, také se osmělila. Stačila chvilka, aby zvířátka zjistila, že medvěd je vlastně veselý a přátelský. Přesně takový, jací mají ti nejlepší kamarádi být. Dobrou noc.
6: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
7: Rádio Junior, velká pohádka.
8: Kdo by neznal Ferdu, jeho heslo zní Ferda Mravenec, práce všeho druhu. A právě o něm bude následující pohádka. A jestli to náhodou nevíte, tak Ferda Mravenec letos slaví své 90. narozeniny. Tak mu za Rádio Junior přejeme všechno nejlepší. Na motivy stejnojmenné knížky Ondřeje Sekory napsala Jaroslava Kubištová, režie Karel Weinlich, účinkují Martin Velda, Jiří Samek, Ilona Vaňková a další. Natočeno v roce 1984.

0: Ferda.
1: Ferda? Který Ferda?
2: Ferda Mravenec.
3: Racant, všechna čest, ráno začal a už to má pod střechou.
4: Kde se tu vzal a co to staví?
3: Jo, drahá tetko Ploštice, to se mě moc ptáte.
4: Vypadá slušně a spořádaně. Jaký má elegantní šáteček, červený s černými puntíky a jak je zručný strečku cvrčku, takový mladíček a práce bubrukou jen hraje.
3: A je to.
4: Viděl jste? Zamával nám.
3: Zdravíčko, zdravíčko.
4: A usmál se na nás, je... Já se tak stydím. Co to píše na ceduli?
3: Říkám, pane mistr, čistá práce.
4: Ferda Mravenec, práce všeho druhu.

0: Rychlý všechno spraví.
1: Rychle.
0: Přesně.
2: Včas.
3: Netlačte se, já tu byl dřív. Pane šéf, potřebuju zasklít okno.
4: Jedno okénko, už to píšu. Za chvíli jsem u vás, střevlíku.
5: A já postavit verandu a opravit komín.
4: Komín, tečka. Další, prosím.
6: Mně se porouchal zámek.
4: Vyměníme ho a dáme raději patentní. Tak, panstvo, další objednávky až zítra. Sám na všechno nestačím. Pomocník, kdyby byl...
7: Jářku, měl jste strach, jak se uživíte. Vždyť já vám hned povídal, jestli nám něco chybělo, tak jedině vaše zlaté ručičky.
4: A pan Cvrček, snad taky něco nepotřebujete.
7: Spíš tady tetka Ploštice. Kde jste?
8: Když já se tak ostýchám.
4: Čím posloužím, paní Ploštice?
7: Má 20 dětí.
8: 23, strýčku.
7: No, vidíte. A já mám zase příští neděli narozeniny a chci, aby na našem palouku bylo veselo. Všechno platím, pane Ferdo. Postavte těm jejím špuntům houpačky, kolotoče, tobogány, lochnesky a takové ty atrakce. No, vždyť vy jistě víte, co a jak.
9: Pardon, pardon, pardon, co to slyším? Přeju všechno nejlepší, vašnosto, hodně zdraví, dlouhá léta. Ručičku líbám, milostivá paní Ploštice, já jsem Brouk Pitlík, k vašim službám. Dovolím si nad stěnou slavnost přivést svoji kapelu.
4: A bude to i s muzikou?
7: Račte být kapelník?
9: Dostalo se mi všestranného vzdělání v kyně osvěta, kde se moje maličkost vylíhla.
8: Vy jste se narodil v biografu.
9: Přesně tak, milostivá. Rád vám povím svoji pontou historii.
4: Taky bych si to poslechl, ale musím do práce.
9: O, pardon, pardon, nechci mistra zdržovat, žáno. Naopak, potřebujete-li pomocníka, stojí před vámi.
4: To jste přišel jako na zavolanou.
9: A snad si nebudeme vykát, žáno. Já jsem Pitlík, ty Ferda, tak... Ať to frčí, ať to frčí.
4: Nejdřív půjdeme ke střevlíkovi zasklívat okno.
9: A to nic není, co já viděl na učných filmů o zasklívání. Zvládnu sám. A levou rukou.
4: Výborně. A já zatím spravím u kovaříka zámek.
9: Ať to frčí.
10: Jen to frčí, jen to lítá, všechna okna u střevlíka.
11: A třes prás.
12: Skala je plný dům.
13: Víckrát se mi tu neukazuj, ty kazi světé, ty,
9: pardon,
13: ty.
9: Pardon.
13: Bez pardonu, už ať tě nevidím.
4: Co se stalo?
13: Jen se na to podívejte, Ferdo, jediné okno nezůstalo celé.
9: To nic, to se zvládne, teď teprve uvidíte, jak to pofrčí.
13: Ze všeho nejdřív pofrčíš ty.
9: Oh.
13: Takhle tě popadnu.
9: Oh. Pardon, pardon.
4: Tak už se nezlobte, pane střevlíku. Já to dám do pořádku.
13: To bych prosil.
4: Ach jo. Do večera budu mít co dělat. Proč se mi smějete?
12: Vypadáte legračně.
4: Jsem snad špinavý, slečno. Slečno.
12: Já jsem Beruška.
4: Beruška. Krásné jméno, ohromně vám sluší. Odkud jste, slečno Beruško?
12: Proč vás to zajímá?
4: Že bych třeba šel z práce kolem vás.
12: Tak hádejte, kde bydlím.
4: Tam?
12: Ne.
4: Tak tam?
12: Ne.
4: Dám se podat?
12: Já vám to stejně neřeknu.
4: A co kdybyste tu na mě počkala?
12: Když mě se nechce.
4: Tak přijďte večer k šípkové růži.
12: Večer? To bych se musela zeptat maminky.
4: Zeptejte se, moc vás prosím.
12: Já ještě nevím. Až jak se mi bude chtít.
4: A kdy to budete vědět?
12: To taky nevím.
4: Tak mi povězte, co víte.
12: Vy jste nějaký zvědavý. A já už stejně musím letět.
4: Počkejte, počkejte. slečno Beruško.
1: Proč má Ferda zavřeno?
5: Proč nepracuje, kam šel?
1: Co je s ním?
4: Sedím pod šípkovou růží, srdce se mi steskem úží. O Beruško spanilá, vy jste mě tak ranila.
7: Tady si, Ferdo, před dílnou máš plno zákazníků a ty si tu píšeš nějaké básničky.
4: Ne, ne. Kdepak, já si zrovna zapisuju objednávky.
7: Objednávky, to se podívejme. A jestli pak si nezapomněl na mé narozeniny, neděle se blíží.
4: Ne, ne, tak naschledanou, pane Cvrčku.
7: Naschleda. Jo. No tohle. Jaké pak naschledanou, vždyť jsem ještě nedomluvil. Myslím to s ním dobře, však se tu u nás pěkně zavedl a najednou bác ho píše básničky.
9: Pardon, pardon, pardon, neviděl jste Ferdu?
7: Jak pak ne, tamhle je. Prý naschledanou. Poslouchej, pitlíku, nevíš, co se s ním děje?
9: Pardon, s Ferdou?
7: Právě s ním. Není nemocný nebo tak něco?
9: Já o ničem nevím, pane Cvrčku.
7: To mi nejde na rozum.
9: Jo, jo, jo.
7: Jakoby o práci ztratil všechen zájem.
4: Bez vás hynu a taky chřadnu. Chřadnu. Chřadnu. Nevíš, pitlíku, co by se na to rýmovalo?
9: Ty chřadneš, Ferdu?
4: Ale ne, a neruš mě, o Beruško spanilá.
9: Snad nemyslíš takovou tu zmalovanou, jak se pořád tak hloupě chichotá?
4: Já myslím tu nejkrásnější Berušku na světě, co její smích připomíná stříbrné rolničky a zlaté zvonky.
9: Tak to nemůže být ona. Ta, co já myslím, nosí takové černé střevíčky na strašně vysokém podpatku.
4: Ano. A nožky má jako... jako...
9: kulky.
4: Strunky. A krovky. Všim jsi, jaké má krovky?
9: No co? Ty má přece každý brouk.
4: Ale takové ne. A jaká má vznešená tykadla a hedvábná křídla.
9: Tak jestli je to ta Beruška, tak ti můžu rovnou říct, že je hrozně falešná a proradná.
4: Tomu nevěřím.
9: Tak nevěř. Kvůli ní málem zavřeli Čmeláka, nejlepšího trumpetistu z mé kapely.
4: Kdo ví, co provedl?
9: Nic. Ale ona ho naváděla ke krádeži.
4: Že bys tomu věřil?
9: Chtěla, aby pro ní ukradl jahody z Hlemížďovy zahrádky. A Hlemížď, musel bys ho znát, ten hned se vším běží k soudu. Dobře ti radím, Ferdo, na Berušku zapomeň.
4: Jak bych mohl? Ona je tak krásná.
9: No jo, ten je v tom až po uši. Poslyš, Ferdo, co kdybychom si chytili koně?
4: Koně?
9: Koníka, že ano? Ty jednoho, já druhého a mohli bychom si dát závod.
4: A kdybych vyhrál, třeba by měla Beruška radost. Ty víš, jak se chytají koně?
9: Ha, to nic není. Viděl jsem to v jednom filmu. Tam byl takový kovboj a ten...

0: ticho. Nerušit.
1: Dobré jitro, jak se máte? Co pak dneska posnídáte?
0: To byl sen. Proměnil jsem se v koně a indiáni mě chytali do lesa. Až jsem z toho dostal hlad.
1: Zelíčko či salátek?
2: Jako ve svátek?
0: Salátek si dám. Sváteční salát, ať si trochu spravím na hladu. Ale zahrádku si kvůli tomu nepošlapu. Podívám se ke cvrčkovi, stejně má v plotě díru. A svou zahrádku si pěkně zamknu. Tak. A dům si vezmu sebou, aby se mi do něj někdo nevloupal. Nejlíp, když je člověk na své věci opatrný.
3: To musíš takhle, Ferro, dívej se. Nejprve, Lázo, roztočíš?
4: Roztočím?
3: A hodíš.
4: Hodím.
3: Pardon, to se mi moc nepovedlo. Tedy, tak znova, Žanu. Roztočíme.
4: Roztočíme.
3: A hodíme.
4: Hopla! Mám ho!
5: Au, co to? Co je? Kdo mě drží? Hned nepustte, uličníci!
3: To není koník, to je hlemíšť. Chyť ho, Ferdo, vždyť nám utečej s naším lázem.
4: Prsta, co se děje?
0: Cvrček, rychle pryč, to by mě ten salát přišel draho.
6: Tady je to jak na divokém západě.
3: Ferdo, Lázo!
4: Pozor, schodíte mi anténu. Už je dole, přestaňte, slyšíte?
0: Pryč, jenom pryč.
3: Drž ho, Ferdo, nepouštěj, hned jsem u tebe.
6: Kdo mi otrhal zeleninu?
5: Prosím vás, pánové, pusťte mě. Všechnu škodu nahradím. Kvůli salátu mě přece nebudete lovit jako divoké zvíře.
4: Promiňte, strejčku hlemíždi, to byl omyl. My jenom potřebujeme tady to laso.
3: Pardon, omlouváme se, Žianu.
0: Cože? Tak vy takhle, hajdaláci, pro kousek provazu honit slušné a počestné hlemíždě. Ale já to tak nenechám. To půjde k soudu.
6: Moje anténa a salát.
0: To všechno oni.
3: Pardon.
0: Však uvidíte vy, lupiči, raubíři, zbojníci. Tohle vám nedaruju. Jen počkejte.
4: Nezlobte se, strýčku cvrčku. Vždyť vám anténu spravím a salát jsme na mou duši neotrhali.
6: Já ti, Ferdo, prorokuju, jestli nepřestaneš s těmi hloupostmi, že to s tebou vezme špatný konec.

0: Beruško.
1: To jste vy. Co tu děláte?
0: Zrovna se chystám spravovat anténu.
1: Já si zase lítám. Frrr. Pojďte taky lítat. Frrr.
0: Co pak mám křídla?
1: Vy nemáte křídla. To vás tedy lituju. Frrr. Kdy budete zase chytat hlemíště?
0: Ani mi o tom nemluvte.
1: Mně se to moc líbilo.
0: Proč jste nepřišla k šípkové růži?
1: Já zapomněla. Neudělal byste mi vozíček a nechytil byste mi nějakého koně?
0: Kde pak, s tím už nechci nic mít.
1: Tak já zase letím. Frrr.
0: Počkejte, nechtěla byste se raději svést na kolotoči? Až spravím anténu, budu stavět houpačky a kolotoč.
1: To je pro malé děti. Já chci koně a vůz.
0: No tak já bych možná...
1: A nebo ne, já radši poletím.
0: Tak já vám toho koníka chytím.
1: A vozíček?
0: Ten udělám z lískového oříšku a budeme se vozit spolu.
1: Kdy už ho budete mít?
0: To není tak jednoduché. Nejdřív si musím připravit materiál.
1: Ale já ho chci hned.
0: Nesmíte být taková netrpělivá.
1: Jestli něco nesnáším, tak je to napomínání.
0: Promiňte, já jsem to tak nemyslel. Nechtěla byste si zatím prohlédnout mou dílnu?
1: Tam bych se ušpinila.
0: Ale kde pak? My mravenci jsme náhodou moc čistotní.
1: A taky nemám ráda, když se někdo vytahuje. A když někdo pořád mluví a nic nedělá. Ještě jste ani koníka nechytil.
0: To máte pravdu. Hned se do toho dám a uvidíte, jak mi půjde práce od ruky, když tu budete se mnou.
1: Já? Co vás to napadlo? Je mi horko a mám žízeň.
0: Je, já taky. Neskočila byste zatím k modrému zvonku pro limonádu?
1: Ze všeho nejvíc nesnáším, když mi někdo poroučí.
0: Vždyť já jsem se jenom ptal. Ale to nevadí, napiju se vody. Co říkáte? Že se mi to kolečko docela povedlo. Teď ještě druhé.
1: Kdybyste mě hledal, až to budete mít, možná, že mě najdete u jezírka. Tak s Bohem. Ferdo. A pospíšte si.
0: Beruško! Měl bych se pustit do té antény, ale co pak mám kdy?

0: všechno spraví.
1: Jenže nemá čas.
2: Je tu soudce Nosáč, je tu soudce Nosáč. A tady jste, ctihodnosti, nesu sepsanou žalobu na Ferdu Mravence práce všeho druhu.
3: Dobré, tak se na to podíváme. A poslyšte, nejste vy náhodou ten hlemíšť, co žaloval Čmeláka?
2: Ano, prosím, to jsem já.
3: Ale ten byl přece nevinný. Chcete-li náš soud obtěžovat podobnou záležitostí?
2: Tentokrát jde, ctihodnosti, o skutečný zločin.
3: Zločin? Povídáte? No to je ovšem něco jiného.
2: Ano, tady to mám černé na bílém. Obětí jsem byl já, sám starý poctivec Hlemíšť. Nejdříve mě chytali do lesa.
3: Do lesa?
2: Představte si, ctihodnosti. A kdybych se jim neubránil, jistě už bych dávno nebyl mezi živými.
3: No to je velmi vážné obvinění. Máte svědky?
2: Spoustu. Pevně doufám, ctihodnosti, že s tím Ferdou zatočíte. Tedy chtěl jsem říct, že učiníte spravedlnosti za dost.
3: Buďte bez obav, pane Hlemíždi. Prokáže-li se jeho vina, bude potrestán, jak náleží.
2: Tak. Je dobře. Děkuji vám, ctihodnosti. Máte můj nejsrdečnější dík.
4: Počasí je jako malované. Sluníčko se směje od ucha k uchu. A kočár se mi povedl. Jedna báseň. I kobylku jsem chytil mírnou, hodnou. Beruška bude mít radost. Už ji vidím, jak vykulí oči a řekne: to všechno vy sám, Ferdo? Kdybych věděla, jak jste šikovný, hned bych si vás jinak vážila. Ach, Beruško spanilá, pro tebe skočím třeba do ohně.
5: Počkat. Slyším tu něco o skákání. Ze všeho nejdřív vyskoč na střechu a už konečně oprav anténu.
4: Hned, strýčku, hned, jen si něco zařídím.
6: Vidám, Ravenec si dokonce udělal vozík, to teď bude se vším našup hotový. Hola, pane mistr, něco se nám porouchalo v koupelně, ucpaly se trubky či co? Mám je nové, z pampelišek a vidíte, nefunguje to.
4: Momentíček, pane Střevlíku, za chvilku jsem zpátky.
7: Nevíte, strýčku, jestli už Ferda začal s houpačkami?
5: Ale darmo mluvit.
7: Děti se nemůžou dočkat. Pořád, mami, zajdi tam, podívej se, jak je Ferda daleko.
5: Teďka ten je tak daleko, že mám strach, aby trefil zpátky.
7: Vždyť je tady a zapřál.
5: Ale duchem je kdo ví kde.
7: Když on je chudáček, takový opuštěný.
5: To bych ani neřekl. Pořád tady rejdí s tím nemehlem pytlíkem.
7: A obrátit se nemá na koho. Moje děti, jak jim něco je hned za mnou, ale co o...
5: Jen se ho nezastávejte. Když mu chci poradit, tak mi řekne: nashledanou, starejte se o sebe, pane Cvrčku.
7: Ale strejčku, vždyť to tak vůbec není.
5: Já vám povím, mladí mají v hlavě jen samé hlouposti, tak je to. Až bude mít oplétačky z úřady, já ho varoval. Já ho měl k pořádku.
7: A nestrašte pořád. Že se chce trochu bavit, vždyť na to má právo. A kdyby něco, tak ho v tom nenecháme, nemám pravdu?
5: Jen ať si sní, co si nadrobil.
7: Ale vy jste dneska vstával levou nohou napřed. Ale já vás znám, brůčíte a kdyby šlo do tuhého, však vy byste něco vymyslel.

0: ať mě štípne vosa, jestli to není Ferda. Hej, Ferdo, počkej! Kam pak máš namířeno?
1: K jezírku.
0: To je výborné, zrovna mám chuť trochu si zaplavat. Umíš kraula?
1: Čeká tam na mě Beruška.
0: A co salto? Umíš?
1: Ona říkala, abych si pospíšil. Třeba mi chce něco důležitého.
0: Já ti budu vyprávět jeden film, nechceš? Tam byl takový slavný skokan.
1: Třeba mi řekne, že mě má ráda.
0: Ale Ferdo, ty mě vůbec neposloucháš.
1: Hele, pitlíku, tam ale je. Opaluje se u vody.
0: A je, ta nám tady chyběla.
1: Teď poslouchej. Tady zaparkujeme, aby si všimla vozíku a ty předvedeš, jak se skáče do vody.
0: A to já rád, žano. Ale dávej pozor, takhle si stoupneš?
1: Tak?
0: Ne, na špičky. Zapéruješ, odrazíš se...
1: Promiňte, Beruško, mi neradí.
0: Pardon, Janu.
2: Vy hrubiáni, vy nezdvořáci, vy jste ale... Myslíte, že si od vás nechám všechno líbit?
0: To vyvádí, takovou bych nechtěl, kdyby mě prosili.
1: Ale kde pak, Beruško, my se vám opravdu hluboce omlouváme. A buďte tak hodná, pojďte se svést na vozíčku. Myslím, že se mi docela povedl.
2: Co bych se vozila v nějakém hloupém vozíčku?
1: Vždyť jste ho sama chtěla.
2: To je možné. Ale už o něj nestojím.
1: A já se těšil, jak se budeme spolu projíždět.
2: Spolu? Možná bych se svezla sama. Jenže to byste mě musel poprosit.
0: Leda by to Ferda neměl v hlavě v pořádku, že ano?
1: Moc pěkně vás prosím, slečno Beruško, svezte se v mém vozíčku.
2: Ve vašem? Snad jste ho dělal pro mě, ne?
1: Ano, buďte tak laskavá a svezte se ve svém vozíčku.
2: Není ten kůň divoký?
1: Kdepak, je jako beránek.
2: Tak ho trochu popoženeme. Kde mám byť?
1: Na kozlíku, ale koníka nešvihejte, nemá to rád.
2: Jen mě zase nepoučujte, Ferdo. Hie!
1: A já se tak těšil.

0: Herdo, teď to rádio hraje líp než předtím.
1: Hlásí se vám stanice Zlaté údolí. Právě posloucháte koncert.
0: A zrovna je koncert. To si nesmíš nechat ujít. Ale, cože jsi takový zamračený?
2: To byste, strýčku, asi nepochopil.
0: No jo, já jsem starý, hloupý cvrček, jen to řekni rovnou.
2: Ale ne, to ne. Zkrátka a dobře jsem si myslel na Berušku a špatně to dopadlo.
0: Nechcete?

0: Už tu visí nad strání.
1: Strejčku, haló, kde jste?
2: Co děláte takový rámus, tetka hoří?
1: Stalo se neštěstí. Beruška, však ji znáte, taková ta fintilka, tak ta jela s vozíkem, co ho dostala od Ferdy, a splašil se jí kůň.
2: Že se splašil, takový dobrá?
1: Ona ho švihla bičem a tak se splašil, převrhl vozík a Berušku vyklopil rovnou do potoka.
3: Ta asi ječela.
1: Ještě, že tam byli komáři a pomohli jí na břeh.
2: A tomu říkáte neštěstí. Vždyť se nic nestalo. Beruška je živá a zdráva a koník má od ní aspoň pokoj.
1: Jenže vy nevíte, že ji hlemíště navedl, aby to dala k soudu.
2: A to snad ne. Takovou hloupost.
1: Už je to tak, strejčku, a soudce se moc zlobil, že těch Ferdových kousků už má dost a že mu to spočítá.
2: Jestli ten kluk nemá pořádnou smůlu. Ale teď se do toho vložíme my.
1: Jenže před chvílí 4 škvoři odvedli Ferdu od houpaček rovnou do vězení. A zítra bude soud.
2: Tak si to přeberte, tetka, to je nějaká spravedlnost. Kolika broučkům Ferda pomohl a teď aby trpěl pro starého lakomce hlemíždě a pro nějakou hloupou Berušku.
1: Však právě je, strejčku. Ale vy už něco vymyslíte, nemám pravdu.
2: Máte, tetka, máte. Vy máte vždycky pravdu. Nejprv schystejte do balíčku pár dobrot a já jdu sehnat pitlíka.
1: Ty můj broučku, pitlíčku, jak jsem rád, že tě vidím.
4: Psst, jenom tiše. Tady jsem ti přinesl něco na zub a strejček ti vzkazuje, aby ses tento jaksi jako nebál, že všechno dobře dopadne, že ano?
1: Co si jen o mě Beruška pomyslí? Teď už se na mě ani nepodívá.
4: Beruška, vždyť ta tě právě žalovala.
1: Jak můžeš, pitlíku, něco takového říct?
4: Vážně, Ferdo, věř mi.
1: Musíš jí vysvětlit, že jsem tu nevinně, rozumíš?
5: Ale Ferdo...
1: Všechny pozdravuj. A kdybych se víckrát nevrátil, tak... Ať na mě vzpomínají v dobrém.
4: Tyhle smuteční řeči si můžeš nechat od cesty.
1: Hlavně Berušku pozdravuj. Berušku, slyšíš, pitlíku?

0: Боже, голубе, до устречку.
1: Zahajují soudní řízení proti Ferdovi mravenci práce všeho druhu. Čím se provinil, to nám řekne slečna Beruška.
2: Beruška? Ale ta mě přece jistě přišla hájit.
3: Slavný soude, zde přítomný obžalovaný Ferda mravenec mi vnutil vůz se zlým koníkem a tak mi ublížil na zdraví, jelikož jsem dostala velkou rýbu.
2: Ale tak to nebylo.
1: Ticho. Obžalovaný, mluvte, až vám udělím slovo. Pokračujte, slečno.
3: Ublížil mi na zdraví, protože jsem dostala rýmu a...
1: To už jste říkala. Musíte to upřesnit.
3: Tak tedy, projížděla jsem se a všichni se dívali a záviděli mi.
1: Ticho,

0: prosím. Mluvte k věci, slečno.
1: Když jsem chtěla koníka spráskat bičem, splašil se a převrhl vozík, kde jsem seděla, nic zlého netušíc. Do potoka.
2: No tak ty, ticho tady.
0: Vyjist, nebo dám vyklidit soudní síň. A proč jste chtěla koníka spráskat, slečno?
1: Protože se všichni dívali a koník nechtěl jet rychle. A taky moc žral.
3: Jo.
4: Slyšíte to, strejčku? Kdybych se tak nestyděla, hned bych vstala a pověděla soudci, co si o té beruši.
3: Šššt, tiše, teta.
0: Přiznáváte se, Ferdo Mravenče?
5: Já prosím, slavný soude, říkal jsem berušce, aby toho koně nebyla, že to nemá rád.
1: Nic takového mi neříkal.
0: Ticho, slečno. Teď mluví obžalovaný.
5: A na zdraví jsem rozhodně nikomu nechtěl ublížit.
0: To posoudíme.
4: Pojďte pryč, strýčku, já to nemůžu poslouchat.
3: Jen klid, tetka, ještě budete koukat, jaký to vezme konec.
4: No právě, špatný.
3: Stejně si nakonec s Ferdou o mých narozeninách zatancujete.
4: To by se musel stát zázrak. Vždyť narozeniny máte už zítra.
3: Chcete se vsadit, když prohraju s ním své housle do posledního kolínku?
4: Strýčku, v takové smutné chvíli si troupe žarty.
0: Obžalovaný, povstaňte. Soud po vyslechnutí svědků a bedlivém zvážení všech okolností zjistil, že se Ferda Mravenec nedopustil zločinu.
6: Správně, pane soudci Žaroute, správně, to je výborné.
0: Ale...
4: Co?
0: Přesto se provinil proti veřejnému klidu.
6: Tak.
0: Pořádku.
6: Správně, tak.
0: Soud navrhuje, aby se Ferda přede všemi omluvil a doporučuje smír.
1: Nikdy.
0: Protože poškozená strana, tady Beruška, nesouhlasí, musíme Ferdu potrestat.
6: Tak, no to snad ne.
0: Přineste pampelišku.
4: Já jdu, strýčku, já na tohle nemám nervy.
3: Počkejte, půjdu s vámi, doposlechnu si to v rádiu.
7: Nic ve zlém, ale že by měla Beruška tak slabý dech? Sotva 3-4 chmíříčka odletla a Ferda jich na jedno fouknutí smetl dobrou polovinu. A nyní opět slečna Beruška fouká... A jak se dalo očekávat, pod jejím dechem se pampeliška ani nezachvěl. Zbývá 1, 2, 3, 4, 25 chmíříček.
0: A tak se Ferda Mravenec odsuzuje k 25 ranám lískovkou. Trest bude vykonán i hned.
7: Ferda si lehá na lavici, pokrytou bílým prostěradlem. A už přistupuje Brouk Roháč s důkladnou rákoskou.
4: Vypněte to, strejčku. Utekla jsem ze soudní síně, abych to nemusela poslouchat.
3: Počkejte, tetka, teď to přijde.
7: Pozor. Roháč se rozpřahuje a slečna Beruška se protlačila až do první řady, aby dobře viděla.
4: Tak dost. Já mám poslouchat, jak někdo bije mého nebohého Ferdu.
8: Ale tetka, vždyť jste to vypnula v tom nejnapínavějším místě.
4: To jsem nevěděla, cvrčku, že jste takový necita.
9: Zázrak.
8: Hej, kmotře střevlíku.
3: Běžím ze soudní síně. To jste měli vidět. Představte si, Ferda leží na lavici, můžete si pomyslet, jak mu asi bylo. A najednou...
8: Najednou lavice uletěla. Co, sousede?
3: Jak to víte?
8: Inu, mám o tom nějakou povědomost.
3: No tak povídejte dál. Tak tedy, Ferda leží, roháč zvedá rákosku a najednou se lavice vzepěla.
4: Aha.
3: Abych tak řekl, stoupla si na zadní,
4: ne.
3: Vznesla se do vzduchu a uletěla.
4: Zázrak, učiněný zázrak.
9: A nebo taky mohl být pod lavicí koník a možná zrovna ten, co ho Beruška švihala bičem. No a koník vyskočil.
3: A víte, že je to možné? No jo, to by mohlo být.
4: Já se celou dobu třesu strachy a vy se zatím smějete pod fousy a neřeknete slovo.
9: Tak se nezlobte, tetka, a postavte na kafe. Soused Střevlík si jistě taky dá.
10: Kde pak? Musím běžet dál. Takovou novinu si nesmím nechat pro sebe.
9: A já si pustím rádio. Teď už můžu.
4: I to víte. A jděte kousek dál, budu mít plné ruce práce. Ferda jistě přijde hladový jako vlk.
7: Panuje zde neuvěřitelný zmatek. Beruška pláče, protože Brouk Roháč, když lavice odletěla, švihl metlou právě slečnu Berušku.
4: Proč se cpala do první řady?
3: Dobře jí tak.
4: Podívejte, už jdou. Ferda jede na koni a Brouk Pytlík vede celou kapelu.
9: Na mou věru, hleďme na Pytlíka. Já myslel, že je to jen takový mluvka a popleta. A jak to Ferdovi sluší, na tom koni vypadá jako nějaký rytíř.

0: Slavă Fermul! Slavă Năzdar Fermul!
1: Roștici să hopă-tocii!
2: Doiec și cu radosti! Nic de-o spraznou neorejde! Všech nezvrčet po hosti!
3: Jen si berte a na zdraví! A tobě, Ferdo, tobě dám metál, že umíš dělat radost malým dětem.
4: Bravo, Ferdovi žádu!
5: Co bystričku, pár kolotočů a houpaček, to je pro mě hračka.
3: Hele, tamhle, není to Berůška?
5: Kde?
3: Schovává se za keř. Asi se chce taky povozit nebo si zatancovat.
5: Tak ať přijde.
3: Jen si s ní radši nezačínej.
5: Kde pak, nebojte se. Ani nevím, co se mi na ní tak líbilo. Smím prosit? Tetičko Ploštice.
6: Ale no tak, Ferdo.
3: Jen se nestyďte, teta, a hezky dokola.
4: Hurá!

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Nejlepší šachistka na světě, tak se jmenuje pětidílný příběh, který není tolik o šachách, jako spíš o jednom nepravděpodobném přátelství. Účinkuje Lucie Žáčková, napsala Klára Vlasáková, režie Adam Svozil, Kristýna Kosová. Vyrobeno v roce 2017.
2: Nejlepší šachistka na světě. Díl čtvrtý. Špatný vliv. Elena Jehličková, nejslavnější šachistka na světě, stanovila na začátku pobytu, během nějž měla vychovat z 12-leté Terezy Kalachové svou nástupkyni, dvě pravidla. Za prvé, její žačka musí dodržovat minimální počet 3 šachových schůzek denně. A za druhé, může se pohybovat volně podobně i po zahradě. Jediné místo, kam nesmí vstoupit, je Elenina ložnice. Dům nabízel spoustu lákadel, ale i kdyby jich bylo milion, toužila Tereza víc a víc jen po jediném. Podívat se, co tak tajemného ukrývá zapovězená místnost. Počkala, až Elena jako každý čtvrtek odejde hrát šipky se svými kamarádkami a v okamžiku, kdy se zaklaply vchodové dveře, vyběhla nahoru. Potichu a opatrně vzala za kliku a se zatajeným dechem vstoupila dovnitř. Před sebou uviděla velký světlý pokoj. Vzdušný a tak jednoduchý, že se k zbytku domu skoro nehodil. Ustlaná postel, pracovní stůl, knihovna a prosklená stěna s výhledem do zahrady. Výsledek jí jednoznačně zklamal. Měla se už k odchodu, když v tom jí padl zrak na stolek za dveřmi, na kterém ležela šachovnice s rozehranou partií. Černý měl sice výhodu, ale hra nebyla v žádném případě rozhodnutá. Možná šlo o nějaký slavný duel, nad jehož vývojem Elena přemýšlela. Jeden bílý jezdec měl odštípnutý bok. Tereza ho vzala do ruky. Srdce se jí rozbušilo při představě, že by takhle poznačená figurka mohla ukrývat nějaký tajný poklad, který její učitelka uchovává. Nic takového ale Tereza neobjevila. Šlo jen o obyčejnou poškozenou figurku, nic víc. Zklamaně položila jezdce zpátky na šachovnici a zamířila pryč. Litovala, že se rozhodla příkaz porušit. To, co v místnosti našla, nebylo tajemné, děsivé a vůbec nijak zajímavé. Proč jsi šla ke mně do pokoje? Zeptala se jí Elena u večerní partie. Byla to klidná, nevzrušená otázka. V Tereze hrklo hrůzou. Nešla. Elena přešla lež důstojným mlčením. Nic jsem tam neponičila nebo tak, jen jsem se chtěla podívat. Bílý jezdec byl natočený doprava. Předtím se díval doleva. To jsem nechtěla. Moc mě to mrzí. Můžu ho otočit zase zpátky, chcete? Nechci. Tereza věděla, že teď jí Elena pošle domů. Porušila přece jejich dohodu. Ta představa byla strašlivá. Co jí asi tak řeknou doma rodiče? Co když zase spustí o tom, že se jen málo snažila? Ale hlavně, co když se jí bude po tomhle divném domě a jeho obyvatelce stýskat? Oblíbila si to tady víc, než by jí kdy napadlo. Jenže Elena nic takového neudělala. Mlčky dokončila partii, kterou stejně jako všechny ostatní vyhrála, a pak se prostě zvedla a odešla. Ani jednou se přitom na svou žačku nepodívala. Tereza nevěděla, jak si tohle chování vysvětlit. Znamená to, že už jí Elena nebere na vědomí? Rozhodla se její přítomnost přehlížet tak dlouho, dokud se nezbalí a neodejde? Pozdě v noci ji vzbudily podivné zvuky. Vycházely z učitelčina pokoje. Tereza si oblékla župan a zamířila chladnou, zšeřelou chodbou před Elenin pokoj. Přiložila ucho na dveře. Zevnitř se ozýval rámus, jako by někdo házel věcmi a rozbíjel nábytek. Neměla odvahu zaklepat a už vůbec ne vstoupit. Vrátila se do postele, pevně zavřela oči a doufala, že to celé brzy přestane. Ráno jí vzbudil zvonek, řinčel a řinčel. Obvykle chodila otevírat Elena, ale dneska se k ničemu takovému neměla. Zvonění neustávalo. Tereza zamířila ke dveřím, připravená říct pošťákovi nebo komu, že Elena zrovna nemůže přijít a ať už toho rámusu laskavě nechá. Když ale otevřela, nestál venku pošťák. Přešlapovali tam její rodiče. Jedem si pro tebe, oznámila jí matka. Cože? Ta ženská není normální. Posledních pár dní jsme se tady s tatínkem občas zastavili. Chtěli jsme se přesvědčit, že se všechno vyvíjí dobře, přikyvoval otec. Namísto toho jsme viděli, kam všude tě ta ženská vodí, pokračovala matka. Samé procházky, srandičky a práce žádná. Začalo mi to být celé divné od toho, co jsem tě minulý týden viděla v té otřesné hospodě na Šipkách. Ty jsi mě tam viděla? Proč jsi za mnou nešla? No, měli jsme tam team building, utužování vazeb v nezvyklých podmínkách. Nemohla jsem celou akci narušit tím, že bych za tebou šla. No, jasně. Každopádně nám nepřijde, že se věnuješ šachům tak moc, jak bys měla. K čemu jsou všechny ty vycházky? Namísto nich bys na sobě měla tvrdě pracovat. Ta ženská si tě drží evidentně jako kamarádku. No tak to pochybuju. Kolik už si vyhrála zápasů? Žádnej, ale... Tak vidíš, žádné zlepšení. Jedeme domů. Kde ta ženská je? Nahoře, u sebe v pokoji, ale nechoďte tam. Nechce, aby tam někdo chodil. Matka se jen ušklíbla a společně s otcem zamířili nahoru po schodech. Tereza se je snažila zadržet, ale rodiče si nenechali říct. Když vtrhli k Eleně do pokoje, našli ji, jak leží v posteli, rozsuchaná, blédá, s temnými kruhy pod očima. V takovém stavu ji Tereza nikdy neviděla. V místnosti to vypadalo, jako by se tam prohnalo stádo divokých zvířat. Roztřískaný nábytek, rozházené knihy, roztrhané záclony. Musíte být rodiče Terezy, řekla Elena, jako by vítat návštěvu z postele byla ta nejnormálnější věc na světě. Počínala si nenuceně a srdečně a okolní nepořádek vůbec nebrala na vědomí. Přijeli jsme si pro dceru, řekl otec. Měla jste z ní udělat skvělou šachistku, ale nemáme pocit, že byste na tom nějak dřeli, dodala matka. Vaše psychické zdraví je navíc zjevně dost pochybné, přisadil si otec a obkroužil rukou místnost. Chápu, že to musí vypadat šíleně, ale co vidíte kolem sebe je součást výuky. Matka s otcem na ní překvapeně zazírali. Chtěla jsem nasimulovat extrémní podmínky, v nichž bude Tereza hrát. V pohodlí ze sebe umí dostat to nejlepší každý pitomec. Matku s otcem to zaujalo. Elena dál vysvětlovala, jak se snaží ve své výuce vytvářet nevšední, nepředvídatelné situace, na něž musí její žačka reagovat. Znělo to promyšleně, zajímavě, ale Tereza věděla, že si to Elena celé vymýšlí. Seděla v rozházené posteli a bez mrknutí oka vykládala pěkné, propracované nesmysly. Rodiče to nicméně přesvědčilo. Wow, skvělá metoda. O takových píší v nejmodernějších příručkách pro ty, co chtějí být úspěšní, pochvalovala si matka. Promiňte, že jsme vám nevěřili, dodal otec. Oba se pak s omluvami rozloučili a popřáli oběma hezký zbytek výuky. S tak promyšleným vedením prostě musíš vyhrát, řekla matka dceři. Aha. Když konečně odjeli, nabídla se Tereza, že Eleně pomůže uklidit pokoj. Díky, že jste mě zachránila před tím, aby si mě naši odvezli. Ještě jsme přece neskončili s výukou. Omlouvám se, že jsem tu byla i přes váš zákaz. Elena unaveně pokrčila rameny. O nic nejde. Neměla jsem se na tu šachovnici tak upínat. Je na ní nějaká slavná partie? To ne. Je to poslední zápas, který jsem hrála se svou přítelkyní. Nedokončili jsme ho. Co se jí stalo? Odešla. Myslela jsem si, že když nechám figurky rozestavěné, jak jsme je měli naposled, tak to bude, jako bych na ní čekala. Jako by se měla každou chvíli vrátit. Pošetilé, co? Tereza nevěděla, co na to říct, a tak jen mlčky pomáhala odklízet kusy z přelámaného nábytku. Elena se schýbla, aby narovnala převalenou židli, a jedním rychlým pohybem ji vytáhla nahoru. A tehdy poprvé uviděla Tereza svou učitelku jinak. Všechny její rysy, její podivnosti, její nechutné zvyky jako prokřupávání prstů a plivání na zem, její přísnost i inteligence už najednou nebyly jen samostatně existujícími prvky, ale vytvořily provázanou síť. Osobu, která měla svoje tajemství, svoje stýskání, svoje špatné dny. Tereza poprvé pocítila, jako by se v ten okamžik prolnula do druhého člověka, a bylo to zvláštní a trochu strašidelné. Druhý den pokračovali normálně ve výuce. Měli jiné figurky než obvykle a Tereza v nich poznala ty, co viděla na šachovnici v ložnici. Utkání se však stalo výjimečné ještě něčím. Bylo úplně první, které skončilo remízou. Začínáš mě docela štvát, víš to? Řekla Elena s úsměvem a Tereza věděla, že větší pochvalu dostat nemohla.

Někdy ptám se, kdo jsem já, kdo jsi ty, kdo vlastně řídí naše pocity, kdo s námi mává. Někdy říkáš klidně běž nebo stůj, pro jistotu nikdy neriskuj, i to

0: Rádio Junior.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: přinesli dva katalogy. Kam prej letos? Jestli Egypt? Nebo do Londýna lodí?
1: Co ale praštění?

1, 2, 1, 2, 3, 4. Sotva dostal stárok krav, tak jak to žádal dobrý mrav. On u každé se zastavil a slušně se jí představil. Já

0: miminko, které skutečně ve vás se tvoří bezděčně. Věřte si tomu nebo ne, lidem to chutná výtečně. Neřekl ale,
1: neřekl ale,
0: co hlavní je,
1: co hlavní je,
0: že čím více mlečně,

do děnčka vnikl bac v roztrhaným kabátku. A ten bacil vzal si za cíl močit naši agát.

probacila nepříjemná

leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Je, opice!
2: Ty vogine, to je stádo hroků, to jsou hroši!
3: Pozor, had! Nebojte, to je krajta tigrovitá, ta nekouše!

ven. Jou, pežníci spolu volání to, slováni to jsou páni lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

0: low. Die koffie geeft graag low idee. Zet zoeker deze kroonbisset. Voor maar goed na honie. Zet, wat liet je vra honie? Low. Pechnik je nesmlou, baví low. Pevný ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem za dubem, tam tě oškubem.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

že pejsek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má 7 dětí. Povídám, povídám čtvrtou,

Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

ti, co bych nikdy za nic nevyměnil, bez čeho se vlastně ani dobře nedá žít. To jsem nikde nekoupil a nikde nevyženil. Kdo to ví, ať odpoví, ať má dušička klid, no ať má dušička.

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

baví babka. Malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko, chováš se moc divoko.